0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarlotce a Nelince máma pekla perníčky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Toska a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s píchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu Boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko pomezních bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo, to musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval jsem jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal –

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mě úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokoju musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
2: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
1: Je
2: hezký den.
1: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio. Humor.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání, také já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit si pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společný, jo. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak... tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak
3: je. Nebo v dějepise, no teď... To některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na ty letní. To asi už bych se nezorientoval. To je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopičnej v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: tak to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miroslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora.
2: Ano?
3: Dobře.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana do Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
5: a já
4: den.
5: Bych si přála taky, dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miroslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovací chce dívka z nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek, po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disjokeje, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
4: No,
2: jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat. Zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
8: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
8: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo více jak 500, anebo více jak 5000. Co myslíte?
8: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám do
8: knihy? Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
8: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naši čtvrtou.
8: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte
8: děkuju
2: se.
8: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte tak, dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás. Vybereme
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořádka. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přiřítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem se przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Tomu já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, až jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu, teda jižních Čech, no, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: vykrát, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show, musíš mít a, já nevím, máš show sako, musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba Big Beat show, jo, a takový, no, a to, musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti
3: udělat show,
4: zaranžoval. No,
3: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale
3: tak,
4: teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, vida. Máme
4: šoupnutí světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutí do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělček, kdo tam je?
4: To
3: bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To no? Není japonsky, to je japonsky, je to Sakana Show. Jo. Sakana Show. Show. Tam... To je nutný, musíš knopé, ono tam...
3: Přinesli, to, Sakana to Show přinesli, ano. Já, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší,
1: kde jako se žene vyřazený semafor?

0: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
1: No samozřejmě, tak já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
0: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900,
1: těžký
0: náš telefon.
1: Souboj.
0: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslouchejte.

0: Poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cízleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Véčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, on pohá, to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to není, no tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, teď to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, jes a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde ano. On hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím. pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty trpajzlíky.
1: Schůzka se mi trpajzlíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás zuba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Pracovníci olomouckého magistrátu přijímají žádosti o proplacení odměny za přihlášení k trvalému pobytu ve městě. Dopravu v Jeseníku komplikují opravy plynovodu. Na Šumpersku začala rekonstrukce silnice mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučané můžou až do konce července žádat radnici o finanční bonus 10 000 korun za přihlášku k trvalému pobytu. Nárok mají ti, kteří využili loni motivační kampaně magistrátu, kterou se radnice snažila navýšit počet obyvatel města. Nabídky využilo skoro 2700 osob, pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Už teď noví Olomoučané na základě rozpočtového určení pomáhají s financováním městské hromadné dopravy, opravami silnic, péčí o zeleň nebo s vozem odpadu. Žádosti o 10 000 dar můžou lidé podávat osobně do 31. července v sídle magistrátu. Termín si můžou rezervovat i elektronicky online. V objednaném termínu budou žadatele vyvolávat příslušní pracovníci magistrátu.
0: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Jeseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu. Dělníci je budou provádět v části ulice Rejvízská. Uzavírka potrvá do 6. června. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Dělníci se na Šumpersku pustili do oprav silnice první třídy číslo 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Obnova se týká více než 3 kilometrů vozovky. Práce začaly v pondělí a ředitelství silnic a dálnic výjdou na bezmála 26 milionů korun. Hotovo by podle mluvčího silničářů Jana Rýdla mělo být asi za 2 měsíce.
3: Řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
0: Asfaltování spojené s úplnou uzavírkou začne koncem června, záležet bude na počasí. Výstava nazvaná Legenda divokého západu Buffalo Bill připomene v Přerově jednu z nejpozoruhodnějších kulturních událostí počátku 20. století. Expozice, kterou připravilo Muzeum Komenského, se zaměří na návštěvu slavné americké show Buffalo Billa Wild West, která do města zavítala v srpnu 1906. Výstava se otevře 4. června, potrvá do 6. září. Ve westernové atmosféře se ponese taky následující muzejní noc, uvedla mluvčí muzea Kateřina Langrová. Sport. V Prostějově začal každoroční tenisový turnaj kategorie Challenger s názvem Unicredit Czech Open. V pondělí odstartovala hlavní fáze, organizátorům komplikuje práci už od prvního dne počasí, hlavně déšť. Na hlavním kurtu tak byla v akci hned v pondělí zatahovací střecha, potvrzuje ředitelka turnaje Petra Černošková.
4: Střecha se hodí, když samozřejmě, když začne lít, tak to protéká, že jo, není to hala. 3 týdny nespadla ani kapka a teď bohužel ta předpověď není, ale já myslím, že to zvládneme. Jsme na to zvyklí, ten turnaj je vlastně letos o den delší, takže mě celkem jako uklidňuje, že když jsme to vždycky dohráli a měli jsme na to o den míň, takže snad letos to zvládneme, nebudeme se hroutit hned první den.
0: V pavouku dvouhry jsou 4 hráči první světové stovky, včetně domácího Víta Kopřivy. Vstup na turnaj je zdarma.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen 2 pruhy na D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 2. června a svátek má dnes Jarmil. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se opět na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat poznat Miroš Birka Denisa. Dobré ráno.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: zůstal. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 2. června, svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
2: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
1: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
3: prosím jedno pivo,
1: a německou nádražní restaurací.
3: Ein Bier bitte.
1: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. 55 je dneska specialistce na biomasu.
4: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
5: My jsme úplně zavředli do biomasy.
1: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
5: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
1: Já přeju hezký den.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 2. června, jsou 2 minuty po 17:15 a svátek má Jarmil.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. No dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce i jeho pejska, ulice Stupkova 12,5 stupně. Přerov 12 stupňů, slunečno, hlásí Marek. Prostějov také 12 stupňů Celsia, sluníčko už vstává a já také, napsala Míša.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec 3 synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.

0: po uši.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30, dobré ráno. Studenti medicíny Olomoucké univerzity každý týden ve svém volnu a zdarma vyrážejí do terénu za bezdomovci a lidmi v nouzi. Spolek Medici na ulici pomáhá s ošetřením chronických ran, bercových vředů, popálenin nebo kožních infekcí.
2: Teďka se podíváme v podstatě do našeho batohu. Co se týče vybavení mediku na ulici, tak disponujeme jenom volně prodejnými prostředky, jelikož nejsme lékaři. Například zde můžete vidět balíček s obvazovým materiálem, tady jsou nějaká analgetika a zejména jsou to potom masti k hojení ran.
3: Přímo na ulici před charitní noclehárnou mi ukazuje obsah zdravotního kufříku medik Jan Grabčak. Vy už si zase kufřík zabalíte, jené, co vás dneska čeká?
2: Máme tam například teďka aktuálně paní, která má nějaký nespecifický zánět, pravděpodobně zubního lůžka a je k tomu všemu ještě z Ukrajiny. K tomu tam máme pána, kterému začíná na předkolení bercový vřed a můžeme to jako zachytit v tom časném stádiu, takže se posnažíme zaléčit to, co nejlíp.
4: Pomohli hodně, hlavně s tou nohou, že doopravdy mám druhý stupeň artrózy.
2: Ještě se zeptám k té bolesti, ono, je to i klidová bolest, nebo to bolí jenom
4: no, mě to třeba, já když jsem v klidu a třeba spím,
5: to je taková bolest, já jsem už až prčela.
2: Jo, hodně silná.
3: Jsou ti klienti po každé jiní, anebo se tam objevují ti sami?
2: Máme klienty, které ošetřujeme jednorázově, máme pak klienty, které vydáváme v podstatě na každé službě. Už se známe doslova jménem a ty klienti se na nás i těší.
3: Jak to jde dohromady, dobrovolnická práce se studiem, jak to zvládáte?
2: Určitě to není jednoduchý, ale když se chce, tak se doopravdy dá na to najít čas. A je to takový, pro mě osobně je to takový relax od toho studia.
3: Setkal jste se třeba někdy s nějakou agresivitou?
2: Spíš naopak, setkal jsem se s obrovským vděkem ze strany pacientů. Sám jsem měl vůči těmto lidem předsudky předtím, než jsem začal dělat právě tuto činnost a překvapilo mě, jak umí být vděčný za to, když s nima dokáže někdo jednat jako se seberovným člověkem a neodsuzuje je předem, než je vůbec vyslechne.
3: Spolek Medici na ulici funguje při lékařských fakultách taky v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. S rozšířením se počítá i do Ostravy. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouci začaly opravy ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce bude stát více než 9 milionů korun, potrvá do poloviny srpna. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by měl být hotový na konci srpna. O nalezené psy se v Olomouci opět stará útulek provozovaný Ligou na ochranu zvířat v areálu neředinského letiště. Posledních 5 let péči zajišťovala firma z Čech pod Kosířem. Hlavním důvodem změny je kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci. Šumperk letos zpřístupnil veřejnosti jedinečné podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, je součástí nové prohlídkové trasy. Má název Utajené velitelství železnic, řekla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Ze sportu. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce. Premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joem Fonsecou z Brazílie. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno, ráno čekejte mlhy. Během dne přechodně oblačno, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané auto budete míjet na dálnici D1 do Ostravy mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi za 3,4 km. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Okolo češtiny, 2 minuty po půl šesté při Dobré ráno. Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Děti z Bullerbynu slaví 80 let. Kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové bude tématem dnešního jazykového okénka Ondřeje Bláhy. Kdybyste pořád o 9:45 nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 2. června, úterý, svátek má Jarmil. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. No dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno. Zdraví Naďa. Šternberg 11 stupňů. Jasno, to už je vzkaz od Laťky. Filip z Rýmařova naměřil 9 stupňů a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. V Olomouci dnes začíná oprava ulice Kapitána Jaroše. Více o tom ve zprávách Colou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Olomouci začala oprava ulice Kapitána Jaroše, v Prostějově startuje čtvrtý ročník projektu Korenci a základní školu v Jeseníku rozšíří tři nové učebny. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dělníci začali v Olomouci opravovat ulici Kapitána Jaroše. Rekonstrukce bude stát více než 9 milionů korun a potrvá do poloviny srpna.
2: Součástí stavby budou nové vrstvy silnice, předláždění žulových kostek, uliční vpusti a odvodnění. Dělníci předláždí části chodníků, opraví parkovací stání a obnoví vodorovné dopravní značení. Opravy budou stát necelých 9,5 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Prostějova se můžou registrovat do dalšího ročníku projektu Korenci. Radnice jim formou příspěvku u vybraných obchodníků přispívá na nákup zboží nebo služeb. Projekt je určený pro osaměle žijící seniory starší 65 let nebo rodiny s dětmi. Podle náměstkyně primátora Marcely Žubkové z hnutí ANO je letos nově v projektu zařazená taky skupina pečujících osob.
3: Tam vlastně jde o lidi, kteří v domácím prostředí pečují o své příbuzné nebo o své blízké, kteří mají vysoký stupeň závislosti. Tam nedokážeme odhadnout, kolik lidí se nám přihlásí, ale je to takový projekt pilotní.
1: O tři nové učebny rozšíří Jeseník základní školu Nábřežní. Žáci se v nich budou učit informatiku, cizí jazyky a fyziku. Za stavbu město zaplatí zhruba 5 milionů korun. Pokračuje ředitel školy Dominik Liberda.
4: My jsme chtěli už více se zabývat tím 3D tiskem i těma robotama, tak v podstatě tady ta malá ICT učebna se bude věnovat spíše tady těmhle tématům. Ta jazykovka v podstatě je něco, co bude v nějakém vyšším standardu, že tam bude práce s tablety. Pokud jde o tu fyziku, chemii, tak tam je ta učebna by byla přizpůsobená i takovým nějakým laboratorním pokusům, aby tam žáci si mohli více prakticky tu výuku a badatelsky třeba osvojit.
1: O nalezené psy v Olomouci se opět stará útulek provozovaný Ligou na ochranu zvířat v areálu neředínského letiště. Posledních 5 let péči zajišťovala firma z Čech pod Kosířem. Hlavním důvodem změny je kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci. Vyplývá to z tiskové zprávy na webu města. Strážníci městské policie odchytávají každý měsíc průměrně 12 zvířat. Za službu psího útulku město platí ročně zhruba 2,5 milionu korun.
0: Sport.
1: Prostějovský tenisový areál hostí od neděle 33. ročník mužského turné kategorie Challenger. Ve dvouhře se na tamních kurtech představí 4 hráči první světové stovky. Argentinec Baez, Bosňan Džumur, Kazachstánec Ševčenko a domácí Vítkopřiva. O obsazení dále mluví ředitelka turnaje Petra Černošková.
5: No, my jsme spokojeni jako extrémně. Ten turnaj je po dlouhých letech jakože hodně, hodně silný. My vždycky si vytipujeme nějakých 5 hráčů, který oslovíme. Letos musím říct, že z těch 5 hráčů všichni přijeli. Pro nás bohu dík, ale pro Píťu bohužel. Takže já musím říct, že jsme spokojeni, že máme pocit, že ten turnaj je jako výborně obsazený.
1: Do hlavní fáze dvouhry bylo nasazeno 7 Čechů, které doplnil kvalifikant Jan Kumstát. Vstup na turnaj je zdarma.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi za 3.4.5 km. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Potřebujete se probudit a rozproudit energii. Prý funguje postavit se a pokusit se rukama dosáhnout na prsty na nohou. Ale opatrně při tomto cviku, já si málem nevynořil zpět. V této hodině rozcvička Českého rozhlasu Olomouc. Ale také za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o klubu českých turistů v Olomouci. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Věra Špinarová. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Odbor klubu českých turistů v Olomouci ohlašoval své výpravy prostřednictvím novin a zval takto případné zájemce k účasti na dobře naplánovaných výletech, tak jako tomu bylo na přelomu května a června roku 1926, což potvrdí Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V novinách se ohlašovalo, že klub turistů pořádá v sobotu celodenní vycházku do Ramzové s prohlídkou přírodních krás ramzovského sedla. Odjezd z olomouckého hlavního nádraží byl naplánován na 5 hodin a 7 minut ráno přes zábřeh do Ramzové. Celé jízdné tam a zpět stálo 34 korun a 40 haléřů, se slevou 20 korun a 80 haléřů. Ve stejný den se na Ramzové konala od 9:30 výborová schůze turistické župy severomoravské v hostinci pana Frölicha s důležitým programem stran výstavby turistické chaty. Účast delegátů olomouckého odboru byla nutná. Další den pořádal turistický klub polodenní vycházku na Bradlo. Odjezd ve 13:20 do Hradečné, plné jízdne tam a zpět 16:50 se slevou 11:80. Klub českých turistů ještě upozorňoval na výhodu úrazového pojištění na letní sezónu.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 2. června, svátek má Jarmil, vše nejlepší. Jsou 2 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pláčeli červen a neoschne žitko, v zajících korptvích budem mít řídko. No dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji, Břeťa ze Štítů hlásí polojasno, sem tam mlha. 7 až 10 stupňů, vítr od 7 do 22 km za hodinu, po deštích a 60% vlhkosti. Prostějov 12 stupňů, sluníčko svítí, hlásí Petra, zdraví z práce, Litovel 11 stupňů Celsia, to už píše Hanka, která dnes musí odplevelit česnek, tak ať se práci daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Už v příští hodině nejrychlejší z vás získá 2 lístky na náš jubilejní 200. koncert série Živě. Vystoupí na něm například Robert Křesťan a Druhá tráva. Koncertní série Živě Českého rozhlasu Olomouc, zaměřená na folk a country, dospěla k úctyhodnému číslu 200. Na 17. června navíc připadají nedožité 70. narozeniny Sandyho Noska, který na začátku milénia stál u zrodu této koncertní série. Vše se ve středu 17. června od 17 hodin odehraje na scéně Letního kina Olomouc v rámci divadelního léta pořádaného Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. Areál bude otevřen už od 16 hodin a 30 minut. Hrát bude olomoucká skupina Alibaba, která zde pokřtí i své nové CDčko, vystoupí také Malina Brothers a hlavní hvězdou večera bude zmiňovaný Robert Křesťan a Druhá tráva. Už v příští hodině nejrychlejší z vás získá 2 lístky a připomínám proto už náš telefon 221 555 444. Budete ho potřebovat.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Až do konce července můžou Olomoučané žádat radnici o finanční bonus 10 000 korun za přihlášku k trvalému pobytu. Nárok mají ti, kteří využili loni motivační kampaně magistrátu, kterou se radnice snažila navýšit počet obyvatel města. Nabídky využilo skoro 2700 osob. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči Věseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu. Dělníci je budou provádět v části ulice Rejvíská. Uzavírka potrvá do 6. června. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Dělníci se na Šumpersku pustili do oprav silnice první třídy číslo 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Obnova se týká více než 3 kilometrů vozovky. Práce začaly v pondělí a ředitelství silnic a dálnic vyjdou na bezmála 26 milionů korun. Hotovo by mělo být asi za 2 měsíce. Řekl mluvčí silničářů Jan Riedl. Několik novodobých světových premiér nabízí letos posluchačům hudební festival Baroko. V pondělí začal v Olomouci. Jeho součástí bude 8 koncertů zaměřených na hudbu 17. až 19. století s použitím dobových nástrojů. Přehlídka se tradičně zaměřuje na tvorbu tuzemských autorů, uvedl dramaturg Tomáš Hanzlík. Ze sportu. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi za 3.4 km. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vypravíme do dlouho utajovaného podzemního krytu v Šumperku. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Tajně při stavbě tělocvičny nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Desítky let šlo o utajované a veřejnosti nepřístupné místo. Teď je ale z bunkru nový šumperský turistický cíl. Uvnitř se dochovala řada dobového technického vybavení. Díky úsilí nadšenců je například v provozu i původní přes 60 let starý dieselový agregát.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před desítkami let maskovala budování krytu, jak popisuje další z nadšenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány, už na stavebním úřadě plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Kryt měl v době krize fungovat jako záložní velitelství československých drah pro Moravu. To sídlilo v Olomouci a v případě jeho zničení měl velení převzít právě Šumperk, kde tenkrát sídlilo i železniční učiliště. Jak dodává Martin Pelnář.
3: Takže nahoře v tom železničním učilišti v zámečku se vybudovalo vlastně záložní velitelské stanoviště a tady byl kryt. Takže v případě, že by došlo k nějakému problému, radiační přepad, chemický přepad, cokoliv, tak se všichni z toho řídícího centra toho záložního stanoviště přemístili do krytu. A oni stále byli schopni řídit tu dopravu na celé té Moravě.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické vybavení tady toho ukrytu a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás čeká dnes v úterý?
2: Tak dnes by to měl být slunečný a postupně teplý den. Teď ráno se vyskytují i nějaké ty mlhy, ty se ale budou v těch ranních hodinách poměrně rychle rozpouštět a mělo by v dopoledních hodinách převládnout skoro jasno nebo polojasno. Vypadá to, že v průběhu dne sice se začne tvořit nějaká kupovitá oblačnost, ale při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména v jeseníkách, by se mohla objevit výjimečně nějaká ta přehánka. Co se týče odpoledních maxim, ty očekáváme většinou někde od 22 do 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude, to bylo tak kolem 18 stupňů a vítr to bude provázet slabý proměnlivý v průběhu dne, potom východní až jihovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V počátku málo oblačnosti, ale během noci se nám to počasí zase začne proměňovat, začne nám přibývat oblačnosti, zejména potom gránu, a právě v těch ranních hodinách už nebude možné vyloučit nějaký ten déšť, případně přehánka. Noční teploty nejčastěji od 15 do 11 stupňů Celsia. Při zmenšené oblačnosti v horských údolích to může být až někde k 9 stupňům, vítr v průběhu noci jen slabý jižní nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. A zítra už to vypadá zase na úplně jiný den, velká oblačnost. Vypadá to, že v průběhu dne se začnou objevovat přehánky nebo déšť, možná i nějaká ta bouřka. Zítřejší maxima budou zase o něco nižší, většinou od 17 do 21 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 14 stupňů a vítr bude slabý, postupně mírný, jižní až jihovýchodní, většinou do 5 metrů za sekundu. Odpoledne se potom bude měnit na západní až severozápadní.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou. Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
4: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže propnuté před hrudníkem drží láhev. S nádechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu. Paže držíme stále propnuté. Opět s výdechem se vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Paže stále před trupem. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Prostějov opět podpoří tamní obchodníky a obyvatele příspěvkem na nákup zboží. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Prostějov opět podpoří tamní obchodníky a obyvatele příspěvkem na nákup zboží. Na olomouckou tržnici se vrátily autobusy, skončila první etapa rekonstrukce oblasti. Česko zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Prostějovská radnice spouští i letos program Korenci na podporu místní ekonomiky. Osaměle žijící seniori, rodiny s dětmi, taky pečující osoby se můžou registrovat a získají od města 1000 korun ve formě takzvaných korentů. Za nákup u vybraných obchodníků pak zaplatí jen polovinu jeho hodnoty, popsala náměstkyně primátora Marcela Žubková z hnutí ANO.
3: Tu 1000 korun nemusí utratit hned, může si rozdělit, může čerpat postupně, takže v lékárně si koupí vitamíny, za které má zaplatit 600 korun, takže on zaplatí 300 a 300 korentů. Korun jde vlastně tomu obchodníkovi formou aplikace přes SMSku od města.
2: Olomouci skončila první etapa oprav bývalého autobusového nádraží na tržnici. Autobusové linky se vrátily na svá původní stanoviště. Mapu zastávek najdete spolu s dalšími podrobnostmi na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Areál se zastávkami a parkovištěm u tržnice opravuje od konce dubna za skoro 17 milionů korun olomoucká radnice. Práce dělníci dokončí za zhruba 3 týdny. Deště v uplynulých dnech zmírnili v Česku půdní sucho. To by v týdnu mohlo ustoupit ještě víc díky dalším srážkám, vyplývá z údajů Intersucha s tím, že zhruba polovinu republiky v sobotu zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude. Vysvětluje to koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
4: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
2: Operu o biblické bratrovraždě, novodobé premiéry zapomenutých skladeb českých autorů i hudbu hranou na historické nástroje z muzejních depozitářů nabídne posluchačům Olomoucký festival Baroko. Dramaturgie přehlídky se dlouhodobě zaměřuje na objevování starší české hudby, která po staletí zůstávala mimo pozornost publika i muzikantů. Přehlídka se uskuteční až do 17. června, informovali pořadatelé festivalu. Letos nese podtitul Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Sport. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Jeanem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem uzavře program na největším kurtu Filipa Chartiera. V rámci takzvaného Night Sessiona začne nejdříve ve 20:15. Pro oba hráče půjde o Grand Slamový čtvrtfinálový debut. Spolu se utkají podruhé. První vzájemný zápas před 2 lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista. Vítěz dnešního zápasu narazí v semifinále na lepšího z dvojice Alexander Zverev a Rafael Chodar.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Poruchané nákladní auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy před exitem hranice za 36. kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Je tady období, kdy začínáme pomalu vyrážet na dovolené. No jsem vždy překvapen, co vše si člověk před odjezdem je schopen zbalit do kufru. Polovinu z těch věcí stejně potom nepotřebujete. Tak hodně štěstí při balení i cestování. A trochu štěstí budete potřebovat i za chvíli. Budeme totiž soutěžit. Nejrychlejší z vás, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444. Po mé výzvě získá dvě vstupenky na náš jubilejní 200. koncert série Živě. Vystoupí například Robert Křesťan a Druhá tráva, tak buďte ve střehu a hrajeme písničky, které nestárnou. Teď nás čeká skupina Elán a jejich kočka. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno, pojďme soutěžit. Nejrychlejší z vás získá právě teď 2 lístky na náš jubilejní 200. koncert série Živě. Vystoupí například Robert Křesťan a Druhá tráva. Volejte 221 555 444. 2 lístky na vás čekají. Koncertní série Živě Českého rozhlasu Olomouc, zaměřená na folk a country, dospěla k úctyhodnému číslu 200. Na 17. června navíc připadají nedožité 70. narozeniny Sandyho Noska, který na začátku milénia stál u zrodu této koncertní série. Vše se ve středu 17. června od 17 hodin odehraje na scéně Letního kina Olomouc v rámci divadelního léta pořádaného Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. Areál bude otevřen už od 16:30. No a hrát bude olomoucká skupina Alibaba, která zde pokřtí i své nové CDčko. Vystoupí také Malina Brothers a hlavní hvězdou večera bude Robert Křesťan a Druhá tráva. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Halo?
0: Ano?
1: Dobrý den, tady Petr.
0: Petr volá odkud?
1: Velký Újezd.
0: Moc vás zdravím, tak vyhráváte 2 lístky na 200. koncert Českého rozhlasu Olomouc série Živě. Lístky jsou vaše, gratulace veliká. Koho vezmete sebou?
1: No, manželku.
0: Manželku, užijte si to, držím palce, ať máte příjemné počasí všichni, co budete na tomto skvělém koncertu. Vydržte mi ještě na telefonu a zatím naslyšenou.
1: Děkuji, nasanou.
0: No a pokud chcete i vy 2 lístky, tak pozor, ve čtvrtek pro vás budu mít ráno další soutěž.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 2. června, minuta po čtvrt na 8 a svátek má dnes Jarmil. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. No dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Po včerejším propršeném dni, kdy nám napršelo 17 mm, máme dneska v Javorníku krásno, jasno, bezvětří, 17 stupňů tepla. Napsal František. Honza z Písečné píše, sluníčko vyskočilo, je skoro jasno, teploměr ukazuje 12 stupňů, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu vysoká 94%. Včera dosti nepršelo, takže se nemusí zalévat. Po včerejším deštivém dni je v Žárové dnes ráno jasno, slabě fouká vítr a teplota je na 11 stupních, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 7:30, dobré ráno. Olomoucký hokejový útočník Jakub Navrátil nepustí hokejku z ruky ani v létě během takzvané suché přípravy. Pravidelně si ji totiž zpestřuje inline hokejem, kde hájí v nejvyšší soutěži barvy Přerova. A kromě dobré nálady v kolektivu je pro něj prospěšná i dávka trénování navíc.
1: Beru to hlavně, že je to zábava, potkám se i s klukama, kterýma se vlastně přes rok nevidím. A hlavně to beru i jako doplněk, jezdím vlastně sem i na tréninky, takže to mám vlastně trénink navíc. Vím, že to splní nějaký účel, který je pro mě důležitý, a tím, že máme přes letní pauzu vlastně víkendy volný a hraje se v sobotu dva zápasy, tak vím, že mi to dá i tu v sobotu nějakou zpětnou vazbu, že jsem jenom neležel, tak jedu si tady zahrát, vypotím se a pak v neděli spočnu a v pondělí zas na trénink. No.
2: Říká olomoucký hokejista Jakub Navrátil, který si letní přípravu pravidelně zpestřuje inline hokejem. V právě skončené základní části dal za Přerov v 8 zápasech 18 branek a střeleckou fazonu trénuje oproti ostatním spoluhráčům z Olomouce s předstihem. Ale přechod z nožů na kolečka má i svá úskalí.
1: Ty první tréninky, když vlezeš na tu inline plochu z toho ledu, já nejsem schopný vystřelit s tímto, to je úplně, když to řeknu, něco jiného, takže těší si na to zvykat. Hlavně když pak vlezu na ten led, tak mi chybí přední kolečko, že to tam jde jako cítit, že furt přepadávám dopředu a ta koordinace není úplně ideální. Ale zas na druhou stranu, furt máš tu hokejku, furt hraje s tím pukem, mazlíš se s ním, takže zas v tomhle je to dobrý, že z toho úplně nevypadneš a furt si v nějakým tom hokejovým tempu nebo v tom prostředí, kde se vlastně můžeš furt nějakým způsobem zlepšovat. No.
2: A hráči si na inline ploše dokáží zlepšovat hlavně dovednosti a často jsou k vidění kličky nebo parádičky, které by člověk v ledním hokeji hledal marně.
1: Jo, tak hlavně i tím, že tady není kontakt úplný, tak se tady pustíš do takových věcí, ve kterých nebo na ledě by si nedovolil na nějaký hráče, protože víš, že bys dostal meltu hnedka, ale v tomhle je to zas dobrý, že si to zkusíš a dovolíš si tady mnohem víc tím, že je to vlastně bez toho kontaktu. No.
2: A Jakubu Navrátilovi není cizí ani golfová hůl, tenisová raketa nebo volejbalový míč.
1: Mně je vlastně jedno, co hraju, hlavně, že něco dělám, baví mě to. Když mám odpoledne čas, tak samozřejmě někdo mi zavolá ohledně jiných sportů, nebo golf, nebo teď jsem byl hrát padel poprvé a bavilo mě to, musím říct, že je to super sport, zas trošku jiný než třeba tenis. A je mi to ve výsledku úplně jedno, hlavně, že se nějakým způsobem hýbu a mě to osobně baví.
2: Pochvaluje se olomoucký hokejista a všesportovní talent Jakub Navrátil. S inline hokejovým týmem z Přerova postoupil do čtvrtfinále a rád by nad hlavu stejně jako v roce 2002 zvedl extraligový pohár alespoň v tomto sportu. V ledním hokeji s tím totiž s ohledem na olomoucké ambice i ekonomické možnosti příliš počítat nelze. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dělníci opravují v Olomouci ulici Kapitána Jaroše. Rekonstrukce bude stát více než 9 milionů korun. Potrvá do poloviny srpna. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Nabídne přes 130 míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by měl být hotový na konci srpna. O nalezené psy se v Olomouci opět stará útulek provozovaný Ligou na ochranu zvířat v areálu neředínského letiště. Posledních 5 let péči zajišťovala firma z Čech pod Kosířem. Hlavním důvodem změny je kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci. Šumperk letos zpřístupnil veřejnosti jedinečné podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, je součástí nové prohlídkové trasy. Má název Utajené velitelství železnice, řekla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Ze sportu. Basketbalisté Brna vstoupili vítězně do boje o třetí místo v domácí lize. Stříbrný tým minulé sezony zdolal v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu v těsné koncovce 99-97. Druhý duel série, hrané na dvě vítězství, je na programu ve čtvrtek na půdě Slezanů. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se objeví přeháňky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy před exitem hranice za 36. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli se vydáme za mediky na ulici. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Studenti medicíny Olomoucké univerzity každý týden ve svém volnu a zdarma vyrážejí do terénu za bezdomovci a lidmi v nouzi. Spolek Medici na ulici pomáhá s ošetřením chronických rán, bercových vředů, popálenin nebo kožních infekcí.
1: Teďka se podíváme v podstatě do našeho batohu. Co se týče vybavení mediku na ulici, tak disponujeme jenom volně prodejnými prostředky, jelikož nejsme lékaři. Například zde můžete vidět balíček s obvazovým materiálem, tady jsou nějaká analgetika a zejména jsou to potom masti k hojení ran.
2: Přímo na ulici před charitní noclehárnou mi ukazuje obsah zdravotního kufříku medik Jan Grabčak. Vy už si zase kufřík zabalíte, Jene, co vás dneska čeká?
1: Máme tam například teďka aktuálně paní, která má nějaký nespecifický zánět, pravděpodobně zubního lůžka, a je k tomu všemu ještě z Ukrajiny. K tomu tam máme pána, kterému začíná na předkolení bercový vřed a můžeme to jako zachytit v tom časném stádiu, takže se posnažíme zaléčit to, co nejlíp.
3: Pomohli hodně, hlavně s tou nohou, že doopravdy mám druhý stupeň artrózy.
1: Ještě se zeptám k té bolesti, ono je to i klidová bolest, nebo to bolí jenom?
3: No mě to třeba, já když jsem v klidu a třeba spím, to je taková bolest, já jsem už až prčela.
1: Jo, hodně silná.
2: Jsou ti klienti pokaždé jiní, anebo se tam objevují ti sami?
1: Máme klienty, které ošetřujeme jednorázově, máme pak klienty, které vydáváme v podstatě na každý službě. Už se známe doslova jménem a ty klienti se na nás i těší.
2: Jak to jde dohromady, dobrovolnická práce se studiem, jak to zvládáte?
1: Určitě to není jednoduchý, ale když se chce, tak se doopravdy dá na to najít čas. A je to takový, pro mě osobně je to takový relax od toho studia.
2: Setkal jste se třeba někdy s nějakou agresivitou?
1: Spíš naopak, setkal jsem se s obrovským vděkem ze strany pacientů. Sám jsem měl vůči těmto lidem předsudky předtím, než jsem začal dělat právě tuto činnost, a překvapilo mě, jak umí být vděčný za to, když s nima dokáže někdo jednat jako se seberovným člověkem a neodsuzuje je předem, než je vůbec vyslechne.
2: Spolek Medici na ulici funguje při lékařských fakultách taky v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. S rozšířením se počítá i do Ostravy. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:45, úterý, svátek má Jarmil, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá, no dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. U nás je 15 stupňů a krásně svítí sluníčko, chystám se do obchodu, potom budu vařit kapustu s bramborem a uzeninou a také žehlit prádlo. Krásné úterý přejezdy na Zolubic. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14 stupňů, Hranice 15 stupňů a jasno, napsala Věra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Michal Hru zaspíval ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme písničky, které nestárnou už za chvíli. Tvé stopy v písku a Jiří Korn. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, užíváme si červen. Nezapomeňte, že ještě stále můžeme ovlivnit úrodu ovocných stromků. Podle rad odborníků můžeme prokypřit půdu kolem nich a přihnojit tekutými hnojivy. Hnojit se dá i na list. Zahradníci doporučují dát kolem stromů i mulčovanou trávu z trávníků, udrží vlhkost a plody, tak budou lépe zrát. Nezapomeňme také vyvazovat letorosty. Do polohy, kterou potřebujeme, můžeme dostat větev například tak, že naplníme ponožku kamínky či pískem a zavěsíme ji na ní. Tak držím palce, ať máme bohatou úrodu a chystáte-li se dnes něco dělat na zahrádce či zahradě opatrně, čeká nás přece jen vedro.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 6 minut bude 8 hodin. Nadšenci v Šumperku zpřístupnili turistům utajovaný kryt s velitelstvím železnice. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Olomouci v létě začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Přerov plánuje vyhláškou omezit užívání psychoaktivních látek v okolí škol a hřišť. V Olomouci dnes začíná samosběr jahod. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouc v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova za zhruba 19 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Umístění přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání rušné čtyřproudé komunikace. V posledním vydání radničního periodika o tom informoval primátor či náměstek Miloslav Tichý z hnutí ANO. Užívání kratomu a derivátů HHC nebo THC chtějí v Přerově omezit novou vyhláškou. Její návrh schválili městští radní. Omezení se dotkne dětských hřišť, sportovišť a okolí škol. V zmíněných lokalitách má zároveň platit i zákaz kouření a používání elektronických cigaret. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: Návrh nyní zamíří do zastupitelstva, reaguje na legislativní změny účinné od roku 2025, které dávají obcím možnost regulovat užívání těchto látek na veřejných prostranstvích. Vyhláška by měla nabýt účinnosti 15. dnem po svém vyhlášení.
1: Nabídek letních brigád už jsou teď na internetových portálech tisíce. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5000 takových pozic. Je to zhruba o 5% méně než loni. Podle analytika pracovního trhu Alma Career Tomáše Ervína Dombrovského bude nabídek letních přivýdělků přibývat, hlavně v červnu a na začátku července. Mezi inzerovanými pozicemi jsou výrazné regionální rozdíly, říká Dombrovský.
3: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
1: Na jahodové plantáži v Olomouci Nedvězí začíná samosběr jahod od 8 do 18 hodin. Uvedl to pěstitel Jan Dostal na webových stránkách jahodárny. Na 7 hektarech můžete sbírat 4 odrůdy. Cena za kilogram je 99 korun. Samosběry v uplynulých dnech zahájili pěstitelé také na jahodárnách v Prostějově a v Bochoři u Přerova. Sport. Prostějově začal každoroční tenisový turnaj kategorie Challenger s názvem Unicredit Czech Open. V pondělí odstartovala hlavní fáze. Organizátorům komplikuje práci už od prvního dne počasí, hlavně déšť. Na hlavním kurtu tak byla v akci hned v pondělí zatahovací střecha. Potvrzuje ředitelka turnaje Petra Černošková.
4: Střecha se hodí, když samozřejmě, když začne lít, tak to protéká, že jo, není to hala. 3 týdny nespadla ani kapka a teď bohužel ta předpověď není, ale já myslím, že to zvládneme. Jsme na to zvyklí, ten turnaj je vlastně letos o den delší, takže mě celkem jako uklidňuje, že když jsme to vždycky dohráli a měli jsme na to o den míň, takže snad letos to zvládneme, nebudeme se hroutit hned první den.
1: V pavouku dvouhry jsou 4 hráči první světové stovky, včetně domácího Víta Kopřivy. Vstup na turnaj je zdarma. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle přeháníky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17, slabý proměnlivý postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dělníci opravují most v Olomouci v Tovární ulici u křižovatky s Jeremenkovou. Projíždějte tam opatrně.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dělníci opravují most v Olomouci v Tovární ulici u křižovatky s Jeremenkovou. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Možná se právě teď chystáte na úklid. No, slyšel jsem, že ti, co uklízí, se dělí na dvě skupiny. Pracovití uvidí prach a hned ho utřou. Lidé s romantickou duší do prachu nakreslí srdíčko. Tak do které kategorie patříte? My s kolegou Jirkou Kořínkem v tom máme naprosto jasno. Víte, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martinem Písaříkem, už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude znít dvojice Damiens. Dobré ráno.

0: Do úterního prosluněného rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V 1. století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 2. června, svátek má Jarmil, vše nejlepší, jsou 2 minuty po 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících koroptvích bude mít řídko. No dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bruntál, slunečno 15 stupňů, píše Dáša, která opatruje maminku. Obě vás zdravím. Prostějov 16 stupňů. Sluníčko svítí, hlásí Petra, která se těší na odpolední sběr jahod, a Úsov 15 stupňů, to už je vzkaz od Vladimíra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den, nejpozději do 24 hodin, odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie kolenního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 8:30, dobré ráno, dobrou chuť a snídáte-li právě teď. Tajně při stavbě tělocvičny nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Desítky let šlo o utajované a veřejnosti nepřístupné místo, teď je ale z bunkru nový šumperský turistický cíl. Uvnitř se dochovala řada dobového technického vybavení díky úsilí nadšenců. Je například v provozu i původní přes 60 let starý dieselový agregát.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před desítkami let maskovala budování krytu, jak popisuje další z nadšenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány, už na stavebním úřadě plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Kryt měl v době krize fungovat jako záložní velitelství československých drah pro Moravu. To sídlilo v Olomouci a v případě jeho zničení měl velení převzít právě Šumperk, kde tenkrát sídlilo i železniční učiliště, jak dodává Martin Pelnář.
3: Takže nahoře v tom železničním učilišti v zámečku se vybudovalo vlastně záložní velitelské stanoviště a tady byl kryt. Takže v případě, že by došlo k nějakému problému, radiační přepad, chemický přepad, cokoliv, tak se všichni z toho řídícího centra toho záložního stanoviště přemístili do krytu. A oni stále byli schopni řídit tu dopravu na celé té Moravě.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické vybavení tady toho ukrytu a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Až do konce července můžou Olomoučané žádat radnici o finanční bonus 10 000 korun za přihlášku k trvalému pobytu. Nárok mají ti, kteří využili loni motivační kampaně magistrátu, kterou se radnice snažila navýšit počet obyvatel města. Nabídky využilo skoro 2700 osob. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Jeseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu a dělnici a budou provádět v části ulice Rejvíská. Uzavírka potrvá do 6. června. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Dělníci se na Šumpersku pustili do oprav silnice první třídy číslo 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Obnova se týká více než 3 kilometrů vozovky. Práce začaly v pondělí a ředitelství silnic a dálnic výjdou na bezmála 26 milionů korun. Hotovo by mělo být asi za 2 měsíce, řekl mluvčí silničářů Jan Riedl. Několik novodobých světových premiér nabízí letos posluchačům hudební festival Baroko. V pondělí začal v Olomouci. Jeho součástí bude 8 koncertů zaměřených na hudbu 17. až 19. století s použitím dobových nástrojů. Přehlídka se tradičně zaměřuje na tvorbu tuzemských autorů, uvedl dramaturg Tomáš Hanzlík. Ze sportu. Basketbalisté Nymburka na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, v níž zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk poté bude hostit ve středu i druhý zápas. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a v pondělí. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v Hejdukově ulici. Nehoda se obešla bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Novou zubní pohotovost můžeme využít na Bruntálsku. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

až se nočním chladem pěl, až se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

0: vůbec za materiál, za kleště a tak dále. Takže myslím si, že tady tomuhle nemocnice Krnov vyšla velice vstříc.
1: S čím tady vlastně lidé nejčastěji chodí a kolik jich třeba přijde za ty 4 hodiny?
0: Měly by tady být opravdu jenom akutní případy, to znamená otoky, krvácení, bolest a takové to, co se nedá vydržet. Jsme teďka na takových 20 až 30 lidech za 4 hodiny, což ne vždy se dá úplně stihnout a je těžké prostě těm lidem říct, dneska už končíme, lékaři tady bývají o hodinu, o 2 navíc.
1: Novou pohotovostní ambulanci zřídila Moravskoslezská nemocnice Krnov a vedoucí všech zubních ambulancí je Antonín Chudárek.
2: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
1: Antonín Chudárek dodává, že vedení nemocnice už taky diskutuje o dalším rozšíření služeb.
2: Budeme se snažit v budoucnu asi rozšířit ještě provoz tohoto zubního zařízení o jednu ambulanci, kde by byla poskytována péče celotýdenní.
1: U pohotovostního zubařského křesla se teď střídá 10 lékařů z krnovské nemocnice. Vedení se ale snaží sehnat na pohotovostní služby i externisty. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. No, dnes bude slunečno, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vaše vzkazy. Hranice 18 stupňů. Dnes se chystáme s manželem dělat kedlubnové zelí s domácím knedlíkem a pečenou krkovičkou, píše Věra, ať se vše vydaří. Sobotín 16 stupňů, slunečno, budu sekat trávu, vzkaz od

0: Jirky Tovéř, 17 stupňů, jasno, píše Ondra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
3: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, co jsou 8:45. Dobré ráno. Děti z Blerbinu slaví 80 let. Kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové bude tématem dnešního jazykového okénka Ondřeje Bláhy. Kdybyste pořád o 9:45 nestihli, tak nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Horské louky v Jeseníkách znovu spásají ovce. Více o tom ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší opět naslyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude Vilém Pospíšil. Přeji příjemné, usměvavé, prosluněné úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nové polepy na motorových vlacích zpropagují Konicko a Jesenicko. Horské louky v Jeseníkách znovu spásají ovce. Matěj Olmer představí v Olomouci výstavu inspirovanou Baudelaireovou básní. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj propaguje turistiku v regionu pomocí polepů na vlacích. Jedna ze souprav motorového vlaku Stadler bude jezdit s motivy Konicka. Cestující se motorákem můžou nejčastěji svést na spojích mezi Olomoucí, Senicí, Nahané a Drahanovicemi. Další nově polepený vlak představí turistické cíle na Jesenicku, dodává mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Druhá jednotka s motivem Jesenicko bude nasazena v rámci provozního souboru Sever, kde ji cestující potkají na trati Šumperk, Zábřeh na Moravě, Jeseník. Do provozu vyjede na konci tohoto týdne.
1: Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% méně letních brigád než loni, ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Razlerové, ale firmy nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun za hodinu.
3: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220-250 korun.
1: Na horské louky mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v Jeseníkách se vrátila stovka ovcí. Po celé léto budou spásat porosty nad hranicí lesa. Přispějí tak k zachování druhové rozmanitosti tamních trávníků. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
4: Ovce jsou při péči o horské louky nenahraditelnými pomocníky. Spásají odolné trávy i borůvčí a vytvářejí prostor pro vzácné druhy rostlin, které by v hustém porostu neměly šanci. Pomáhají tak květnatým horským trávníkům i horským motýlům. Tento projekt je podpořen z operačního programu Životní prostředí až do roku 2029.
1: Témata smrti, pomíjivosti, fyzického rozkladu i neustále proměny zkoumá výstava prací malíře a street artového umělce Matěje Olmera v Olomouci. Expozice nazvaná Zdechlina bude od 10. června do 31. srpna v industriálním prostoru Soma, Centra pro současné umění a psychoterapii v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Výstava vznikla ve spolupráci se Street Art Festivalem 2026, jehož letošní ročník nese podtitul Tady jsme, uvedla ředitelka festivalu Romana Junkerová.
0: Sport.
1: Prostějovský tenisový areál hostí od neděle 33. ročník mužského turnaje kategorie Challenger. Ve dvouhře se na tamních kurtech představí čtyři hráči první světové stovky. Argentinec Baez, Bosňan Džumur, Kazachstánec Ševčenko a domácí Vít Kopřiva. O obsazení dále mluví ředitelka turnaje Petra Černošková.
5: No, my jsme spokojeni jako extrémně. Ten turnaj je po dlouhých letech jakože hodně, hodně silný. My vždycky si vytipujeme nějakých 5 hráčů, který oslovíme. Letos musím říct, že z těch 5 hráčů všichni přijeli. Pro nás bohu dík, ale pro Víťu bohužel. Takže já musím říct, že jsme spokojeni, že máme pocit, že ten turnaj je jako výborně obsazený.
1: Do hlavní fáze dvouhry bylo nasazeno 7 Čechů, které doplnil kvalifikant Jan Kumstát. Vstup na turnaj je zdarma.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané auto budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín na 268. kilometru. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné úterní dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeji i já, Vilém Pospíšil. Máme úterý 2. června, takže start měsíce, no a to je dobré se na věci dívat tak trošku s nadhledem, protože ten měsíc ještě nerozběhl, může se stát úplně všechno. No a na jeden takový nadhled, na jednu takovou vyhlídku vás vezmeme i v rámci našeho dnešního dopoledního vysílání. Podíváme se do Zábřeha na vyhlídku Humenec, následně vás také třeba pozveme do Olomouce, do smetanových sadů, do sbírkových skleníků, kde probíhá výstava rostlin s názvem Živé pasti. Ano, uhodli jste, jde o rostliny masožravé. No a okolo 9.45 nás čeká samozřejmě také další díl pořadu Okolo češtiny. Tentokrát se budeme věnovat dětem z Bulerbinu. Do toho samozřejmě spousta hudby. No a to je to, co nás čeká během dopoledního vysílání. Jako první třeba Lucie Vondráčková nebo Elton John.

0: Elton John zpíval píseň Candle in the Wind, která, věřím, vám zpříjemňuje dopoledne stejně jako celé naše vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a aby to dopoledne bylo ještě příjemnější, chtělo by to vydat se na nějaký malý výlet. Vydáme se do Zábřehu, konkrétně do jeho čtvrti Skalička, kde tamní vyhlídku Humenec obklopují desítky stromů, mezi kterými je mnoho krajových odrůd, jádrovin nebo peckovin. Z plošiny, která se nachází necelé 3 metry nad terénem a pod kterou je umístěné kryté posezení, se nabízí výhled hned na několik pohoří a turisticky velmi vyhledávaných míst. Konkrétní už bude Mirek Kobza.
1: Jsme uprostřed města Zábřeha, přestože jsme vlastně v přírodě, ale kdysi tohle bývala samostatná obec Skalička, která se vypíná nad městem. Dokonce to bývalo kdysi úplně jiné panství. Tohle patřilo biskupům olomouckým, kdežto město Zábřeh, protože za řekou Sázavou, za břehem, tak se nacházelo vlastně na zeměpanské půdě, takže mělo šlechtické majitele. My se nacházíme na místě, které se jmenuje kopec Humenec, kdysi se mu německy říkalo Heinrichs, a tady, co vede taková ta úzká asfaltečka, což je dneska Vycházková trasa.
2: Cyklotrasa krásná.
1: No, já bych ti nepřál tady ten kopec dole vyjet nahoru, ale to je vlastně místo, které bylo hlavní cestou z té Skaličky do Zábřeha, protože tady dole pod námi byl brod přes řeku Moravskou Sázavu.
2: Spousta rodinných domů, je tady taky bytový dům a co je úžasné, tak vedle louky les a je to sad.
1: Je to takový les, který trošičku chrání pod tím další bývalou samostatnou obec Rudolfov, a je to les, který je docela zajímavý, protože je to takový prototyp smíšeného lesa, které tady kdysi rostly. A ty zmiňovala sad, ten právě tam tady lemuje tu stávající cestičku, která vede dolů do města, a je to sad ovocný, starých odrůd, kdy město se rozhodlo při úpravě tady tohoto místa vysazdit tady ovocnou alej, která by ale měla reprezentovat to, co tady kdysi rostlo. Takže tady najdeme kromě různých hrušní, švestek a podobně, ovoce, které dneska už není tak běžné jako kdoule a tak dál.
2: Za námi rozhledna, je to vlastně jenom taková vyhlídková plošina, ke které vede zhruba 10 schodů, a my toho rozhodně využijeme, protože budeme mít na dlani nejenom město, ale i rozsáhlý výhled na spoustu kopců, to je hned několik pohoří.
1: Je to tak, my se nacházíme na rozhlídce, to není můj nápad, ale to jsem tady odposlouchal, takhle tomu říkají místní děti. Když se podíváme tady doprava, tak tamhle nám vykukují kopce nízkého jeseníku, vidíme tady Hraběšickou vrchovinu, přímo před námi se tyčí Praděd, o kus dál Červenohorské sedlo, dokonce je tam vidět obrys toho hotelu, tamhle je Keprník, Šerák, pak pokračují kopce, které se vztahují k Hanušovické vrchovině, tamhle koukáme na Rychlebské hory a předtím máme vrcholy Hrubého lesa, kde pramení mimo jiné třeba řeka Tichá Orlice. No a úplně takový malinký kopeček, který nám vyčnívá z těch zadních, tak to je Kralický Sněžník. No a když se podíváme k nám, tak vidíme vyhlídku nebo rozhlednu na Háječku nad Zborovem, a celé tady to pohoří se jmenuje Zábřežská vrchovina a táhne se až k nejvyšší hoře Lásku. Ta bohužel vidět není, protože se nám schovává tamhle za těmi dvěmi zarostlými kopci. Ale vidíme tady celý Zábřeh jako na dlani.
2: Jsem si kostela.
1: Kostel svatého Bartoloměje je rybník Oborník, tamhle je věž zámku, kde kdysi sídlil významný rod Tunklů ze Zábřeha a Brnička. Vidíme tady samozřejmě sídliště, ale vidíme tady třeba Šumperskou kotlinu a tamhle v dálce už nám vykukuje Šumperk. A já bych ještě se otočil i na tu Skaličku, protože když se podíváš tamhle, tak je tam takový lesík a ono bohužel teď to vidět není, ale kdyby ty stromy opadaly, tak vidíš zámeček na Skaličce, což je taková nádherná památka, která patřila kdysi k sídlům tady tohoto panství a dneska je v soukromém vlastnictví. Pánové to nádherně opravili. Občas bývá otevřený a rozhodně je to skvělý zážitek.
2: Za tu dobu, co tady jsme, tak prošlo poměrně dost lidí, tak je to rozhodně vyhledávané místo.
1: Chodí se sem na vycházky, chodí sem děti. V zimě se tady sánkuje, toto je vyhlášený sánkovací kopec. A ještě to má jedno takovou věc, a to musím říct, že je novodobá tradice, za kterou trošičku můžu já, protože já jsem se sem přistěhoval těsně po revoluci. A musím říct, že jsme začali chodit na Silvestra koukat se, jak se tady střílí rachajtle.
2: Jestli chcete mít Zábřeh a okolí a všechny hory jako na dlani, tak rozhodně doporučujeme rozhlídku na Skaličce. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Už za pár chvil vás pozveme na výstavu masožravých rostlin s názvem Živé pasti, která se koná ve sbírkových sklenících v olomouckých smetanových sadech. Najít tam můžete exotické rarity i fotografie z expedice do Kambodže. Celou výstavu můžete navštívit do neděle 7. června, no a už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc budeme mluvit s autorkou výstavy. Ještě předtím ale dostane přednost kapela Maywood a jejich hit Late at Night z roku 1980.

0: Masožravé rostliny z celého světa jsou až do neděle 7. června k vidění na výstavě ve sbírkových sklenicích v Olomouci. Expozice s názvem Živé pasti láká návštěvníky na exotické unikáty, některé více než metr vysoké, tropické masožravé liány a také na mimořádné večerní prohlídky. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc už zdravíme jejich autorku a pěstitelku Markétu Aubrechtovou Dlouhou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hlavním tématem letošního ročníku jsou masožravé tučnice. O jaké rostliny vlastně jde?
1: Tak to jsou takové speciální rostlinky. Oni proti jiným masožravkám mají takový obrovský prim, a to, že dokážou kvést nádhernými květy. A to tak celou škálou barev, od různě žlutých po různé odstíny fialový, růžový. Takže to jsou opravdu unikátní masožravky, které vlastně, masožravky jsou nádherný tím svým vzhledem, většinou spíš jako barevně listama, ale málo z nich fakt jako ochotně kvete a tučnice právě nádherně kvetou. A další, co mají ten prim, tak jsou výborný na veškerý malý mušky v domácnosti. Ať už jsou to octomilky, anebo veškerý takový ten drobnější hmyz, takže vás to krásně zbaví mušek v kuchyni.
0: Tak to bych možná jich pár potřeboval domů. Každopádně, na které další mimořádné rostliny byste možná upozornila?
1: Tak máme tam například třeba masožravé liány, to jsou takový veliký láčkovky z tropického deštního lesa, který potom v domovině, když má jako velký pasti, tak dokážou sežrat i takový třeba drobný obratlovce, takže ty jsou určitě velmi zajímavý. A nebo tam máme i spousty vzácných rostlin, různě ze stolových hor, z Venezuely, liamfory, že si tam přijde na své nejen takový masožravkář, který začíná, ale i masožravkáři, který už mají velkou sbírku doma, tak i ty odborníci si tam přijdou na své.
0: Mm-hmm. Najdeme na výstavě nějaké masožravky, které rostou třeba i u nás v České republice?
1: Rozhodně, máme tam věnovaný právě jeden stoleček právě i masožravkám, které rostou v Čechách, což jsou rosmatky, takže si návštěvníci můžou pohlídnout to, co pak můžou třeba někde na rašeleništi na Šumavě nebo kolem Třeboňska najít za krásu.
0: Letošní ročník živých pastí jste doplnili také videoprojekcemi. Jakými?
1: Máme tam videoprojekci, která ukazuje právě ty rychlé pohyby masožravek a celý popisuje, jak ta rostlinka chytá, tak to tam je doplněný. A zároveň tam máme ještě fotografie z naší cesty do Kambodže.
0: Pro vaše návštěvníky jsou připraveny také večerní prohlídky. Ta první proběhla 23. května, ta druhá bude 6. června. Proč vlastně večerní prohlídky?
1: Tak myslím, to je takový velký unikát, to v Čechách nemá období, je to poprvé v historii. A my jsme si to připravili pro návštěvníky, protože vidět skleník v noční atmosféře je sám od sobě zážitek. Ale my jsme k tomu přidali ještě osvětlení těch masožravek, takže nádherně svítí jim pastičky a celý je to doprovázený romantickou hudbou, svíčkama. A v rámci téhle noční prohlídky je tam velká komentovaná prohlídka právě s autory, se mnou a manželem, takže se zastavujeme u každý rostlinky a povídáme jim různý zajímavosti a to různý takový věci, které se normálně o masožravkách neříkají, takže je to jednak poučný a jednak takový romantický prožitek.
0: Vy jste vlastně zmínila ty fotografie z expedice do Kambodže, to je místo, kam jezdíte za masožravými rostlinami?
1: My jezdíme za masožravými rostlinami po celém světě a vždycky jakoby každý ročník té výstavy se snažíme přinést návštěvníkům jako pohled jinam, takže třeba loni to byla expozice, co jsme byli v Jihoafrické republice, předtím to bylo Borneo, Filipíny, my se snažíme za masožravkama cestovat protože to je jedinečná jakoby možnost vidět ty rostliny v přírodě a snažíme se právě návštěvníkům pomoct těch fotografií je trošku jako přenést do té přírody a ukázat jim, jak opravdu ty rostliny v té přírodě rostou a jak se v těch přirozených biotopech můžou ty rostlinky třeba lišit od těch, co potom doma pěstují.
0: Říká pěstitelka a autorka prodejní výstavy Živé pasti 2026 Markéta Aubrechtová Dlouhá. Moc díky, že jste byla součástí dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Taky děkuju moc, mějte se krásně.
0: Naslyšenou. Dodejme ještě, že výstavu si můžete ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech prohlédnout denně od 9 do 18 hodin.
2: Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Hodiny ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ukazují 9 hodin a 38 minut. Už za pár minut nás čeká další díl pořadu Okolo češtiny. Tentokrát se zaměří na knihu Děti z Bulerbinu, knihu, kterou určitě mnozí z vás mají rádi, pamatují si z dětství. Před malou chvílí jsme mluvili o výstavě Živé pasti. Pokud jste rozhovor s autorkou výstavy Markétou Albrechtovou Dlouhou nezastihli živě ve vysílání, tak už za pár chvíl bude možnost pustit si ho zpětně na webu olomouc.rozhlas.cz, stejně jako pořad Dobrá rada, který přijde na řadu po 10. hodině a vlastně se trošku dotkne také rostlin, bude se věnovat pěstitelství a tomu, co se okolo toho týká. Teď už Věra Špinarová a Meteor lásky.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Astrid Lindgrenová, to je švédská spisovatelka, autorka spousty a spousty knih pro děti. Mezi asi ty její nejznámější patří určitě Děti z Bulerbinu, které nejen já, ale věřím, že i vy máte moc rádi. No a právě tato kniha je tématem dnešního jazykového okénka Ondřeje Bláhy. Brzy jazyk
1: nazývati. Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Každý člověk si určitě vzpomene na nějakou knížku, která mu zůstala někde hluboko v mysli či přímo v srdci a která nějakým způsobem ovlivnila jeho život. Aspoň v tom smyslu, že dodala životu nějakou příchuť. Že si na tu knížku často vzpomeneme, když se dostaneme do podobné situace jako nějaká postava z té knížky. Mně zůstaly natrvalo v mysli a v srdci některé dětské knížky od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Dneska bych zmínil hezkou knížku Děti z Bulerbinu, která poeticky a s humorným nádechem vypráví příběhy šesti dětí, které bydlí právě v Bulerbinu, malé vesničce mezi lesy a jezery. Pro jazykové okénko o češtině jsou Děti z Bulerbinu knížka zajímavá, protože, jak například pozoruji kolem sebe, není mezi Čechy úplně ustálená výslovnost jména vesnice Bulerbin. Někdy slyším taky Balerbin, což je výslovnost, která se zřejmě snaží respektovat, že ve skandinávských jazycích, stejně jako třeba v angličtině, se slova často vyslovují jinak, než se píšou. Ale v případě Bulerbinu je výslovnost opravdu taková, jak vypadá psaná podoba toho jména. Bulerbin znamená ve švédštině hlučná vesnice. A to sedí, protože děti, které tam žijí, totiž kluci jménem Lasse, Bosse a Ole a holky jménem Líza, Brita a Anna, jsou i z dnešního pohledu velmi akční. V Bulerbinu se pořád něco děje. Protože mluvíme o dětské knížce, je dost pravděpodobné, že ji i dnes rodiče často svým dětem předčítají nahlas. A věru nemají s tím předčítáním lehkou práci, protože například domy, ve kterých žijí hrdinové knížky, se jmenují Melangården, Norrgården a Sørgården. Kdo chce vědět, jak se tato jména píšou, ať se raději podívá přímo do knížky. Ta cizí jména, která překladatel Břetislav Mencák nijak neupravoval, dotvářejí poetiku celého toho vypravování. Z té švédštiny, ať už je čtena autenticky nebo po češtině, prostě vane krásná severská atmosféra. Miloval jsem třeba tu pasáž, kde se líčí, jak obyvatelé Bulerbinu slaví večer u jezera letní slunovrat. A ještě pár faktů na závěr. Astrid Lindgrenová začala psát Děti z Bulerbinu právě před 80 lety, v roce 1946. Bulerbin je ve skutečnosti vesnice Sävedstorp, nedaleko města Vimmerby v provincii Kalmar v jižním Švédsku. Měřil jsem to a vzdušnou čarou je to asi 900 kilometrů na sever od Olomouce, což není moc. Ale autem přes Německo a Dánsko by to bylo do Sävedstorpu, tedy do literárního Bulerbinu, skoro 1800 kilometrů. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

Dara Rollins zpívala v rámci dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za malou chvíli dostane ještě prostor Miloš Dodo Doležal. Potom odbije 10. hodina, to znamená jediné připraveny jsou zprávy. Dozvíte se o dopravních komplikacích v Bruntále nebo o tom, kdo čeká Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále French Open.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Železniční dopravu v Kojetíně na Přerovsku tak jako v pondělí zastavila nalezená munice. Olomoučané můžou v průzkumu říct, jak jsou spokojeni s životem ve městě. Zájemci v Jeseníku se dnes dozví, jak se chovat v krizových situacích. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Železniční dopravu v Kojetíně, tak jako v pondělí, zastavila nalezená munice. Na místo míří pyrotechnik, stavbaři munici nacházejí při modernizaci tratě. Olomoučané se do konce června můžou zapojit do anonymního průzkumu o kvalitě života a budoucím směřování města. Vyplnit anketu můžou online i v tištěné podobě. Je k dispozici v informačním centru města na Horním náměstí, na detašovaných pracovištích magistrátu a na vybraných akcích pořadaných městem.
2: Lidé se můžou vyjádřit k zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování města. Novinkou je větší důraz na témata spojená s budoucím rozvojem Olomouce, klimatickou odolností města, digitalizací a zapojením obyvatel do veřejného dění. Magistrát vyhodnotí průzkum do října. Další podrobnosti jsou na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Komplikace čekají obyvatele Brotánkovy ulice v Bruntálu. Vodovody a kanalizace Bruntál tam začaly opravovat vodovodní řad. Cesta je uzavřena od křižovatky s ulicí Motlochovou skoro k Lidické. Práce mají trvat do konce června. Příjezd k jednotlivým domům je omezený.
3: Pěší přístup k nemovitostem je ale zachovaný. Případné krátkodobé odstávky dodávek pitné vody budou vodovody a kanalizace Bruntál hlásit místním předem. Podle vyjádření radnice jsou taková opatření běžnou součástí rekonstrukcí vodovodních sítí. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé. Je to o 2 více než ve stejném období loňského roku. Mezi oběťmi jsou 2 motorkáři. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Vyplývá to ze statistik dopravní policie. Poslední smrtelná nehoda se stala na konci května u Těšetic na Olomoucku. Zemřel 51-letý řidič. Podle policie nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového obrubníku. Hasiči pořádají dnes v Jeseníku akci s názvem 72 hodin. Zaměřena bude na chování v krizových situacích. Začne v 16 hodin v knihovně Vincence Priznice. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
4: Účastníci se seznámí s tím, jak připravit domácnost na výpadek základních služeb. Zjistí, jaké zásoby vody a potravin je vhodné mít, co by naopak nemělo v nouzové výbavě chybět a jak postupovat při evakuaci nebo výpadku elektřiny. Součástí je také návod, jak chránit sebe a své blízké v prvních hodinách krize.
1: Sport. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Joaem Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem uzavře program na největším kurtu Filipa Chatriera. V rámci takzvaného Night Session začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut. Pro oba hráče půjde o Grand Slamový čtvrtfinálový debut. Spolu se utkají podruhé. První vzájemný zápas před 2 lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista. Vítěz dnešního zápasu narazí v semifinále na lepšího z dvojice Alexander Zverev, Rafael Chodar.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle přeháňky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů, slabý proměnlivý postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala ve Vikýřovicích na Šumpersku. Nehoda se stala v Rapotínské ulici u křižovatky se Strojní. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc. Krátce po 10. hodině opět otevíráme pravidelnou úterní dobrou radu. Dnes se bude věnovat zahradám, pěstování, zahrádkaření. Povídat si budeme s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Povídat si budeme o tomto období, které právě prožíváme, také o tom, jak zkvalitnit půdu po bramborách, které za chvíli budeme sklízet nebo možná někde už sklízí. Ty ranné, no a také co po nich zasadit správně na pole nebo do zahrady. A samozřejmě tady budeme také pro vaše dotazy, a to především. Tak pokud budete mít zájem zkonzultovat, zeptat se na radu, budete moci už za chvilku na telefonu 221 555 444 anebo SMS-kově na 723 70 33 51. Dnes tedy téma zahrady, pěstování, vše kolem něj, a od mikrofonu se na vás těší Zora Ješková.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vítejte v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Dnes na téma zahrady, zahrádkaření, pěstování. Správný pěstitel, asi se mnou budete souhlasit, se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíce, ale s tím, že by to nikdy nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít třeba na takový pozemek, z něhož budeme sklízet anebo už sklízíme rané brambory? No možností je hodně a my se také o nich, ale nejen o tom dnes povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. A pane inženýre, já už vás vítám a zdravím do Českých Budějovic v Polinkách. Vítejte, dobrý den.
2: Hezký den vám přeju.
1: Pojďme se nejprve prosím ohlédnout za dosavadním průběhem té zahrádkářské jarní sezony, pěstitelské sezony. Tak jak to hodnotíte?
2: No, tak když bych měl hodnotit trošku ve stylu Jamese Bonda, tak tohleto jaro bylo daleko suší než to Martini, který má rád. To vlastně, když to vezmu, tak poprvé zapršelo snad před 3 dny u nás. Za celý jaro spadlo asi 15 mm prakticky od března a za ty poslední 2-3 dny kolem 30. Takže ta voda, ta zem dostala poprvé vodu přirozeně letos. No a takže na tom poli je to opravdu bída a ještě když to vezmu, tak letošní jaro bylo zvláště chladné, takže když to 13. května minus 5,4 stupně, 14. května minus 3,9 stupňů, 28. května minus 3,9 stupňů, 29. května minus 0,9 stupňů, to byly takové teploty u nás, takže já se budu jezdit dívat na jabka a na další ovoce na zahrady, které jsou od nás hodně vzdálený, protože už prakticky 3. rok nebudu mít žádnou úrodu ovoce. Ale doháním to tou zeleninou.
1: No u nás to myslím není zase o mnoho lepší kolikrát, protože když vzpomeneme vlastně na ty dubnové epizody mrazové, kdy najednou to prostě přišlo jedna noc a tak jak dřív se třeba z meruněk zachovalo alespoň něco, tak na mnohých zahradách letos není opravdu vůbec, ale vůbec nic. Pomrzly i třešňové květy, pomrzly jabloně i na mnoha místech, také to není nic moc u nás, pane inženýr.
2: No, opravdu, budeme se jezdit dívat do těch krajů, kde se ty mrazy vyhnuly, anebo kde z těch větších kopců stekly do těch údolí úrodných.
1: Teď se nacházíme na samotném začátku června. Tak co nás na zahradách čeká právě teď v tomto období? Co se teď děje?
2: No prakticky to, co jste říkala, tak sklízí se ta první vlna rané zeleniny, to jsou rané brambory a třeba kedlubny a saláty, řetkvičky druhý třeba. Já jsem včera byl pondělí, ale v neděli jsem sklízel špenát, takže jsem nazbíral, abych to řekl hezky po moravsku, vědro špenátu a dal jsem ho na zpracování. Vlastně už to bylo teda druhé vědro, takže v podstatě ta zelenina, pokud byla zalévaná, tahleta raná, tak byla. Řetkvičky vyšly velmi dobře, ani letos nebyly moc červavý. Ty saláty, bylo horko, no neuzalýval jsem to, mám tam poslední 3, který prokvítají, ale já to s ním v pohodě. Jde jsem dětem do Prahy kedlubny na jídlo. Prostě to jaro s tím, že byla voda a my máme zdroj v potoce vody, tak se docela povedlo. No a teď se chystám na setí té druhé vlny zeleniny a na sázení. No.
1: My se za chvilku budeme věnovat také právě tomu, co teď sázet v tomto období, třeba právě po sklizených bramborách. Takže za malou chvíli vstoupíme do této debaty. Jsme tady určitě také pro vás, takže vy, kteří máte zahrádky nebo políčka, potřebujete poradit, chtěli byste něco zkonzultovat, tak jsme tady pro vás s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu a jsme tady pro vás na telefonu 221 555 444, ale můžete nám také SMSkovat na 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: vámi dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Věnujeme se zahradám, pěstování, všeho možného samozřejmě. A jsme tady hlavně pro vás s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Na telefonu už máme prvního posluchače na čísle 221 555 444 a první dotaz. Dobrý den, vítejte a ptejte se, už vás
1: dobrý
0: slyšíme.
1: Den.
2: Dobrý den.
0: Tak, povídejte.
1: No, měl bych takový dotaz, co mám udělat s vrtulí ořechovou, jak to mám zlikvidovat?
0: Tak, pane inženýr.
2: No, vrtule ořechová je docela problém. Jedna věc je, kdy vám ten strom napadne. Jestliže vám ho napadá už takhle hodně brzo, řekněme na konci jara, na začátku léta, tak se musí ošetřovat už v tuhle tu dobu. Jde o to, že vlastně u toho raného napadení, když ty larvičky zalezou do toho oplodí, tak prakticky zlikvidují celý plod. Když přijde to napadení až třeba někdy v srpnu, tak už je vlastně ten ořech vytvořený a ona znehodnotí jenom tu rubinu, nelikviduje, ona teda nežede to jádro, ale u takhle raně napadených plodů vlastně to jádro zčerná a ten ořech se znehodnotí. Existuje varianta taková, že si pořídíme žlutý lipový desky a ty lipové desky dáme do koruny stromů a zjišťujeme teda, kdy nám začne nalétat ta vrtule ořechová. V tu chvíli bychom měli ošetřovat. Existují přípravky, já je nemůžu říkat ty komerční názvy, ale řeknu vám, že jeden přípravek obsahuje tu účinnou látku, která se jmenuje acetamiprid a druhá spinosad. Ten spinosad je ekologický řešení, se dá říct, v té metodice je i dvojí ošetření, možný dvojí ošetření prakticky toho stromu. Podívejte se, jestli jste počítačově gramotnej, a to už vesměs všichni jsme, tak na rostlinolékařský portál najděte si tu vrtuli ořechovou, ne ořešákovou, ona se jmenuje vrtule ořechová, a tam najdete přípravky, které můžete používat v malém. Takže tam se to dozvíte. A jestliže byste mi chtěl namítnout, že máte hodně velký strom a že ho nemůžete ošetřit, tak se podívejte na možnosti, co dokáže vapka. Ta vapka vám dokáže dostříknout, udělat nějakou mlhu třeba do výšky 15-20 metrů. Když se domluvíte se sousedem, pořídíte si nějaký takovýhle postříkovač, který je schopný dostříknout hodně vysoko, hodně daleko, tak ho můžete použít na ošetření toho stromu. Takže nejsme limitováni těmi postřikovači ručními, zádovými, které dostříknou třeba jenom do 3 metrů, ale touhletou novou technikou, která není tak drahá a je opravdu hodně účinná.
1: No, mám takové postřikovač.
2: Výborně. Takže už jedině pověsit žlutý lpový desky do stromu a koukat se, až se tam ta potvora objeví a potom ošetřit.
1: V loni mi zčernali ořechy, ale jádra byly úplně perfektní.
2: Ano, to je v tu dobu, když vám třeba napadne ty ořechy až třeba někdy v srpnu, protože už do těch ořechů ona jim nebere tu sílu, ale když je napadne teďko v červnu v podstatě, tak to dopadne tak, že vlastně bere tu sílu, energii, která by šla do toho jádra a ten ořech vevnitř zlikviduje. No.
0: Takže postříkat.
2: Ano, jestliže se objeví teď, tak daleko, je to daleko důležitější ošetření, než když byste ji zjistili až někdy v srpnu v těch vlastně už vytvořených ořechách nebo ořechách.
1: Jo.
2: V podstatě musíte to chytit podle té signalizace a ošetřit podle toho.
1: No, lepový pásky mám, tak jich tam hned nalepím radši.
2: Výborně. Žlutý desky, miluje žlutou barvu, k smrti, přilepí se na to,
1: už
2: víc nedokáže, ale prostě tu žlutou barvu prostě miluje. Ale nezlikvidujete ji tolik, abyste to ošetření vlastně nemuseli udělat.
1: Takže děkuji.
0: Děkujeme také za dotaz. Mějte se hezky, naschledanou. Než se dostaneme na to bramborářské téma, máme tady další SMS-kový dotaz na telefonu 723 70 33 51. Dobrý den, prosíme o radu. Máme nové vyvýšené záhony. Dolů jsme dali koňský hnůj, ale slyšeli jsme od sousedů, že lepší je kravský, protože koňský prý zahřívá a plodinám se v tom v létě nebude dařit. Je to pravda? Zdraví Katka.
2: Tak ona, pravda, nepravda. Jestliže jste ten záhon založili někdy v únoru, v březnu, tak už ten koňský hnoj se vyhrál a už nebude fungovat. Jestli jste je založili třeba před měsícem, tak třeba dva měsíce hřát bude, ale tím to skončí. Ten hovězí hnoj hřeje také, ale hřeje pomalejc. Vlastně koňský hnoj se rychle vyhřeje na vyšší teplotu a pak tu schopnost dál hřát ztrácí. U toho hovězího prakticky, když založíte ten záhon někdy v dubnu, tak vám bude hřát až skoro do podzimku, protože tam to trvá kolem 3 měsíců, než ztratí tu schopnost mikrobiální v podstatě se zahřívat.
0: Takže lepší kravský nebo hovězí tady Helejte, než koňský.
2: Takhle, na to, když zakládáte v únoru, v březnu a chcete mít brzo řetkvičky, dejte koňský. Jestliže chcete ten záhon, aby hřál prakticky celý léto, tak někdy v tom dubnu ten kravský. Ono vlastně, když tam dáte cukety nebo tam dáte nějaký melouny nebo něco takového, tak ono to teplo od spoda není špatné. Jo, ono funguje tak, že vám vyhřívá a budete mít těch melounů víc, budete je mít dřív zralý. To samý okurky, cukety, tohle teplomilný.
0: Mě tak jenom napadá ještě poddotaz k tomu, protože vyvýšené záhony, to je docela velký hit, pokud třeba mají lidé jenom malinké zahrádky a nechtějí se také moc zohýbat. A co se potom s tím hnojem vlastně dělá po sezóně? Musí se to celé vyházet z toho záhonu a založit a dát to tam na jaro všechno znovu, nebo se to dá nějak recyklovat? Jaký je ten mechanismus toho?
2: Prakticky on ten, když je to vlastně to zakládání takový přírodní, tak se dolů dávají silný větve, na to se dávají tenčí větve, na to se dává třeba ten hnůj a navrch třeba 20-30 cm nějakého kompostu, ale on ten hnůj tam zůstává a prakticky za ty 3-4 měsíce vám ten záhon poklesne o 15-20 cm, zhruba o polovinu toho vrstvu toho hnoje, co jste dala, protože ho zlikvidují bakterie, sežerou a pak z nich mají, z těch bakterií mají živiny, ty rostliny, které tam jsou. Nezakládáme ten záhon znova, nevyhazujeme ho, doplňujeme navrch nový substrát. To jedině vlastně ten kuňský hnoj nebo prostě tohleto opatření se dává, když se zakládá ten záhon.
0: Ano,
2: potom,
0: ano.
2: Když už běží další roky, tak už se vlastně prakticky jenom dosýpá nějakým kompostem nebo nějakým substrátem ten vrch, který ubyl mikrobiální cestou.
0: Ale hnoj už se znovu nedává.
2: Nemusíte asi, už dávat znova hnůj. Ten dáváte jedině, když byste tam sázeli cukety nebo rajčata, papriky, okurky, ale už ho nedáváte při těch dalších, při tom dalším vnášení té hmoty toho hnoje tolika, jako jste ho dali úplně na tom začátku.
0: Tak to je hezký tip, děkujeme za to. Pustíme si další písničku a pak opět budeme pokračovat v našem povídání s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, posloucháte Dobrou radu a dnes se věnujeme pěstování všeho možného s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. A máme tady další dotaz, kde se posluchačka ptá: dobrý den, říká se, že rajčata se v paždí mají pravidelně vyštipovat a pěstovat na jeden výhon. Můžeme ale pěstovat i na dva výhony, co byste na to řekl, pane inženýre, je to na vás.
1: No, na dva výhony ano. Jestliže máte roubovaná rajčata, není to vůbec problém. Dělejte je na dva výhony. Jestliže bydlíte někde na Hané, tak taky na dva výhony, bez problému. Máte-li je dobře vyživené. Ale jestli vlastně jste z toho Olomouckého kraje, z té horské oblasti, tam je dělejte jenom na jeden výhon radši. Aby vám dozrávali, abyste měli dobrý rajčata. A pokud jde o velikost, tak ta drobná, koktejlová nebo sherry, tak ty jsou spíš na ty dva výhony vhodnější než rajčata. Rajčata, jak se jim říká, stejková. Ta velká rajčata dělejte taky jenom na jeden výhon, ať vám dobře vyzrávají, protože u nich to vyzrávání trvá třeba o 14 dnů, o 3 neděle díl než u těch drobných rajčat. Takže velká rajčata v chladnějších podmínkách na jeden výhon, malá rajčata nebo standardní rajčata v teplých podmínkách, ve výživných půdách na dva výhony a stejně na dva výhony i ta rajčata, která jsou roubovaná.
0: Ano, ano, děkujeme. Teď mi tady na téma rajčata přišel ještě jeden dotaz. Dobrý den, píše pan Pavel z Moravičan. Je pravda, že je dobré k rajčatům přidávat rozdrcené skořápky? Asi vaječné tedy.
1: Vaječné, ano. Hledám formulaci. Už jsem ji našel. Rajčata potřebují vápník, to je pravda, ale skořápky, který dáte do země, to je uhličitan vápenatý, který se rozkládá ve více měsících. To znamená, že když dáte v dubnu skořápky do země, tak ty se začnou rozkládat a uvolňovat vápník až někdy v říjnu, listopadu, když už to té vaší rostlině není k ničemu. Takže je daleko lepší použít vápenatá hnojiva, která mají rychlejší účinek před sázením na vyčištění země, třeba dát dusíkatý vápno, přihnojovat letkem vápenatým, dávat na list cheláty, v kterých je vápník, aby se nám netvořila ta černá suchá hniloba na těch místech, kde bývá květ vlastně na těch plodech. Skořápky vám k rajčatům nepomůžou, nepoužívám vám s vápníkem. Vlastně uvolní třeba nějaký dusík, jestliže tam jsou zbytky toho bílku nebo zbytky těch vlastně těch blan, které jsou v těch vajíčcích, ale vápník to je rostlině nedodají.
0: Takže tady se pohybujeme trošku v té rovině mýtů lidových. Děkujeme za vysvětlení. Pojďme se teď věnovat teď tomu aktuálnímu období, které prožíváme, kdy opravdu je to na spadnutí sklízení raných brambor. A taková sklizeň brambor vlastně bývá docela velkým předělem v té situaci na zahradě, třeba už jen z toho důvodu, že když se rozhodneme pěstovat brambory, tak jimi osazujeme většinou poměrně rozsáhlou plochu pozemku a asi by byla škoda potom ten záhon nebo políčko nechat do konce sezóny ležet ladem. Tak co s tím, pane inženýre?
1: No prakticky můžeme vysít mrkev, můžeme vysít ty rané karotky, které nám do podzimka naprosto v pohodě krásně dozrajou a budeme mít na podzim tu šťavnatou mrkev na přímý konzum. Kdo má rád třeba tuřín, může si vysít tuřín. Kdo komu vlastně nevyšly okurky, tak ještě může nasít okurky klidně do toho Ivana, do té druhé poloviny června. Můžete si v tuhletu chvíli nasít keříčkový fazole, protože jsou tam odrané odrůdy, které vám dozrají do toho konce roku. Můžete sít třeba čekánky hlávkové. Podívejte se na ty sáčky s čekánkama, zjistíte, že ten květen červen je vhodný pro ten výsev. Můžete vlastně nasít na léto špenát nebo lebedu, špenátový strom, jak se říká. Můžete dát do země vlastně v tuhle chvíli petržel. Pokud chcete naťovou petržel, vysejte petržel, budete mít nádhernou luxusní naťovou petržel někdy v tom září, na to, abyste ji mohli buď usušit, nebo abyste ji mohli zamrazit, dát ji dole mrazáku na zimu. Můžete vlastně v tuhle chvíli znova vysadit na ten pozemek, až to teda z agronomického hlediska není nic moc, tak když vysadíte znova brambory na ten samý pozemek po brambolách, tak za 80-100 dní podle toho, jak ranou odrůdu dáte, budete mít sklizeň těch úžasných brambor, který máte v tuhletu chvíli, ale budete ho mít někdy v srpnu září. Budete mít raný brambory v září. Můžete, pokud zajdete k zahradníkovi, zjistíte, že má spoustu sazenic salátu, že má kedlubny, že má květák ranej, že má ranou kapustu. To všechno tam můžete sázet. Vysázejte si pórek, to je taky úžasná věc prakticky na to, abyste měli na zimu. Ale zeptejte se zahradníka, jestli má letní pórek, nebo podzimní a nebo zimní. Protože ten letní a podzimní musíte, když přicházejí mrazíky, vydobít a dát ho do sklepa, ten zimní můžete nechat na tom záhoně. Poptejte se po kadeřavý kapustě, poptejte se po růžičkový kapustě, tu kadeřovou ještě můžete sít napřímo. Mm-hmm. Prostě je toho poměrně dost. Já už si nepamatuju, co jsem říkal na začátku, abych se neopakoval, ale je toho poměrně dost, co tam můžete na ten záhon dát. A kdybyste už pak byli bezradní a nechtěli už nic pěstovat, tak tam dejte zelené hnojení. Teď, když zarýpete něco, v čem vlastně nějaký hrách nebo luskovinu nějakou, tak tvoří na kořenech lískový bakterie. A jak je léto, tak jich tvoří hodně. Tvoří hodně dusíku pro ty další plodiny, které přijdou po nich. Když dáte zelené hnojení v září, tak vám jenom roste zelená hmota a prakticky ty hlízkové bakterie v zemi už pak nemakají. Ty už mají malou produkci dusíku. Takže čím vlastně víc do léta vysejete luskoviny na zelené hnojení, tím víc dusíku vám uskladní do té půdy.
0: My si o té úpravě půdy po bramborách ještě něco povíme víc za chvilinku po písničce, ale já jsem si všimla, že vy jste v tom výčtu zeleniny, kterou a dejme tomu kořenové zeleniny především, kterou jste zmiňoval. Nezmiňoval jste i další takové plodiny, jako jsou třeba rajčata, papriky, lilek, tak jestli to znamená, že tyhle plodiny po bramborách určitě ne. A proč? Tak i o tom si povíme za chvilku s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

taky nám dospívali v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc a povídáme si s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. A my jsme tady nakousli před písničkou právě to téma, jestli je možno sázet po bramborách i takové plodiny, jako jsou rajčata, papriky, lilek. Já jsem hledala, pane inženýre, na internetu a tam právě mi to psalo, že prý ne, protože tyhle plodiny využívají stejné prvky z té půdy jako brambory a že prostě by to bylo vyčerpané, jak ta hlína, tak ani úroda by nebyla

0: na ten pozemek, kde byly brambory. A pokud byste měla z tohohle z toho strach, udělejte jamky, které budou tak 2 litry v objemu, dejte tam živný kompost a máte vystaráno a nemusíte uvažovat tak, jak jste uvažovala vy vlastně, že ty brambory vyčerpaly ty živiny těm lilkovitým rostlinám dalším. V žádném případě to není, vdávej se brambory třeba 2x po sobě, když to vezmu historicky z 30. let vlastně z první republiky, doporučovali zahradníci sázet rajčata víc let po sobě, dělat kompost z listí a z natě rajčat a dávat to k těm rajčatům, to prostě vždycky si člověk najde něco, nějaký zástupný problém, proč něco neudělat a ne, proč to udělat. Jako je, nemyslím si, že to tak je a nepraktikoval bych to tak. Problém vlastně u těch rajčat lilků papriky je v tom, že mají dlouhou vegetační dobu od doby, kdy je sejeme, do doby, než začínají tvořit květy.
1: Ano.
0: A tenhle ten problém bych viděl. Jestliže máte nádherné urostlé sazenice, zbyly vám, nebo je někde seženete, dejte je klidně na ten pozemek,
1: dobře,
0: na ten kompost. Ano. Jestliže máte sazeničky malý, nebo byste začínali v tuhle chvíli od začátku, nemá to cenu, protože vám začnou plodit těsně před mrazy.
1: Děkujeme za odpověď. Než se dostaneme k dalšímu tématu, máme tady na telefonu někoho opět z posluchačů. Dobrý den, tady je dobrá rada, vítejte. Kdo pak volá?
2: Dobrý den, tady je babi Helena. Já bych prosila, volejte častěji toho pána. Je velice rozumný, chytrý, takže ať je to častěji
1: taková moudrý, poradna.
2: Taková poradna. Děkuju pěkně.
1: Děkujeme, děkujeme paní Helenko za pochvalu pro pana inženýra Ivana Dvořáka.
0: Já mnohokrát děkuju, to jako takhle mě ještě nikdo nepochválil.
1: Tak to je moc milé, děkujeme paní Helence z Uhelné za to, děkujeme moc. Máme tady další reakci, píše paní Marie, dobrý den, my po bramborách pravidelně sejeme černou řetkev a poté ji používáme do kvašené zeleniny. Co vy na to?
0: No to je perfektní, na to jsem úplně zapomněl, hlejte, zapomněl jsem na černou řetkev a na jedlou řepu, ať už je červená, bílá nebo žlutá, takže ta řetkev je výtečná, já bych si ji nechal i nezakvašenou na nějaký problémy, když je v zimě kašel, tak s medem nebo s cukrem, ta šťáva, co je, ta je na to výtečná, akorát ta černá řetkev, když ji jíte, tak ona vlastně nezůstává třeba jenom v žaludku, ale proniká i pory těla, takže v podstatě ta černá řetkev, když ji sníte trochu víc, tak je z vás cítit. Mm-hmm. Nedoporučuju před divadlem, před kinem nebo před nějakým, když jdete někam do společnosti, něco takového jíst. Mm-hmm. Ale jinak černá řetkev výtečná, bílá je dobrá k pivu, černá je pro zdraví.
1: Ano, děkujeme velmi. Máme tady další dotaz, jeden SMS-kový, jeden telefonický, tak začneme tím telefonem. Dobrý den, vítejte, odkud pak nám voláte?
3: Dobrý den, tady Petr Hnojíc, já bych měl takový dotaz. Ještě to dobře děláme, sázíme na balkóně papriky, rajčata, bych řekl, poprvé byly jahody a okurky. A chci se zeptat, když to hnojíme normálně, jak jsou ty práškový hnojivá a na internetě bylo, že jsme dali kvasnice s cukrem a s vodou. Se toho pána tady jsme dobře udělali, že před 2 rokama jsme měli krásné papriky a i ty okurky byli jsme spokojeni, tak bych chtěl, posloucháme to teďka na rádiu, moc jsme spokojeni, jak radí a chtěli bychom poradit, jestli to všechno tady to dobře děláme, protože úroda je dobrá a jsme taky s váma spokojení, takže bychom chtěli poradit, jestli to je to. Je to normálně hlina, já se musí koupit, že tady to, to je v pytlech, takže ještě byste mohli poradit, ještě to všechno dobře dělám.
1: Takže klasická, děkujeme, zdravíme vás do Hnojic a ať se vám úroda vydaří. Takže nashledanou, zdali je to správně, pytlová hlína, práškové hnojivo a kvasnice.
0: Dobře, takže pytlová hlína v pořádku, práškové hnojiva v pořádku, protože pěstujete plodovou zeleninu, tak byste měli vybírat ta hnojiva, která jsou určená pro zeleninu, plod a květ. těch značek je víc. Prostě nejlépe je plně ve vodě rozpustný hnojivo než granulé.

0: No a k té, těm kvasnicím. Podívejte, když dáte 10 deka kvasnic do 10 litrů vody, dáte tam trochu cukru, tak budete mít pořád 10 deka kvasnic v 10 litrech vody. To, když to vlastně rozmícháte a budete tím zalejvat, tak je to vlastně roztok na úrovni homeopatik. 100 gramů na 10 000 gramů vody. Takže v podstatě ty kvasnice, když tam dáte cukr, oni se namnoží, ale nepřibydou v nich žádný živiny, nic prostě. V tom kýblu máte 10 deka kvasnic, který obsahují 30 gramů sušiny. V těch 30 gramech sušiny je možná 15 gramů nějakých živin pro ty rostliny. Je to něco jako homeopatikum. Funguje tam ten vitamin B. Ten vitamin B pro ty rostliny je dobrý z hlediska takového, jako to je takový vitamin hop. Pomáhá jim v podstatě, aby vypadaly líp, aby vlastně, dejme tomu, začali trošku plodit, ale musíte k tomu dodat standardní živiny, abyste podpořili tenhle ten efekt toho působení vitamínu. Oni ty vitamíny pro člověka a ty vitamíny pro rostliny jsou docela podobný a bývají zástupné.
1: Dobře, děkujeme. Další dotaz tady máme, píše posluchačka, která píše, že také velice chválí krásné rady pana inženýra Dvořáka, velká pochvala, a prosí o radu, co se rzí na libečku.
0: Rez na libečku. U mladých rostlin nebývá. Nebývá u rostlin, které jsou na stejném nebo na určitém pozemku první 2-3 roky. Tím, jak ta rostlina stárne, tak se ta res objevuje. V podstatě se dá říct, že udržujte ty porosty mladý, obnovujte je, přesazujte ten libeček každý druhý, třetí rok do jiného místa v zahradě a udržíte ty listy zelené. V případě, že se vám na jaře objeví, jakmile zjistíte, že tam je, tu rostlinu seřízněte, přihnojte ji, zalejte ji a poroste vám vlastně v létě už listí, které bude v pořádku. Ona je to vlastně taková jako sezónní záležitost, tato res, takže se objevuje v určité části roku, teďko dejme tomu na tom zlomu jara a léta, ale v létě už budete mít sice ty listy takový pevnější, nebudou tak šťavnatý, tak jemňonký, ale budou nový zdraví. Existují i přípravky na ochranu rostlin, ale já si teď nespomenu na tu účinnou látku, takže vám ho nemůžu poradit. Prostě najdete přípravky, které jsou proti rzi a i proti lzy na libečku.
1: Děkujeme. My jsme se dostali díky dotazům našich posluchačů k samotnému finále dnešní Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s panem inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Pane inženýre, je ještě něco, co jsme nestihli kolem třeba té úpravy půdy po bramborách, nebo co by bylo ještě potřeba doplnit úplně na závěr? Nechám to na vás.
0: No, mě napadlo to, když přijdete na zahradu, tak se tam hlavně nehádejte, ty kytky, těm to nedělá dobře. Ale takhle, když to vezmu, po těch bramborách je příležitost v podstatě vysít a vysázet spoustu věcí. V této situaci, kdy máme na třetině Čech minimálně ovoce, měli bychom se postarat o to, aby jsme měli nějakou zeleninu na zimu. Pěstovat si třeba v potom letním slunovratu, vysít pekinský zelí, vysít čínský zelí, snažit se to udržet na zimu, naučit se v podstatě ho zpracovávat tak, jako se dělá kimči. To mě napadlo, jak ta paní říkala o té černé řetkvi, takže vlastně ta černá řetkev může být součástí těch směsí s pekinským zelí na to takzvané kimči. Můžete si tu zeleninu kvasit tak, jak vám bude chutnat. Nemusíte tam dávat tu ústřicovou omáčku nebo rybí omáčku, to, co se do toho správného kimči dává. Naučte se tyhle ty postupy, naučte se zpracovávat zeleninu třeba do mražáku, jak jsem mluvil o těch natích, které jsou dobré jako příloha do polévek, ale když si jich uděláte víc, tak nemusí být jenom jako příloha, můžou být součástí většího jídla, když vlastně do bešamelů, do různých ragů, můžete té petrželové natě dát podstatně víc. Prostě snažte se uchovat si to, co vypěstujete v tuhle tu chvíli na zimu, protože když nebudete mít moc jablek, budete mít aspoň tu zeleninu.
1: Alespoň tu zeleninu. Děkujeme moc za všechny dobré rady a za to, že byl tady s námi pan inženýr Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu. Děkujeme velmi za váš čas, zdravíme do Českých Budějovic a budeme se, pane inženýre, těšit opět někdy naslyšenou. Přejeme krásný čas a dobrou úrodu. Naschledanou.
0: Já vám taky moc děkuju a příště lidičky nechvalte, ptejte se víc.
1: Děkujeme, děkujeme, těšíme se a pro vás, vážení a milí, bude samozřejmě dobrá rada také k opětovnému slyšení i na internetu, na webovkách olomouc-rozhlas.cz. Příjemný poslech přeje Zora Ješková, za chvilku tady máme nové aktuální zprávy.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.

0: vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Vlaky v Kojetíně opět zastavila nalezená munice. Přerov plánuje vyhláškou omezit užívání psychoaktivních látek v okolí škol a hřišť. Děti v Olomouckém kraji tráví na internetu hodiny denně, hlavně 15-leté. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Déle než hodinu nejezdili dopoledne vlaky u Kojetína na Přerovsku. Dělníci tam, stejně jako včera, při modernizaci trati objevili předmět připomínající munici. Pokračuje mluvčí přerovské policie Miluše Zajcová.
4: Přivolaný pyrotechnik v obou případech zjistil, že se jedná o dělostřeleckou munici, kterou si z místa odvezl k odborné likvidaci. Nalezena byla v blízkosti nádraží v Kojetíně, nedaleko výpravní stanice.
3: Užívání kratomu a derivátů HHC nebo THC chtějí v Přerově omezit novou vyhláškou. Její návrh schválili městští radní. Omezení se dotkne dětských hřišť, sportovišť a okolí škol. Ve zmíněných lokalitách má zároveň platit i zákaz kouření a používání elektronických cigaret. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
5: Návrh nyní zamíří do zastupitelstva, reaguje na legislativní změny účinné od roku 2025, které dávají obci možnost regulovat užívání těchto látek na veřejných prostranstvích. Vyhláška by měla nabýt účinnosti 15. dnem po svém vyhlášení.
3: Bezmála čtvrtina dětí v Olomouckém kraji tráví denně na internetu 3 hodiny a téměř pětina více než 5 hodin. V kategorii 15-letých chlapců a dívek více než 5 hodin online denně tráví téměř třetina respondentů. Vyplývá to z výsledků projektu Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu, do kterého se v kraji zapojilo 4848 dětí ve věku od 9 do 15 let.
2: Sport.
3: V Prostějově začal každoroční tenisový turnaj kategorie Challenger s názvem Unicredit Czech Open. V pondělí odstartovala hlavní fáze, organizátorům komplikuje práci už od prvního dne počasí, hlavně déšť. Na hlavním kurtu tak byla v akci hned v pondělí zatahovací střecha, potvrzuje ředitelka turnaje Petra Černošková.
6: Střecha se hodí, když samozřejmě, když začne lít, tak to protéká, že jo, není to hala. 3 týdny nespadla ani kapka a teď bohužel ta předpověď není, ale já myslím, že to zvládneme. Jsme na to zvyklí, ten turnaj je vlastně letos o den delší, takže mě celkem jako uklidňuje, že když jsme to vždycky dohráli a měli jsme na to o den míň, takže snad letos to zvládneme, nebudeme se hroutit hned první den.
3: V pavouku dvouhry jsou 4 hráči první světové stovky, včetně domácího Víta Kopřivy. Vstup na turnaj je zdarma.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle přeháňky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý, postupně východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo v Olomouci v Litovelské ulici u křižovatky s ulicí Palackého. Nehoda se obešla bez zranění. Místo je s opatrností průjezdné. Odstavené osobní auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy za exitem Lipník nad Bečvou za 299. kilometrem. A dělníci opravují most v Olomouci v Tovární ulici u křižovatky s Jeremenkovou. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: No
7: Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je opět Vilém Pospíšil. Kam vás pozveme teď mezi 11. a 12. hodinou? Ve čtvrtek startují totiž Svátky písní, jeden z největších a nejstarších festivalů u nás, který se věnuje tedy sborovému zpěvu. Tak na něj vás samozřejmě pozveme, přiblížíme program, ale ještě předtím si také přiblížíme trošku jeho historii, protože letos, jak už jsem říkal, startuje 53. ročník, takže historie je opravdu bohatá. Okolo 11:45 samozřejmě také další díl Babských rad. Tentokrát vám Jarka Vykoupilová přiblíží, jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je použít. Tak třeba se vám to bude hodit. No a pokud máte takové náročnější dopoledne a nemůžete, tak Miraj vám právě teď připomenou, co máte dělat.

kapela Queen a jejich píseň We Are The Champions, která se stala takovou hymnou sportovních úspěchů v nejrůznějších sportech a zpívají si sportovci i fanoušci tak trochu zborově, když někde zazní. No a právě zborovým zpěvem se od 4. do 7. června rozezní také Olomouc, proběhne totiž 53. ročník festivalu Svátky písní. Na něm vystoupí sbory z Česka i zahraničí, no a v dnešním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc se ohlédneme za jeho bohatou historií a pozveme vás i na jeho letošní program. Ještě předtím zaspívá Iveta Bartošová.

0: Už ve čtvrtek vypukne Mezinárodní sborový festival Svátky písní, který Olomouc hostí každoročně od roku 1972. Tím se festival řadí mezi nejstarší sborové festivaly v Evropě. No a jaké byly jeho počátky, to nám právě teď přiblíží jeho umělecký ředitel Milan Motl.
1: Festival v podstatě začal jako přehlídka dětských sborů. Musím tady zmínit jméno pana Klimeše, té persony, která Svátky písní Olomouc vedla do rozkvětu. My se snažíme na to navázat. On postupně ten festival přetvořil v mezinárodní sborový festival a otevřel to pro jiné sbory, nejenom dětské, ale mládežnické, dospělé. A my třeba jsme zařadili i novinku, že otvíráme kategorii nesoutěžní pro seniorské sbory a před těmi 2-3 lety jsme otevřeli také kategorii pro vokální soubory.
2: Říká umělecký ředitel festivalu Milan Motl. Jakou podobu měly Svátky písní dříve, nám přiblíží hlavní produkční a předsedkyně organizačního týmu Aneta Vondráčková.
3: Festival má dlouhou tradici, ale dříve možná byl tou veřejností víc sledován. Jezdilo se mnohem víc sborů. Největší ročníky byly 2002-2003-2004, kdy Olomouc navštívilo až na 100 nebo více sborů. A to ta veřejnost musela zachytit, protože to byl obrovský dav a dělali se i přehlídky, průvody, takže sbory byly na první dobrou vidět. To už dneska z organizačních důvodů nemůžeme dohnat, protože i ty standardy sborů se trošku změnily.
2: Co konkrétně se v dnešní době změnilo?
3: Po tom roce 2000, kdy tady byl nejvyšší rozpuk a nejvíc návštěv i těch zahraničních, ty sbory ještě byly schopné se ubytovat třeba v tělocvičně na Žiněnce a nikomu to nevadilo, protože přijeli na ten mezinárodní festival do Olomouce. Dneska ty standardy jsou někde jinde, sbory se musí ubytovat nejlépe v hotelu, takže je to zátěž i organizační pro ty sbory. O to víc je to takový rodinný, snažíme se sborům vyhovět, doporučujeme jim i výlety, kam by se tady po Olomouci mohli podívat, co by mohli navštívit. Samozřejmě domlouváme i menší koncerty, vystoupení, i jsme zavedli v rámci centra zpívání u různých historických památek. Takže zase ta veřejnost by si sboru měla začít všímat.
2: A na jakých místech v Olomouci budou sbory vystupovat?
3: Naše stěžejní místo je sál Reduta. Tento sál je vlastně jediný akusticky vhodný pro mezinárodní soutěž. My to teda doplňujeme ještě dalšími soutěžními místy a to bude v letošním roce freskový sál pro vokální ansámbly a potom aula ve střední škole zdravotnické, takzvané Pettingeum.
2: Mají tato místa pro festival nějaký konkrétní význam?
3: Festival už se za ta léta konal na různých místech. V letošním roce je to trošku takový návrat do té auly Pettingeum, protože tam už také festival probíhal. Jak jsem zmínila ty roky kolem toho roku 2000, tak ten festival byl schopen jet zároveň na třeba 3-4 místech, takže se využívaly všechny sály, které tady jsme mohli mít a které splňovaly nějakou určitou akustiku i kapacitu.
1: My tady mluvíme o 50 sborech, ale pořád jsme opravdu největším festivalem. Jsem přesvědčený o tom v Evropě a snažíme se Olomoučanům to přiblížit i tím, že třeba vyhlášení výsledků bývá v venkovních prostorech, kde ty sbory zaspívají. Myslím si, že sbory mají co nabídnout, že rádi vystupují v těch exteriérech, přizpůsobí tomu program, zaspívají co je populární, není to jenom ta klasika, takže opravdu běžný Olomoučan se toho nemusí bát, myslím si, že každý si tam v tom své najde.
2: Říká umělecký ředitel festivalu Milan Motl. Co přinesou letošní Svátky písní už v závěru tohoto týdne? I tomu se v dnešním vysílání Českého rozhlasu Olomouc budeme věnovat. Z Olomouce Adéla Knápková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc se věnujeme 53. ročníku sborového festivalu Svátky písní, který je už za dveřmi. Nabídne řadu vystoupení pěveckých sborů z Česka i zahraničí a pravidelně se ho účastní také olomoucký pěvecký sbor Ateneo, který v předchozích měsících pilně zkoušel.
1: Svátku písní se pravidelně účastní olomoucký pěvecký sbor Ateneo, který pilně zkouší v podkroví jezuitského konviktu. Se mnou je tu vedoucí sboru Pavel Režný. Pokolikáte už se festival účastníte?
2: To se přiznám, že to číslo si nepamatuju, nevím. Studenti byli vždycky zapojeni, co se týká různých průvodců sboru, a byli jsme vždycky v rámci spíše těch doprovodných koncertů.
1: Jaký přínos má festival pro sbor?
2: Každý festival je vždycky něčím zajímavý, něčím jedinečný. To takhle jednoznačně nikdy nelze říct. Každý rok je jiný.
1: Je to se mnou i předsedkyně sboru Klára Kluková. Čím vás festival Svátky písní v předchozích letech obohatil?
3: Vidět tolik sborů na jednom místě, a to právě v naší krásné Olomouci, bylo rozhodně překvapivé a inspirující.
1: Co očekáváte od letošního ročníku?
3: My budeme zpívat v jiné části, takže ta zkušenost bude úplně nová. Myslím si, že to má být dokonce koncert pod širým nebem a je to taky repertoár z žánru popu, který neděláme tak často, takže to jsem

0: katolického sboru Ateneo navštíví Mezinárodní festival svátky písní tradičně sbory z Polska a Slovenska. Letos přijedou i zpěváci z Estonska a Ameriky, říká umělecký ředitel festivalu Milan Motl.
1: Festival je jeden z největších a nejstarších sborových festivalů u nás, ale i v Evropě. Má velkou tradici. Letos budeme mít 53. ročník. Myslím si, že zejména mezi českými sbory je velmi oblíbený tou atmosférou i mimo soutěžní nabídkou, kterou náš festival nabízí.
0: Čím bude letošní 53. ročník jiný?
1: Bude zaměřen na severskou hudbu. My ve spolupráci se Svátky města jsme tu dramaturgii přizpůsobili vedle výzvy, aby sbory, zejména zahraniční, zařazovaly českou hudbu. Tak je i výzva k zařazení severské hudby, takže si myslím, že to bude taková vzájemná inspirace, zejména pro ty české sbory, jak severská hudba zní, jak vypadá, jaké jsou tam trendy.
0: Jak vás tohle téma napadlo?
1: Váže se to na partnerská města z různých zemí. Letos je vyhlášena finská sezóna, ale protože zas těch finských skladatelů není tolik, tak jsme to rozšířili na tu severskou hudbu.
0: Jaké skladby podle vás na toto téma zazní?
1: My jsme do dramaturgie zařadili populár, chystáme velký open air, bude to v sobotu, tady před Redutou na náměstí na velkém pódiu. Zazní aranže legendárních kapel ABBA, Nightwish, Roxette, takže si myslím, že to by mohl být opravdu ten hlavní trhák třeba pro toho běžného Olomoučana, který na sborový zpěv normálně nechodí.
0: Za hudebním zážitkem se můžete na festival Svátky písní Olomouc vydat od čtvrtka do neděle. Z Olomouce Adéla Knápková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Některé pořady Českého rozhlasu Olomouc třeba nestihnete živě v našem vysílání a chcete si je pustit někdy příště, tak jak zpívala právě teď skupina Katapult. To samozřejmě můžete, stačí jít na web olomouc.rozhlas.cz, najít si audioarchiv, vybrat si, co chcete slyšet zpětně a poslouchat. Už teď můžete třeba slyšet dnešní pořad Dobrá rada, který běžel od 10 hodin a pan Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu tam odpovídal i na vaše dotazy ohledně pěstitelství a zahrádkaření. Poslouchat zpětně můžete třeba i Humoriádu, ta na vás čeká samozřejmě i dnes od 16 hodin. Scénky bude tentokrát nabízet Jiří Ptáčník. No a takový pořád si myslím, že je dobré poslouchat třeba se svou partou přátel, tak jako Helena Vondráčková.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

Už za malou chvíli je tady další díl pořadu Babské rady. Tentokrát nás Jarka Vykoupilová naučí, jak správně sušit květy divizny, no a na co se dají použít. Ještě předtím nám ale Michal Tučný řekne, co rád dělá.

0: Babské rady.
1: Divězna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné stráně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obrany schopnost organismu. Divěznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plech tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divězna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Stejně jako Ilona Čáková, i my v Českém rozhlase Olomouc tančíme v čase. Pomalu se přiblížila 12. hodina, přijde Gabriela Adámková s ní aktuální zprávy. No a vy už můžete připravovat své telefony a čísla 723 70 33 51 na SMS-kové vzkazy a 221 555 444, abyste zavolali přímo sem Zoře Ješkové do studia. Budeme totiž hrát na přání. Vilém Pospíšil vám přeje krásné úterý.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhelná sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Jo, ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Uzavření mostu v Hranicích provázejí dopravní komplikace. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. V Šumperku zpřístupnili utajovaný podzemní kryt s velitelstvím železnic. Odpoledne bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. S komplikacemi musí počítat řidiči projíždějící hranicemi na Přerovsku. Silničáři definitivně kvůli opravám uzavřeli frekventovaný most na třídě 1. máje. Chodci tady zatím projdou, dělnici ale pro ně staví náhradní lávku. Řidiči pak musí jezdit po objízdných trasách, říká mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
7: Zejména v ranních a odpoledních hodinách v době těch dopravních špiček je to velká zátěž a proto prosíme řidiče, aby počítali s určitou časovou rezervou a zároveň, aby se snažili být ohleduplní.
6: Poslance odpoledne čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
8: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
6: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Jde o jednatelku a dalšího člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oběma hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. Nadšenci v Šumperku zpřístupnili desítky let utajovaný podzemní kryt s velitelstvím železnic. Uvnitř bunkru za začátku 60. let minulého století se dochovala řada technického vybavení. Podobný turistický cíl v Šumperku doposud chyběl, říká vedoucí tamního informačního centra Ivana Doležalová.
9: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické, to technické vybavení tady toho ukrytu a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
5: Sport.
6: České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém skončili 11. z 18 účastníků. První turnaj letošní Ligy národů Češky odehrají v Číně. Od středy do neděle se postupně utkají s domácím týmem Polskem, Belgií a Thajskem.
5: Počasí.
6: Odpoledne bude polojasno, místy až oblačno, ojídněle s přeháníkami. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Fouká slabý východní až jihovýchodní vítr. Zítra čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přeháníky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na Olomoucku v obci Blatec havarovalo nákladní auto s osobním vozem. Projíždějte opatrně.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Celý tento týden nás podle meteorologů čeká počasí jako na houpačce. Jeden den nízké teploty kolem 19-18 stupňů s deštěm, druhý den sluníčko a teploty téměř letní. Tak právě dnes si oproti včerejšku užíváme spíše tu slunečnou a příjemnou teplou variantu. Zítra to bude zase naopak, ale o tom všem budeme ještě podrobně mluvit i s odborníky, s meteorology ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dnes, tedy v úterý 2. června. Přejeme vám krásný den, ať se vám opravdu vydaří a pokud v tuhle chvíli usedáte k obědu, tak přejeme dobrou chuť a budeme rádi, když do své společnosti přiberete také Český rozhlas Olomouc s písničkami na přání. Stále telefonní číslo je tady pro vás 221 555 444 a to proto, abychom si společně ten odpolední čas kolem oběda zpříjemnili hezkou písničkou a hezkým pozdravem právě dle vašeho přání. Nezapomeňte na všechny Jarmily a Jaromily, kteří dnes slaví svůj svátek. Nezapomeňte na ty, kteří dnes 2. června mají narozeniny. Blahopřejeme a hlavně zdravíčko. No a další vzkazy a přání, to už je opravdu na vás. Těší se od mikrofonu Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Tak i vy se můžete stát takovým zdrojem radosti svým blízkým, přátelům, těm, u kterých třeba jste dlouho neslyšeli a kteří by možná uvítali to, kdybyste si na ně vzpomněli a pozdravili je třeba prostřednictvím písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. První pozdrav už je připraven a je s námi pan Břeťa ze Štítů. Dobrý den.
2: Dobrý den, sice větrný, ale dobrý. Tuto písničku posílám samozřejmě všem známým, ať je nás 50 nebo 100, tím víc, tím lepší. Ale v pátek slaví Zdena Zrochova veliké narození, tak jsme dovolení, je to postupně počtem ty, co znají, s velkým blahopřáním a všema dobře, hlavně to štěstí a zdraví a ostatní, které přijde samo. Jíma, jeli jsme na 580 nebo kolima. Díky, na své.
1: Paní Zdeničce do Hruchova, blahopřejeme.
2: Naším sestřičkám krásným, co nás obsluhují, nedej výtah, tak musí ho makat.
1: Aha, dobře, takže i sestřičkám do Štítů, do domova, všechny vás tam moc pozdravujeme. Vidím, slyším, že tam máte veselo, tak zdravíme tam.
2: Musí ho jezdit, jak se říká, hala bala prostě a zvědat to a i kuchářky ze spodku, že výtah je to náročný, ale tak to mají složitější ono co.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: Tím pádem pro všechny, co se snaží v nás tady a mnohy dobře. Děkujem. Naschle.
1: Pozdravujeme. Naschledanou a opatrujte se ve Štítech. To byl pan Břeťa ze Štítů. My tuhle písničku, která už je připravena a bude to 45 českých a slovenských zpěváků. Nejhezčí dárek posíláme také k narozeninám pro paní Libu Švédovou z Bušína. Milá Libuško Švédová, my ti přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, spokojenost, to ti přejí synové s rodinami, přátelé, Bětka a Jenda Švédovi z Horních Studének. Blahopřejeme Libušce Švédové z Bušína.

Písnička na přání Českého rozhlasu Olomouc. Než budeme pokračovat v těch telefonických vzkazech, tak si dáme jedno přání, které je veršované, a jedno, které nám přišlo na naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Tímto začneme. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát k včerejším narozeninám paní Aničce Bezděkové ze Zábřehu na Moravě. Naše milá teto Aničko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny a blízkých. Ať tě každý nový den naplňuje radostí, úsměvem a dobrými lidmi kolem tebe. Tak to ti, milá naše tetičko Aničko Bezděková, přeje Maruška a Radek, Radek s Martinou, Martin s Klárkou, Peťa s Ivčou a Julča s Áďou. Aničce Bezděkové do Zábřehu blahopřejeme. No a teď to veršování, a to už asi tušíte, že bude od paní Zdeničky z Holubic. Chtěla bych nechat zahrát vám, posluchačům, a panu Dvořákovi ze Zahrádkářského svazu za krásné povídání. Já vám přeji, ať na zahrádce nebo na poli rád sklízíte brambory. Počasí, ať máte vlahé, rostliny na sázení nejsou drahé. Život, ať máte skvělý, stromy vám opilují včely. Ať se pěkně rojí, dobře se vám hnojí. Ať je horko nebo mráz, ať žije zahrádkářský svaz. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Blahopřejeme tedy k tomu krásnému veršování, paní Zdeničko. Opravdu moc se vám to povedlo. Já už tady beru SMSku, nabírám do počítače a odesílám panu inženýru Ivanu Dvořákovi z Českého zahrádkářského svazu v případě, že by neslyšel tohle přání, tak aby měl možnost si je přečíst. Takže děkujeme moc za to, dáme si Josefa Zímu a za chvilku pokračujeme.

Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Láska k nám přilétá. Marcela Králová zpívá tuhle písničku a na telefonu máme a vybírala ji a také bude posílat paní Liduška z Jeseníku. Dobrý den.
3: Dobrý poledne, paní redaktorku, a krásný den přeji vám a všem našim milým posluchačům. A dneska bych pro radost, pro potěšení, pro klid chtěla poslat písničku a ať se jim všem líbí i vám, paní redaktorko. A do Hradiši na Mařence, Dášence od Jeseníku, Elince do Václavova, Milátce do Přáslaví, Břeťovi do Štítu, ten na mě taky málo kdy zapomene, a Jarušek do Loštic, to samé, Jiřince do Sudkova a Lidušce do Loňčí. Do Olomouce. A vám pěkně děkuji a zase se někdy těším, až se podaří.
2: Děkujeme velmi, paní Liduško. Moc, moc na vás myslíme. Opatrujte se nám. Vy jste ta naše pohádková babička a písničku si také užijte spolu s námi. Děkujeme. Naschledanou.
3: Děkuju pěkně a jsem na to pyšná.
2: Ano, ano. Naschledanou. Děkujeme. Paní Liduška z Jeseníku, krásné sluníčkové odpoledne přejeme pro radost a pro potěšení a ke kávičce. Zahrejte rodině pytlíčkové, gotwaldové, navrátilové, šléhoferové, Alence do Jeřmaně, Henrice, Alence a Karlovi do Turecka. Na všechny myslí sedláčkovi.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc míří do Ludmírova. A právě odtud nám volá paní Vlasta. Paní Vlastičko, vítejte, dobrý den a komu budeme hrát?
2: Paní Toničce Kvapilové, která tady nechává každému zahrát, tak já bych chtěla na oplátku taky nechat zahrát.
1: Paní Toničku Kvapilovou z domova pro seniory v Ludmírově pozdravujeme určitě, myslí vždy na všechny. A co vzkážeme pěkného třeba i vám všem tam?
2: No, ona bude mít svátek, tak jí přeju hlavně hodně zdraví a trochu toho štěstíčka, aby to zdraví měla a boží požehnání, že jí přejí spolupracovníci a spolubydlící.
1: Blahopřejeme už dopředu paní Toničce Kvapilové a moc a moc pozdravujeme i vás. Paní Vlasta z Ludmírova nám zatelefonovala a vybrala Jakuba Smolíka a písnička Haleluja už je připravena. Tak naschledanou.
2: Děkuji vám moc, naschledanou.
1: Pozdravujeme do Ludmírova paní Toničku Kvapilovou i všechny spolubydlící a jenom připomínám, že Antonie slaví svůj svátek příští týden v pátek 12. 13. v sobotu to pak bude Antonín. No ale tento týden ještě, co se těch jmen pro tento týden týče, budou ještě slavit tito. Dnes je to tedy Jarmil, zítra ve středu 3. června Tamara a Kevin, moderní jména. Ve čtvrtek 4. června oslaví Dalibor, v pátek 5. Dobroslava, v sobotu 6. Norbert a v neděli 7. Iveta a Slavoj. Tak nezapomeňte na ty své oslavence. No a pojďme poslat ještě další pozdravy, které jsou opět SMS-kové. Pěkný hudební pozdrav posíláme také pro kamarádku Janu Zezulovou a Marii Šulovou do Muhelnice. Děvčata, hrajeme pro radost, pro potěšení. Hezkou písničku vám posílá Jana. A pro dobrou náladu a příjemnou pohodu hrajeme také paní Jarušce Kulavijakové z Olomouce. Jaruško, přejeme hodně zdraví, pohody, štěstí, boží požehnání, to vám přeje švagrová z Litovle. Zdravíme Jarušku Kulavijakovou a ještě jeden vzkaz. Zahrajte prosím k zítřejším 89. narozeninám skvělé mámě 13 dětí, paní Růžence Tejkalové z Bouzova. Milé paní Růžence Tejkalové, přejeme vše krásné do dalších let. Přejí děti, vnoučata, pravnoučata, posíláme velikou pusu. Blahopřejeme Růžence Tejkalové z Bouzova.

0: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem. Říká šťastný manžel a otec tří synů, Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání teď míří za paní Majkou z Jedlí. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás moc zdravím, paní Zorko, a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku posílám do Modřic rodině Cetlové, Evě a Mirkovi, který jsem poznala před mnoha lety v Mariánských lázních na rekreaci. Teď jsem si na ně úplně náhodou vzpomněla. Takže já jim posílám hodně moc pozdravu a hlavně hodně zdravíčka, protože už máme takový ten věk, kdy člověk to zdraví potřebuje, a přeju jim, ať se jim v životě daří a se mají rádi. A vám moc krát děkuju za vyhledání písničky a přeji vám krásnou dnešní službu. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkujeme a také moc a moc pozdravujeme, ať se vám všem dobře daří. Posíláme bílou orchidej. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Paní Majka z Jedlí, prosím, pošlete krásné sluníčkové pozdravy všem seniorům v klubovně v Žulové, narozených v měsíci červnu. Všem všechno jen to nejlepší a hlavně pohodu a dobrou náladu, zdravíčko a plno optimismu, úsměv na tváři a pozdrav na obláček Silvince a Kájíkovi i ostatním, kteří jsou tam s nimi. Seniorům ze Žulové posílá paní Marci. Zahrajte prosím k narozeninám Aničce Kuncové z Bouzova. Aničko, přejeme všechno to, co si přeješ. A ať se ti splní, ať ti život přinese radost a spokojenost. Aničce Kuncové blahopřeje Anna a Jarka. Krásné sluníčkové pozdravy všem kamarádkám, Helence z Uhelné, Jitce z Kost od Kostelíka, Majce a Aničce Dobludova, Vlasky v Krnově a všem kamarádkám na Rybníčku. Moc všechny pozdravuje paní Marci. A ještě jeden vzkaz, ten píše paní Majka Stršic a píše: chtíc anebo nechtíc, spíc anebo nespíc, při poslechu 92,8 FM zdraví Mirku ze Štemberka, Majka Stršic.

0: Písničky na přání vám hráli Evu a Vaška a teď si dáme Michala Tučného, prodavače, a paní Liduška z Rapotína je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Zdravím srdečně vás také, paní Zorinko, z krásného slunečného Rapotína. Ono to sluníčko je teď všude. A chtěla bych poslat hudební pozdrav a poděkování za ochotu, vstřícnost a pomoc při nákupech do prodejny v Rapotíně u sídliště. Je to prodejna KOP Jednota. Jmenovitě je to pro paní Jiřinku, pro paní Lucku, Hanku, Janu a Mirku. Za všechno jim velice srdečně děkujeme a ať se potěší touto písničkou, je to takový hymnus všech prodavačů. To znamená, že je to pro všechny prodavače. Všude v těch marketech, v těch kamenných obchůdkách, v těch večerkách a všude. Protože opravdu tato práce je velmi záslužná a musí člověk nezapomínat u ní na etiku. To znamená, myslet si můžu, co chci, ale vždycky musím mít úsměv a vlídný pohled. Protože zákazníci jsou všelijací a i my v tom vyšším věku už začínáme být takový, jak bychom třeba být i nechtěli. A tak proto všem přeju, aby za těma pultama a pokladnama všichni byli spokojeni a rádi chodili do práce. Ještě jednou moc srdečně zdraví Liduš a Mirek Křenkovi z Rapotína a děkujeme.
0: Děkujeme za ty krásné pozdravy, které předáváte, a písnička připravená. Na shledanou.
1: Na shledanou.
0: Hudební pozdrav posíláme také ke krásným narozeninám milé Erice Šultézové z Bernardic. Milá Eriko, přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody. Přeje Marka, Veronika, Zdeňka, Vinca, Milka, Jarka a známí. Blaho přejeme Erice Šultézové do Bernardic. Pěkná písnička letí také pro potěšení, radost a krásný sluníčkový den řezbáři Jardovi Benešovi do ateliéru v Lošticích. Jardo, srdečně pozdravuje Ludmilka.

0: Děkuji za krásnou knihu o přírodě, která mi udělala velikou radost. Píše pan Robert z Olomouce, tak to jsme rádi, že jsme potěšili. Děkuji za pozdrav od Majky Stršic. Zdraví Mirka ze Štemberka.
1: Pojďte všichni.

0: posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Pomalinku blížíme do finále těch dnešních úterních a druhých červnových písniček na přání, ale přece jenom ještě nějaký ten vzkaz stihneme. Teď paní Staňka z Lomnice. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuhle písničku bych nechala zahrát jen tak pro radost všem. Je to Libuše Kvapilová a její rodina z Bludova, Zdeničce z Holubic, Ladičkovi z Tovačova s Kanárkama, Lidušce babice Pohádkové z Jeseníku. Dále bych se prosila nechat hrát na náš obecní úřad starosté paní Vojtíškové a jejímu osazenstvu za to, že jsou tak vstřícní. A naší paní doktorce Kopřivíkové za velikajznou ochotu a mému synovi, který mě pomáhá. Moc a moc děkuji.
1: Rádi písničku posíláme.
2: A ta písnička je i pro vás.
1: To jste moc hodná.
2: A děkuji za vybrání.
1: Tak děkujeme velmi, písničku rádi posíláme. Opatrujte se, nashledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Tak a my v tuhle chvíli můžeme určitě přidat ještě další SMS-kové pozdravy. Dobrý den, dnes má krásné narozeniny Jiří Grežo z Dolní Moravy. Jirko, přejeme hlavně zdraví, pohodu, štěstí, přeje manželka a celá rodina a vnoučata. Dominek, Vikinka, Jiříček a Honzíček posílají sladkou pusinku. Blahopřejeme Jiřímu Grežovi. Pěkný hudební pozdrav ještě, ať zaletí pro radost a pro potěšení paní Ludmile Křesinové z Mohelnice. Paní Ludmilko, pozdravuje vás Mařka z Chaloupky.

Dnešní úterní se blíží do svého finále. Ještě jeden vzkaz. Zahrajte prosím ke krásným dnešním narozeninám paní Janě Vařekové z Bouzova. Janí všechno krásné přejí kamarádi z náměstí. Janě Vařekové k narozeninám blahopřejeme. Tak teď ještě Karel Zich až do 13. hodiny. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc, pohled na silnice, jak se jezdí. A pak už Alex Minářová a dnešní host, moderátorka, herečka,

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nové polepy na motorových vlacích zpropagují Kolnicko a Jesenicko. V Kojetíně opět našli válečnou munici. Studenti olomoucké medicíny pomáhají lidem bez domova. Zítra čekáme oblačno, přeháníky a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj propaguje turistiku v regionech pomocí polepů na vlacích. Jedna ze souprav motorového vlaku Stadler bude jezdit z Motovy Konicka. Cestující se motorákem můžou nejčastěji svést na spojích mezi Olomoucí, Senici na Hané a Drahanovicemi. Další nově polepený vlak lidem představí turistické cíle na Jesenicku, dodává mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Druhá jednotka s motivem Jesenicko bude nasazena v rámci provozního souboru Sever, kde ji cestující potkají na trati Šumperk, Zábřeh na Moravě, Jeseník. Do provozu vyjede na konci tohoto týdne.
0: Železniční dopravu na koridoru v Kojetíně na Přerovsku dnes dopoledne opět zastavila nalezená munice. Podobnou situaci u kojetínského nádraží řešili policisté v pondělí. Tehdy našli stavbaři dělostřelecký granát. Podle nezávislého starosty města Leuše Ptáčka je stanice součástí modernizace tratě mezi Přerovem a Brnem. Nálezy odkrývají 180 let starou historii, kde bylo nádraží na konci druhé světové války ostřelováno. Na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci funguje dobrovolnický spolek Medici na ulici. Studenti vrážejí přímo do terénu za lidmi bez domova, pomáhají s ošetřením chronických ran a dalších zdravotních obtíží, říká člen olomouckého spolku Jan Krapčak.
3: Setkal jsem se s obrovským vděkem ze strany pacientů. Sám jsem měl vůči těmto lidem předsudky předtím, než jsem začal dělat právě tuto činnost, a překvapilo mě, jak umí být vděčný za to, když s nima dokáže někdo jednat jako se seberovným člověkem a neodsuzuje je předem, než je vůbec vyslechne.
0: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
4: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí. Sport.
0: Hokejisté Caroliny a Vegas rozehrají finálovou sérii NHL. Úvodní zápas o Stanley Cup začne na ledě Caroliny ve 2 PM českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje jeden Čech, útočník Vegas Tomáš Hertl.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, postupně mírený jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku v obci Blatec se řeší nehoda nákladního a osobního auta a zdržíte se na dálnici D1 u obce Bok směrem na Brno. Pracují tu silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vídávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
6: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech. A to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting. Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka. A no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě jsi pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. A takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy a vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: a srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo i co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali a mě jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat
1: přesně tu Snídaní. Přesně tak, já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech, a potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let, tam jsem moderovala taky jeden pořad, takhle o celebrita, a pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř svůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, takže tam jsem si dala takovou pauzu. Já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slz, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco takového?
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych party show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
0: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
1: Ano.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké ne úplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuje se v takové malinké prostě rodince, no a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale

0: A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože... vlastně mám pocit, že kdyby se se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
1: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou. Já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo. A musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký. A ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku. A já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělé člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne. A možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to dá dozabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Já moc přišla. Užij si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučané se můžou zapojit do plánování rozvoje města. Kvůli suchu musí lidé v části Jižní Moravy šetřit s pitnou vodou. Ministerstvo zahraničí chystá úpravy cestovatelského systému Drost. Zítra má být oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoučané se do konce června můžou zapojit do anonymního průzkumu o kvalitě života a budoucím směřování města. Vyplnit anketu můžou online i v tištěné podobě. Ta je k dispozici v informačním centru města na Horním náměstí, na detašovaných pracovištích magistrátu a na vybraných akcích pořádaných městem.
2: Lidé se můžou vyjádřit k zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování města. Novinkou je větší důraz na témata spojená s budoucím rozvojem Olomouce, klimatickou odolností města, digitalizací a zapojením obyvatel do veřejného dění. Magistrát vyhodnotí průzkum do října. Další podrobnosti jsou na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zahraničí chystá úpravy cestovatelského systému Drost, řekl to šéf resortu Petr Macinka z motoristů s tím, že ještě před letní sezónou přibudou další funkce. Češi by nově mohli mít v zahraničí například snadnější přístup k lékům na předpis. Resort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Iránem. Hasiči v Jeseníku dnes pořádají workshop s názvem 72 hodin. Zaměřený bude na chování v krizových situacích. Akce začne v 16 hodin ve zdejší knihovně, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
6: Účastníci se seznámí s tím, jak připravit domácnost na výpadek základních služeb. Zjistí, jaké zásoby vody a potravin je vhodné mít, co by naopak nemělo v nouzové výbavě chybět a jak postupovat při evakuaci nebo výpadku elektřiny. Součástí je také návod, jak chránit sebe a své blízké v prvních hodinách krize.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s americkou parťačkou Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry Roland Garros. Na pařížské antuce porazili nasazené jedničky belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D1 u Bělotína směr Ostrava stojí porouchaný autobus, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ano, ve zprávách jsme vás zvali do Jeseníku na seminář, který pořádá hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na téma, jak zvládnout krizi, jak zvládnout těch prvních 72 hodin, tedy tři krizové dny, kdy třeba nemáme přístup k potravinám nebo k vodě či elektřině a plynu. Mimochodem, pokud tento seminář dnes v Jeseníku v 16 hodin nezvládnete stihnout, tak se podívejte na webové stránky Českého rozhlasu Olomouc, protože v Dobré radě 26. května, tedy v úterý mezi 10. a 11. hodinou, jsme právě se členy Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na tohle téma diskutovali. Takže pokud byste si vše chtěli připomenout, osvěžit, nahlédněte i na olomouc.rozhlas.cz Dobrá rada 26. května a tam vše máte hezky podrobně a názorně shrnuto. No a teď aktuálně tady v odpolední Českého rozhlasu Olomouc nás už čekají hřebíky. Jaké ceny pro vás na dnešek máme připraveny, tak to si povíme za chvíli. Jen co dospívá Věra Martinová a právě teď Karel Gott. Telefon k nám už dávám k dispozici 221 555 444.

0: Vsaďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Telefon 221 555 444. Také pozor, 10-vteřinový limit pro vaše odpovědi. No a samozřejmě také těch 10 soutěžních otázek už je tady připraveno. Také ceny. Máme tady jednu speciální cenu. Je tady vstupenka na 200. koncert Českého rozhlasu Olomouc, který bude plný skvělé folkové hudby. Ten koncert se odehraje v Letním kině v Olomouci 17. června od 17:30. Malina Brothers, Alibaba, Robert Křesťan a Druhá tráva. Prostě bude to stát za to. Vstupenka do Letňáku na 17.6. na tento koncert Českého rozhlasu Olomouc může být vaše. Máme tady i CDčka s hudbou i mluveným slovem, třeba hlasem Ladislava Lakomého. Máme tady pánské triko s logem Českého rozhlasu, flešku, blok s propiskou anebo knihu Revoluční devítidenní kůra k léčbě jater, plná návodů na detoxikaci a skvělých receptů. Pojďme na to, první je s námi kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, Tomáš Šumperka.
2: Tomáši, vítejte ve hře, tak pojďme začít. Číslo otázky, prosím.
3: 6.
2: Otázka 6. se bude věnovat fotbalu. Ptáme se, ve které fotbalové lize aktuálně hraje B tým Sigmy Olomouc. Je to za A krajský Přebor, za B divize nebo za C Bčko Sigmy hraje Moravsko-Slezskou fotbalovou ligu. Co vy na to?
3: Za C.
2: Moravsko-Slezská fotbalová liga a drží se naše Bčko okolo 6. místa. A je to přesně tak. Pojďme dál.
3: 8. Děkuju. 8.
2: Osmička se ptá na Dolní Počernice. Dolní Počernice jsou částí Prahy a kdybyste se podíval na mapu České republiky, tak Dolní Počernice od Prahy najdete na severovýchodě nebo na jihu a nebo na západě města. Severovýchod, jich západ.
3: Západ.
2: Na západě říkáte, že jsou Dolní Počernice. Je to severovýchod.
0: Jauwais.
2: Nevadí. Děkujeme za hru. Těšíme se příště. Nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Pokračujeme dále. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Koho vítáme? Dobrý den. Vítejte ve hře.
4: Dobrý den. Dobré odpoledne, Štverku.
2: Volá paní
4: Helena.
2: Helenka z Uhelné. Ano, určitě.
4: Ano.
2: Tak vítejte, otázka číslo 4. Několika ano. nedávnými koncerty jsme si připomněli výročí německého hudebního skladatele Maxe Regera. A kolik je to let od jeho narození? Připomínali jsme si 90 let od narození, anebo 110 let od úmrtí, anebo jsme si připomněli 150 let od úmrtí. No, připomněli jsme si výročí, jedno výročí, buď narození nebo úmrtí skladatele Maxe Regera a je to 90 let od narození nebo 110 let od úmrtí a nebo 150 let od úmrtí Max Reger.
4: Já zkusím Ačko, aby jsem to neslyšela.
2: Říkáte, že Max Reger se narodil právě před 90 lety. To by byl téměř současník, ale to nebyl. 110 let od úmrtí.
4: Jau.
2: Nevadí. Sice to zabolelo, ale třeba zítra je také den. Můžeme zkusit příště. Děkujeme za hru, paní Helenko. Nashledanou a pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Vítejte, kdo je s námi?
5: Dobrý den, tady Slaťa Poňovice. Mám dojem, že jsem asi třetí jako včera, no.
2: Ano, dobře. Tak a kterou otázku berete jako první?
5: Jak to je od spodu, ty jsem nesledoval.
2: Takže
5: co tam
2: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. To je volna.
5: Tak jedničku.
2: Číslo 1. Kdy budou letos komunální volby a volby do třetiny Senátu? Takže kdy? Bude to za A v srpnu, za B v říjnu, za C letos takové volby nebudou.
5: Tak myslím, že v říjnu.
2: A to je naprostá pravda. Ano, velký potlesk 9. a 10. První bod je váš.
5: Takže dvojku bych prosil.
2: Italské slovo passacaglia. Passacaglia se týká čeho? Čeho se týká passacaglia? Týká se za A hudby, za B kuchyně, za C módy. Passacaglia.
5: Netuším, budu typovat, to je pro mě pohroma, tak zkusím tu módu, no.
2: Nevím, tak říkám Cčko módu. Moda to není. Je to hudba. Passacaglia je barokní hudební forma. Škoda.
5: No, tak to neznám. Škoda.
2: Děkujeme, zdravíme vás. Naschledanou. A pokračujeme dál ve hře. Hřebík vítají koho? Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo pak nám volá a odkud?
6: Do Uničova.
2: Z Uničova nám voláte, vítejte. A křestní jméno, prosím?
6: Luděk.
2: Hubert.
6: Luděk.
2: Luděk. Tak chce to trošku vyslovovat. Děkujeme za to, abychom dobře rozuměli i vašim odpovědím. Takže pane Luďku, 3, ano. 5, 7, 9, 10.
6: Tak prosím trojku, dobrý den.
2: Číslo 3. Jakou barvu srsti může mít kůň vraník? Vraník je za A rezavý, za B strakatý, za C černý.
6: Za C černý.
2: A je to správná odpověď. Dobře, první bod je váš. 5, 7, 9, 10.
6: Tak prosím 5.
2: Číslo 5 se ptá na norka evropského. Norek evropský patří do čeledi. Mývalovitých za A, lasicovitých za B, anebo za C, nosálovitých. Norek evropský.
6: Já bych řekl za B.
2: Lasicovitý, a to je také skvělá odpověď. Tak pozor, teď už jste krůček před výhrou.
6: Ano.
2: Takže 7, 9, 10.
6: Tak prosím sedmičku.
2: A tady se ptáme na zeměpis, na Beringovu úžinu. Beringova úžina, nebo také se říká Beringův průliv, je to přirozený průliv, ale mezi jakým kontinentem? Takže buď mezi Evropou a Asií, nebo za B propojuje, nebo je mezi Asií a Amerikou, americkým kontinentem, anebo mezi Grónskem a Amerikou.
6: Já bych řekl za B, mezi Asií a Amerikou.
2: A propojuje Tichý oceán se severním ledovým oceánem, konkrétně Beringovo moře a Čukotské moře. I tady jsme naprosto perfektně. Velký potlesk pro vás a vy jste dnes naším jediným výhercem. Blahopřejeme, pane Luďku, blahopřejeme. Krásná hra, my vás předáváme do režie, blahopřejeme k výhře a dáreček, tak ten už je na vás. Vybírejte, krásný den,
6: nashledanou.
2: Slava, slava, podařilo se, máme tady výherce a to jsme moc a moc rádi. Hřebíky tady pro vás budou opět zítra, dvě otázky, které zbývají, postupují do dalšího kola a zítra po 14. hodině se opět na vás v této soutěži budeme těšit.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Za chvíli tady bude něco pro vás, kteří rádi vaříte. Za chvíli vás naučíme připravovat skvělého králíka s černou omáčkou. Připravil ho se svým vylepšením a flambováním kuchař Ivan Vodochodský. Tak připravte tušky a papíry. Za chvíli dáme recept.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: David Dale v odpolední Českého rozhlasu Olomouc dospíval a teď už přichází na řadu Patrik Rozehnal a pochoutkový rok. V neděli nám připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Byl to zajíc s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát zajíce vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci našeho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích let. Tak pojďme si teď povědět s Ivanem Vodochodským, co všechno na tento recept budeme potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strouhání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný. A nejprve si opečeme

0: To dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
0: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
0: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam i jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
3: Pánové si to oba užili. Pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni právě při tom flambování, kam až šlehaly plameny, my jsme to všechno zachytili na kamery. Podívejte se na www.pochoutkovirok.cz a určitě tam najdete i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní podle Zuzany Kučerové. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Bude to dortová omáčka, jakási koprovka se svátkem, kterou nám připraví šéf kuchař Roman Paulus.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 59. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jsme slíbili povídání o jedné krásné a půvabné dětské knize v dnešním jazykovém okénku Ondřeje Bláhy. Je to kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Tak si poslechněte, co o ní Ondřej Bláha zjistil. Brzy jazyk
1: nazývati. Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Každý člověk si určitě vzpomene na nějakou knížku, která mu zůstala někde hluboko v mysli či přímo v srdci a která nějakým způsobem ovlivnila jeho život. Aspoň v tom smyslu, že dodala životu nějakou příchuť. Že si na tu knížku často vzpomeneme, když se dostaneme do podobné situace jako nějaká postava z té knížky. Mně zůstaly natrvalo v mysli a v srdci některé dětské knížky od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Dneska bych zmínil hezkou knížku Děti z Bullerbynu, která poeticky a s humorným nádechem vypráví příběhy šesti dětí, které bydlí právě v Bullerbynu, malé vesničce mezi lesy a jezery. Pro jazykové okénko o češtině jsou Děti z Bullerbynu knížka zajímavá, protože, jak například pozoruji kolem sebe, není mezi Čechy úplně ustálená výslovnost jména vesnice Bullerbyn. Někdy slyším taky Balerbin, což je výslovnost, která se zřejmě snaží respektovat, že ve skandinávských jazycích, stejně jako třeba v angličtině, se slova často vyslovují jinak, než se píšou. Ale v případě Bullerbynu je výslovnost opravdu taková, jak vypadá psaná podoba toho jména. Bullerbyn znamená ve švédštině hlučná vesnice. A to sedí, protože děti, které tam žijí, totiž kluci jménem Lasse, Bosse a Ole a holky jménem Líza, Brita a Anna, jsou i z dnešního pohledu velmi akční. V Bullerbynu se pořád něco děje. Protože mluvíme o dětské knížce, je dost pravděpodobné, že ji i dnes rodiče často svým dětem předčítají nahlas. A věru nemají s tím předčítáním lehkou práci, protože například domy, ve kterých žijí hrdinové knížky, se jmenují Melangården, Norrgården a Sørgården. Kdo chce vědět, jak se tato jména píšou, ať se raději podívá přímo do knížky. Ta cizí jména, která překladatel Břetislav Mencák nijak neupravoval, dotvářejí poetiku celého toho vypravování. Z té švédštiny, ať už je čtena autenticky nebo počeštěně, prostě vane krásná severská atmosféra. Miloval jsem třeba tu pasáž,

0: pasáž, kde se líčí, jak obyvatelé Bullerbynu slaví večer u jezera letní slunovrat. A ještě pár faktů na závěr. Astrid Lindgrenová začala psát děti z Bullerbynu právě před 80 lety, v roce 1946. Bullerbyn je ve skutečnosti vesnice Sävedstorp, nedaleko města Vimmerby v provincii Kalmar v jižním Švédsku. Měřil jsem to a vzdušnou čarou je to asi 900 kilometrů na sever od Olomouce, což není moc. Ale autem přes Německo a Dánsko by to bylo do Sävedstorpu, tedy do literárního Bullerbynu, skoro 1800 kilometrů. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Víte, že město Olomouc má podle soudu vrátit na Horní náměstí svítidla z původního architektonického návrhu, které nechalo v minulosti odstranit. Proč a co se kolem této kauzy děje, povíme ve zprávách v 15 hodin. Baby.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Olomouc má podle soudu vrátit na náměstí lampy, které navrhl architekt Šépka. Vodohospodáři začali splavňovat břehy Opavice v Heřmanovicích na Bruntálsku. V Olomouci začal samosběr jahod. Zítřejší počasí má být oblačné, s přeháňkami naměříme až 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajský soud rozhodl po 12 letech ve sporu o výměně svítidel na Horním náměstí v Olomouci. Ty byly součástí architektonického návrhu. Zástupci města je ale nechali vyměnit za běžné typové lampy. Podle nepravomocného rozsudku má město povinnost uvést náměstí do původního stavu.
7: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
8: Říká jeden z autorů návrhu proměny Horního náměstí, včetně lamp, architekt Jan Šépka. Na otázku Českého rozhlasu Olomouc, jak město zareaguje na rozsudek soudu, jeho zástupci zatím neodpověděli. Město nechalo v roce 2014 navržené lampy veřejného osvětlení na Horním náměstí kvůli nedostatečnosti intenzitě vyměnit. Architekt Jan Šépka je spoluautorem podoby Horního náměstí z roku 2001, kdy se zrekonstruovalo dláždění, mobiliář i osvětlení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: V Heřmanovicích na Bruntálsku začala rozsáhlá oprava břehu řeky Opavice po loňských povodních. Lesy České republiky tam pomocí těžké techniky stabilizují koryto a zpevňují místa, které velká voda poškodila nejvíce. Práce jsou součástí dlouhodobé obnovy vodních toků v regionu.
9: Vodohospodáři při opravách využívají i speciální kráčející bagry a ukládají lomový kámen o hmotnosti až 1 tuny, aby zabránili dalšímu podemílání břehů. Současně připravují projektovou dokumentaci pro další úseky. Z Heřmanovic Andrá Brtníková, Český rozhlas.
6: Na jahodové plantáži v Olomouci nad Vězí dnes začal samosběr jahod. Potrvá do 18 hodin. Uvedl to pěstitel Jan Dostál. Na 7 hektarech můžou lidé sbírat 4 odrůdy. Cena za kilogram vlastnoručně nasbíraných plodů je 99 korun. Samosběry v uplynulých dnech zahájili pěstitelé také na jahodárnách v Prostějově nebo v Bochoři u Přerova. Opoziční strany pozbíraly podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše za ANO a dotacím pro Agrofert. Řekl to předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Návrh opozice podá v řádu dní. Evropská komise požádala české úřady o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra. Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu Trust a tím považuje střet zájmů za vyřešený.
5: Sport.
6: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly na Roland Garros do semifinále. Česko-americký pár porazil belgicko-slovinskou dvojici Kempenová-Klepačová 2-0 na sety. Dnes večer nastoupí do čtvrtfinále mužského singlu Jakub Menšík proti Brazilci Fonsekovi. 20-letý rodák z Prostějova zůstává před soubojem klidný a pozitivně naladěný.
10: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
5: Počasí.
6: Zítra čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Ostrava pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Dvacetiletému pruskejovskému tenistovi Jakubu Menšíkovi budeme na pařížském Roland Garros samozřejmě držet palce a budeme dnes ještě o něm mluvit a také k té jeho tenisové cestě a kariéře v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tak si na to počkejte, ale máme pro vás i spoustu dalších zajímavostí, tak třeba závěrečnými prezentacemi skončil v Litovli další ročník mapování živé historie pod názvem Příběhy našich sousedů. S pamětníky, účastníky i pořadateli si budeme povídat za chvíli. Hezký poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: Taková hezká hudební vzpomínka na Hanku Zagorovou. Spolu s ní jste slyšeli i Standu Hloška, Petra Kotvalda. My teď máme 2,5 minuty před 3:45 a v odpolední Českého rozhlasu Olomouc budeme vzpomínat dál na příběhy našich sousedů. Příběhy našich sousedů a neb mapování událostí 20. století. V příbězích lidí kolem nás, očima dětí ze základních škol. Děti nejenže zpracují příběh pamětníka v audio nebo videoformě, ale musí ho také veřejně prezentovat na slavnostním odpoledni. A jedna taková prezentace proběhla v minulém týdnu v Litovli. Představili se týmy mladých historiků z Litovelska, Šumperska i Rýmařovska. Jeho spoluorganizátorka byla i Hana Lucuková ze společnosti Postbellum, které jsme se zeptali, jak byla s pracemi dětí spokojená.
1: Velká spokojenost. Měli jsme zase tady pestrou směsici různých témat, pamětníků, příběhů, takže si myslím, že bylo na co koukat.
2: Musím říct, že těch 7 pamětníků, každý byl trošku jiný, každý byl v něčem jiný. Ty jsi jich slyšela už spoustu, tak co tak člověka nejvíc jako překvapí a vůbec dá se ještě překvapit zkušené pracovníky Paměti národa a Postbellum?
1: No určitě, jako mě překvapuje většinou to, že týmy se zaměří na něco úplně jiného, než bych se zaměřila sama, a v tom je to velká výzva právě pro koordinátory projektu, aby necpali své vlastní představy tomu týmu, jakým způsobem to má zpracovat, ale vlastně předali jenom takový lehoučký muster a návod, čeho si všímat, jak postupovat. No a pak můžou vzniknout naprosto dokonalé věci, které by žádný koordinátor sám nevymyslel. Navíc v těch kreativních hlavičkách takhle mladých lidí prostě to musí vždycky dopadnout zákonitě dobře.
2: Už bylo několikrát řečeno, že zatím velmi často stojí pedagogové, už s nimi pracujete dál, protože vím, že na nich to z velké části stojí.
1: Ano, my v podstatě tady po těch prezentacích vždycky už se nakontaktováme s těmi, co skončili, zajímá nás, jestli chtějí pokračovat dál nebo ne, a vlastně paralelně tady s touhle naší aktivitou zase oslovujeme úplně nové učitele a snažíme se vlastně pořád oslovovat co nejvíc škol.
2: Jedni z účastníků, kteří představovali příběhy našich sousedů, byli také žáci základní školy v Dubicku.
3: Já jsem Eva.
4: Já jsem Julie.
5: Nikol.
6: Já jsem Amálie.
7: Já jsem Martin.
2: Proč jste si vybrali právě paní Suchou jako pamětnici?
7: Protože je to babička pana ředitele z naší školy, takže to byl docela lehký výběr.
2: Mně se moc líbilo, když ona vyprávěla o svém dětství vlastně na té holubici, což je samota nad Úsovem. Holky, dokázali byste si představit, že byste žili takhle někde na samotě, jezdili do školy na lyžích nebo na kolobrndě?
4: Asi ne.
5: Myslím, že by z toho bylo hodně zážitku.
4: Já se to nedokážu představit.
2: Jak složité bylo pracovat s paní Suchou? Vyprávěla sama nebo jste ji museli navádět?
4: Vyprávěla sama, byla tam její dcera, když občas něco vypadlo, ale jinak vyprávěla hodně sama, ale myslím, že je v pohodě.
2: Pro vás je takováhle práce asi docela ojedinělá. Spíš jste zvyklí třeba pracovat učebnic nebo z nějakých učebních textů. Jaké to je vlastně pracovat, když to řeknu, s živým materiálem?
5: Je zajímavé, jak slyšíme ty příběhy, co se dělo a že to vlastně někdo prožil. Ví přesně, jak to bylo.
4: Myslím si, že definitivně vím mnohem víc, než kdybych seděla ve třídě a jenom poslouchala třeba paní učitelku a její výklad.
2: Paní učitelku Romanu Husákovou tady mám před sebou. Tak nezvažujete, že byste třeba zvali pamětníky častěji do výuky?
8: Už nás to napadlo, protože je to taková přece jenom živá historie pro ně a takhle si mnohem líp uvědomili ty děcka, že to není jenom učebnicová věc, jenom akademická záležitost, ale že to jsou opravdu jako věci, které někteří lidé zažili. Když se tam povídalo v druhé světové válce, o době komunismu, anebo i o takových obyčejných věcech, jako třeba zavedení elektřiny do domácnosti, nebo to, že vůbec děcka neměli hračky, nebo jak vypadali jich všední den, nebo jak museli doma pomáhat, tak to pro ně byly jako věci, které si nedovedli úplně do té doby představit.
2: Paní Věra Zvečerková je jednou z pamětnic, jejíž příběh jsme měli možnost tady na příbězích našich sousedů slyšet. Co říkáte na zpracování kusu vašeho života dětmi?
9: Myslím si, že se jim to opravdu podařilo. Ono to není jenom těch 5 minut, co se tady promítalo, ale oni natočili ještě další příběhy, tak ty jsou tak jako do zásoby a myslím si, že byli velmi šikovní, velmi vnímaví. Byla jsem mile překvapena, jak pracovali, jak jsme se setkali, jak to všechno zorganizovali. Opravdu klobouk dolů. Oni přišli nejprve se domluvit, tak já jsem jim řekla určité příběhy, které bych mohla vyprávět, no a oni si pak vybrali ten válečný, ten byl takový dramatický opravdu. Ono to bylo trošku totiž delší, ale dobrý, oni vyhmátli to jádro. jádro toho příběhu a té doby. Myslím si, že se s nimi pracovalo velmi dobře a byla jsem spokojená.
2: Zlitovle Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

My se dnes několikrát podíváme na Jesenicko, ale tak trochu také na Šumpersko v typech na dnešní večer. Pokud byste přímo v Jeseníku chtěli zažít koncert folkových country a trampských melodií, no tak přijďte do Priznicových léčebných lázní. V 19 hodin tam bude vystupovat kapela Výtržníci. A o Jeseníkách se dnes bude hodně mluvit také v Šumperku. Historik Jiří Golonek totiž dnes představí fascinující příběh zimních sportů v Jeseníkách, a to od samotných prvopočátků v 19. století až do poloviny století 20. Pokud byste se chtěli zaposlouchat do autorského čtení a také besedy na Jeseníky v zimě, přijďte do městské knihovny TG Masaryka v Šumperku, a to právě dnes na 18. hodinu. No a my se do Jeseníku podíváme za malou chvíli také s naší reportérkou. Řekneme vám, jaký je zájem o letní pobyty a jak rychle se plní kapacity hotelů, penzionů a chat. Zůstaňte s námi, s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Míříme do Jeseníků. Rezervace pobytů s předstihem, ale i vyšší zájem o ubytování v hotelech a penzionech letos evidují ubytovatelé v Jeseníkách. Co stojí za nárůstem poptávky a kdo v nejvyšších moravských horách, kdo tam míří nejčastěji? To nám teď poví naše reportérka Sabina Millerová, která je teď s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to vypadá s obsazeností ubytovacích zařízení na letní sezónu v Jeseníkách?
1: Tak zájem o letní pobyty v Jeseníkách je podle provozovatelů hotelů a penzionů vyšší než loni. Například v hotelu Valdes v Loučné nad Desnou mají už teď obsazeno zhruba 80%. Na Červenohorském Sedle je obsazená zhruba polovina ubytovacích kapacit. Podle vedoucího areálu Martina Dubského ale rezervací s blížícím se teplem přibývá a volné termíny se budou plnit dál.
2: Obsazenost oproti sezónám předchozím je vyšší, v řádech asi zhruba 25%. Co se týče léta, letních měsíců, červenec, srpen, tak ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%, tím, že samozřejmě blížícími se dny ta obsazenost roste.
0: Co stojí za tímto nárůstem?
1: Za vyšším zájmem stojí hned několik faktorů. Patří mezi ně například modernizace areálu, rozšiřování nabídky služeb, ale také speciální pobytové balíčky. Svou roli hraje také cenová politika ubytovatelů. A v neposlední řadě může být jedním z důvodů i současná situace ve světě, pokračuje Dubský.
2: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
0: To jsme tedy mluvili o hotelech a penzionech. Jak jsou na tom s obsazeností chaty na Jesenicku?
1: Tam je situace o trochu jiná. Podle Aleny Niklové-Klimešové z agentury Chatař je letošní sezóna pro pronajímatele chat a chalup na Jesenicku zatím o něco slabší než loni. Důvodem je podle ní mimo jiné i velká nabídka ubytování v regionu.
3: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu. Myslím si, že je přesycený trh.
0: Zaznamenávají ubytovatelé letos nějaké trendy?
1: Ubytovatelé v Jeseníkách evidují letos hned několik trendů. Hosté si stále častěji rezervují pobyty s předstihem a to zpravidla 3 až 4 měsíce dopředu. Roste také zájem o delší pobyty. Změny zaznamenávají provozovatelé i ve skladbě návštěvníků. Vedle rodin s dětmi do Jeseníků častěji přijíždějí také starší páry. Převážnou část turistů tvoří nadále Češi. Někteří ubytovatelé ale v posledních letech registrují také rostoucí počet návštěvníků z Polska, dodává Dubský.
2: Nejčastější hosté jsou z České republiky, jsou domácí. Roste nám klientela z Polska, jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolo Vroclavy a podobně, je to 150 kilometrů. Měli jsme tam asi 5% nárůst a pak to jsou jednotky procent Slovensko a ostatní země Evropské unie.
0: Kdy očekávají ubytovatelé největší nápor turistů a jaké ceny letos návštěvníci za pobyty zaplatí?
1: Za nejvytíženější období označují někteří provozovatelé konec letních prázdnin, ale také týdny, kdy řada firem čerpá celozávodní dovolené. Pokud jde o ceny, tak za týdenní pobyt v Jeseníkách dospělý člověk zaplatí zhruba 10 000 korun. Konečná částka se samozřejmě odvíjí o typu ubytování, jeho lokality i nabídky doplňkových služeb. Ubytovatelé ale zároveň uvádějí, že ceny pro letošní sezónu navyšovaly jen mírně.
0: Do Jeseníku bychom se určitě rádi podívali také v reportáži. Můžeme se těšit ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc?
1: Můžete se těšit a to už zítra ráno.
0: Od Sabiny Millerové děkujeme za informace. Hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my už jsme se minutou rovnou přehoupli přes 3/4 na 4. Ještě jsme slíbili, že se vypravíme za pruskejovským tenistou Jakubem Menšíkem. Tak to bude za malou chvíli. Teď ještě přidáváme také pár pozvánek z Pruskejova, abychom vám nezůstali nic dlužni. Tak dnes můžete například užívat v Pruskejově dny hudby, a to přímo chrámový koncert. Na tento chrámový koncert vás zvou žáci a učitelé umělecké školy Vladimíra Ambroze. Takže pokud by vás tahle akce zajímala, tak v kostele svatého Petra a Pavla v Pruskejově chrámový koncert zpěv hudba právě dnes od 18. hodiny. Místo zpěvu spíše povídání, tak to je večer s herečkou Táňou Dykovou v Městském divadle v Pruskejově dnes od 18. hodiny. A vy, kteří byste se zítra navzdory počasí rozhodli vypravit na výlet, tak určitě na ten vás zve Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris. Je to vycházka určená nejen pro seniory, ale hlavně k biocentrům, které jsou vybudovány nedaleko Čehovic. Je to výlet k Čehovickému rybníku, biocentru u potoka Vřesůvka až k biocentru u Malého Potůčku. Takže pokud byste na tento výlet s Ekocentrem Iris zítra chtěli vyrazit, tak pozor, odjezd autobusem do Výšovic je v 8 hodin a 5 minut. Je to stanoviště číslo 3 v Pruskejově. Přejeme krásný zážitek, no jak to s tím počasím vlastně zítra opravdu bude vypadat, taky o tom budeme mluvit po 17. hodině s meteorologem ve Dni v kraji.

0: Jaký to je? Tak tohle je nová píseň s tímto názvem, jaký to je od Evy Farné. No ale teď už míříme za Jakubem Menšíkem. 20-letý pruskyjovský tenista Jakub Menšík bude na pařížském Roland Garros bojovat o postup do semifinále mužské dvouhry. V cestě za dalším vylepšením grandslamového maxima mu bude stát brazilský talent.
1: Poprvé se tak český tenista utká na letošním Roland Garros s mladším soupeřem. Fonsekovi je totiž pouze 19 let. Přesto už zvládl v Paříži vyřadit legendárního Novaka Djokoviče a naposledy dvojnásobného finalistu French Open Kaspera Ruda. Právě během nočního souboje mladého Brazilce s norským antukovým specialistou se konala tisková konference Jakuba Menšíka, který se ke svému čtvrtfinálovému zápasu vyjádřil takto.
2: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola, takže to už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo, vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji, samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
1: Vyprávěl dobře naladěný Jakub Menšík po tom, co si v Paříži už po třetí posunul své grandslamové maximum. O jeho výkonech na Roland Garros mluví bývalý tenista a někdejší šampion juniorky US Open Dušan Lojda.
3: Fantastické jako výkony, to, co on tam předvádí, řekl bych i tenisově, ale hlavně mentálně, jak se s tím jako pere ve svém věku, jako to je 20-letý frajer, prostě porazíš Deminora z desítky, máš tam hned rubleva a tak dále, takže prostě za mě plný kredit, jak on to zvládá.
1: Říká tenisový trenér Dušan Lojda, který taky poukazuje na zajímavost, že Menšík si nové grandslamové maximum stanovil na antuce.
3: Upřímně bych nečekal, že uhraje takový obrovský výsledek zrovna na Roland Garros, ale vidět, jak se neskutečně připravil na ten grand slam, myslím si, že mu i paradoxně to vedro pomáhá, protože samozřejmě je to extrémně náročný fyzicky, ale zase ty balony letí, že jo? On výborně serviruje, tak je i blíž liney aktivní, plus výborný return z backendu.
1: Souboj o semifinále Roland Garros mezi Menšíkem a Fonsekou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera po 8 hodině večer. A na radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc, Michal David nám dospíval a blížíme se k 16. hodině. Poslechněte si nové zprávy a pak si užijte spoustu legrace s Humuriádou a Jiřím Ptáčníkem a Zoraje Ješková se bude těšit po 17. hodině ve Dni v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Uzavření mostu v Hranicích provázejí dopravní komplikace. Horské louky v Jeseníkách znovu spásají ovce. S prevencí ekologických havárií na novomlýnských nádržích pomůžou nové sondy. Zítra čekáme oblačno, přehánky a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. S komplikacemi musí počítat řidiči projíždějící hranicemi na Přerovsku. Silničáři definitivně kvůli opravám uzavřeli frekventovaný most na třídě 1. máje. Chodci tady zatím projdou, dělníci ale pro ně staví náhradní lávku. Řidiči pak musí jezdit po objízdných trasách, říká mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
2: Zejména v ranních a odpoledních hodinách v době těch dopravních špiček je to velká zátěž a proto prosíme řidiče, aby počítali s určitou časovou rezervou a zároveň, aby se snažili být ohleduplní.
1: Na horské louky mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v Jeseníkách se vrátila stovka ovcí. Po celé léto budou spásat porosty nad hranicí lesa. Přispějí tak zachování k druhové rozmanitosti tamních trávníků. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
3: Ovce jsou při péči o horské louky nenahraditelnými pomocníky. Spásají odolné trávy i borůvčí a vytvářejí prostor pro vzácné druhy rostlin, které by v hustém porostu neměly šanci. Pomáhají tak květnatým horským trávníkům i horským motýlům. Tento projekt je podpořen z operačního programu Životní prostředí až do roku 2029.
1: Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vody uhynuly desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma.
4: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
1: Od konce roku 2032 budou moct silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy. Záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i nadále.
0: Sport.
1: Příští sezóna hokejové Tipsport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Hokejisté Olomouce v prvním kole hostí Spartu Praha. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Přerově v ulici Tovačovská havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobře vyladěný tež.
5: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
0: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka, nebo?
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako knihu.
1: To by
0: mělo
1: několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, úctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu.
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: Jo, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako musím říct někdy to nepříjemný, když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
0: No já jsem scenzorovat takhle, potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že je to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování. Na telefonu v tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A tak je to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka. Přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera. A byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec, Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chropněl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítě, mrtvejk je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět. No, já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola,
0: když pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou, anebo ve sportce, nebo v jiné hře, kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90,
2: přesně
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel, ano. To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha
2: tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili Ivu Janžurovou s narozeninami a ano. Přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesli jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2 500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit, vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže... Prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní videové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý, nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě, snad. To,
0: ten základ.
2: To by dopad nějak špatně, jak šel v pau, to utek
0: asi. Samozřejmě.
2: No, dobrý, takže tohle to je jenom jako... Taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš, jinak by tě bolo za krke.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musíme mít nějakou rezervu, že?
0: Ano, určitě. Tak opustíme to. Nebo já, když se porouchám. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra

0: hlasujem za Bečko a prajem vám pohodovšokňa. Dovidenia.
1: Ďakujeme.
2: Ano, my vám také přejeme všetko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne. Kdo je dál s námi?
3: Dobré odpoledne, tady je Monika. Zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že pozdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata. Já
3: si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Udělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
4: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon, anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
5: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou vnes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení, co jsem to přines na kontrolu. Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prvi ti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě, ty byli úplně na mrtvici a já jel a teď jsem říkal, tak, a kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně, říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu,

0: Vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Když se nám tě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorologie v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že okolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Neumíme.
1: Tak, ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přejí pěkný den.
2: Naschledanou.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nové polepy na motorových vlacích zpropagují Konicko a Jesenicko. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Šumperku zpřístupnili utajovaný podzemní kryt s velitelstvím železnic. Zítra má být oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký kraj propaguje turistiku v regionech pomocí polepů na vlacích. Jedna ze souprav motorového vlaku Stadler bude jezdit z motivy Konicka. Cestující se motorákem můžou nejčastěji svést na spojích mezi Olomoucí, Senicí na Hané a Drahanovicemi. Další nově polepený vlak lidem představí turistické cíle na Jesenicku, dodává mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
3: Druhá jednotka s motivem Jesenicko bude nasazena v rámci provozního souboru Sever, kde ji cestující potkají na trati Šumperk, Zábřeh na Moravě, Jeseník. Do provozu vyjede na konci tohoto týdne.
2: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout. Návrh vládní koalice schválili poslanci v prvním čtení. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Pokračuje předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá.
4: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
2: Turisté se v Šumperku můžou nově prohlédnout desítky let utajované velitelství československých drah z časů studené války. Uvnitř se dochovala řada dobového technického vybavení, třeba i přes 60 let starý dieselový agregát.
5: František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
6: Poprosím pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit.
5: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
7: Je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně to technické vybavení.
5: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalisté Nymburka rozehrají na domácím hřiště finálovou sérii s Pardubicemi, ve které zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v basketbalové lize. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk poté bude hostit zítra i druhý zápas. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí. Počasí. Zítra čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, postupně mírený jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku ve Velkém Týnci v ulici Na Kříbě havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel se řeší i v Přerově v ulici Tovačovská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: 4 minuty po 17. hodině otevíráme Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Datum má úterý 2. června. Dobrý poslech. Příjemné teploty naznačují, že léto a prázdniny se blíží, a proto se vydáme do Jeseníku a zjistíme, jak je to s prázdninovým ubytováním. Představíme skvělého pomocníka do domácnosti, který ochotně vychytá všechny drobné mušky, masožravé rostliny. Pozveme na výstavu. Vydáme se také na pařížské Roland Garros a budeme fandit 20letému proskějovskému tenistovi Jakubu Menšíkovi, který zabojuje o postup do semifinále mužské dvouhry. A na závěr se zeptáme dětí, zda si dovedou představit vyrůstat tak, jako řada jejich prarodičů. Třeba na samotě, do školy v zimě na lyžích a podobně. O tom jsou totiž příběhy našich sousedů. Poslouchejte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý podvečer přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Téměř 9 minut po 17. hodině dospívala Leona Machálková a události 2. června přináší Gabina Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Olomouc by měla na Horní náměstí vrátit lampy z dílny architekta Jana Šépky. Takzvané sirky radnice nechala před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla a nechala v centru instalovat osvětlení běžného typu. Architekt Šépka s tím nesouhlasil. Krajský soud mu nyní dal za pravdu. Rozsudek je zatím nepravomocný. Vedení radnice jej odmítlo komentovat. Šépka je rád, že se po 12 letech sporu soud přiklonil na jeho stranu.
3: Pro mě

0: a následně i tedy se šrotovalo.
1: Stavbaři opraví část nového úseku dálnice D1 kolem Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic totiž při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Práce začnou v nejbližších dnech, kdy přesně, vám povím ve zprávách 18. Železniční dopravu na koridoru v Kojtíně dnes dopoledne opět zastavila nalezená munice. Podobnou situaci tady policisté řešili v pondělí. Tehdy našli stavbaři dělostřelecký granát. Stanice v Kojtíně je součástí modernizace tratě mezi Přerovem a Brnem. Za druhé světové války byla ostřelována. Na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci funguje dobrovolnický spolek Medici na ulici. Studenti vyrážejí přímo do terénu za lidmi bez domova, pomáhají s ošetřením chronických ran a dalších zdravotních obtíží, zároveň nabízejí lidský kontakt a podporu. Na jahodové plantáži v Olomouci nad Vězí dnes začal samosběr jahod. Pokračovat bude i zítra od 8 do 18 hodin. Uvedl to pěstitel Jan Dostal na webových stránkách jahodárny. Na 7 hektarech můžou lidé sbírat 4 odrůdy. Cena za kilogram vlastnoručně nasbíraných plodů je 99 korun.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Každý den jinak, tak by se dalo možná stručně shrnout počasí tohoto týdne. Včera jsme měli chladno, déšť, teploty kolem 19 stupňů Celsia, někde i méně. Dnes se nám zase příjemně vyčasilo, sluníčko. A jaké teploty jsme si dnes užívali? To už je otázka na meteorologa Romana Volného. Jak bylo? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, tak v těch maximech se dneska ty teploty pohybovaly asi nejvýše ve Šternberku, bylo to skoro necelých 26 stupňů Celsia a většinou to bylo někde od 22 zhruba do 25 stupňů Celsia. Ten den byl z větší části slunečný bez srážek a provází to většinou slabý jižní nebo jihovýchodní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Co můžeme očekávat večer a hlavně v noci?
2: Začne se nám to proměňovat, v té první polovině noci ještě ne, tam zůstane pravděpodobně polojasná obloha, ale pravděpodobně v té druhé polovině noci už nám od jeho západu oblačností začne přibývat a nad ránem by se mělo začít objevovat déšť nebo přehánky. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 15 do 11 stupňů, vítr to bude provázet většinou jen slabý jihovýchodní nebo jižní do 4 metrů za sekundu. No a zítra už potom od rána pravděpodobně hodně oblačnosti a postupně na celém území déšť nebo přehánky, výjimečně se mohou objevit i bouřky. V závěru toho zítřejšího dne pravděpodobně, kdy ve večerních hodinách ty srážky začnou ustávat a v noci potom na další den by se ta oblačnost měla začít i protrhávat. Zítřejší maxima jen mezi 16 až 20 stupní Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 11 stupňů a vítr to bude provázet zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, jihovýchodní až jižní a bude se v odpoledních hodinách potom měnit na západní až severozápadní.
1: Takže zítra ve středu návrat k pondělnímu počasí a ve čtvrtek můžeme teda čekat zase návrat k úterku, čili k tomu dnešnímu slunečnému teplejšímu počasí, když to bude...
2: Vypadá to tak, že tomu skutečně takhle bude méně oblačnosti, pravděpodobně ve čtvrtek se to obejde bez srážek a v odpoledních maximech bychom se opět mohli pohybovat někde mezi 22 až 26 stupňů.
1: No, jak se to bude vyvíjet celé dál, to je, myslím, docela v tuhle chvíli napováženou a budeme se samozřejmě i zítra ptát vedení v kraji meteorologů, tak tohle byl Roman Volný. Děkujeme vám a přejeme klidnou službu. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Už jste si naplánovali letošní dovolenou a uvažujete třeba i o pobytu v Jeseníkách, pak zůstaňte s námi, protože za chvíli se do Jeseníků podíváme. Řekneme vám, jaký je zájem o letní pobyty a jak rychle se plní kapacity hotelů a penzionů.

Sváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: A míříme do Jeseníku. Rezervace pobytů s předstihem, ale i vyšší zájem o ubytování v hotelech a penzionech letos evidují ubytovatelé v Jeseníkách. Co stojí za nárůstem poptávky? Kdo do nejvyšších moravských hor míří nejčastěji? Jak je to s obsazeností ubytovacích zařízení na letní sezónu v regionu? Zjišťovala naše redaktorka Sabina Millerová.
2: Tak zájem o letní pobyty v Jeseníkách je podle provozovatelů hotelů a penzionů vyšší než loni. Například v hotelu Valdes v Loučné nad Desnou mají už teď obsazeno zhruba 80%. Na Červenohorském Sedle je obsazená zhruba polovina ubytovacích kapacit. Podle vedoucího areálu Martina Dubského ale rezervací s blížícím se teplem přibývá a volné termíny se budou plnit dál.
3: Obsazenost oproti sezónám předchozím je vyšší, v řádech asi zhruba 25%. Co se týče léta, letních měsíců, červenec, srpen, tak ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%, tím, že samozřejmě blížícími se dny ta obsazenost roste.
1: Co stojí za tímto nárůstem?
2: Za vyšším zájmem stojí hned několik faktorů. Patří mezi ně například modernizace areálu, rozšiřování nabídky služeb, ale také speciální pobytové balíčky. Svou roli hraje také cenová politika ubytovatelů. A v neposlední řadě může být jedním z důvodů i současná situace ve světě, pokračuje Dubský.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
1: To jsme tedy mluvili o hotelech a penzionech. Jak jsou na tom s obsazeností chaty na Jesenicku?
2: Tam je situace o trochu jiná. Podle Aleny Niklové-Klimešové z agentury Chatař je letošní sezóna pro pronajímatele chat a chalup na Jesenicku zatím o něco slabší než loni. Důvodem je podle ní mimo jiné i velká nabídka ubytování v regionu.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu. Myslím si, že je přesycený trh.
1: Zaznamenávají ubytovatelé letos nějaké trendy?
2: Ubytovatelé v Jeseníkách evidují letos hned několik trendů. Hosté si stále častěji rezervují pobyty s předstihem a to zpravidla 3 až 4 měsíce dopředu. Roste také zájem o delší pobyty. Změny zaznamenávají provozovatelé i ve skladbě návštěvníků. Vedle rodin s dětmi do Jeseníků častěji přijíždějí také starší páry. Převážnou část turistů tvoří nadále Češi. Někteří ubytovatelé ale v posledních letech registrují také rostoucí počet návštěvníků z Polska, dodává Dubský.
3: Nejčastější hosté jsou z České republiky, jsou domácí. Roste nám klientela z Polska, jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolo Vroclavy a podobně, je to 150 kilometrů. Měli jsme tam asi 5% nárůst a pak to jsou jednotky procent Slovensko a ostatní země Evropské unie.
1: Kdy očekávají ubytovatelé největší nápor turistů a jaké ceny letos návštěvníci za pobyty zaplatí?
2: Za nejvytíženější období označují někteří provozovatelé konec letních prázdnin, ale také týdny, kdy řada firem čerpá celozávodní dovolené. Pokud jde o ceny, tak za týdenní pobyt v Jeseníkách dospělý člověk zaplatí zhruba 10 000 korun. Konečná částka se samozřejmě odvíjí od typu ubytování, jeho lokality i nabídky doplňkových služeb. Ubytovatelé ale zároveň uvádějí, že ceny pro letošní sezónu navyšovali jen mírně.
1: Do Jeseníku bychom se určitě rádi podívali také v reportáži. Můžeme se těšit ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
2: Můžete se těšit a to už zítra ráno.
1: Říká reportérka Sabina Millerová.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A zítra se vydáme, nebo za chvíli se vydáme do skleníků. Představíme masožravé rostliny, které vám v domácnosti mohou vychytat i drobné mušky.

0: kraji.
1: Masožravé rostliny z celého světa jsou až do neděle 7. června k vidění na výstavě ve sbírkových sklenicích v Olomouci. Expozice má název Živé pasky a láká na exotické unikáty více než metr vysoké, tropické masožravé liány a mimořádné večerní prohlídky. Hlavním tématem letošního ročníku jsou masožravé tučnice. O jaké rostliny se jedná, říká autorka expozice a pěstitelka Markéta Aubrechtová-Dlouhá.
2: To jsou takové speciální rostlinky. Oni proti jiným masožravkám mají takový obrovský prim a to, že dokážou kvést nádhernými květy a to tak celou škálou barev od různě žlutých po různé odstíny fialový, růžový. Takže to jsou opravdu unikátní masožravky, které vlastně, masožravky jsou nádherný tím svým vzhledem většinou spíš jako barevně listama, ale málo z nich fakt jako ochotně kvete a tučnice právě nádherně kvetou. A další, co mají ten prim, tak jsou výborný na veškerý malý mušky v domácnosti, ať už jsou to octomilky, anebo veškerý takový ten drobnější hmyz, takže vás to krásně zbaví mušek v kuchyni.
3: Na které další mimořádné rostliny byste možná upozornila?
2: Tak máme tam například třeba masožravé liány. To jsou takový veliký láčkovky z tropického deštního lesa, který potom v domovině, když mají jako velký pasti, tak dokážou sežrat i takový třeba drobný obratlovce, takže ty jsou určitě velmi zajímavý. A nebo tam máme i spousty vzácných rostlin, různě ze stolových hor, z Venezuely, liamfory, že si tam přijde na své nejen takový masožravkář, který začíná, ale i masožravkáři, který už mají velkou sbírku doma, tak i ty odborníci si tam přijdou na své.
3: Najdeme na výstavě nějaké masožravky, které rostou třeba i u nás v České republice?
2: Rozhodně, máme tam věnovaný právě jeden stoleček právě i masožravkám, které rostou v Čechách, což jsou rosmatky, takže si návštěvníci můžou pohlídnout to, co pak můžou třeba někde na rašeleništi na Šumavě nebo kolem Třeboňska najít za krásu.
3: Letošní ročník živých pastí jste doplnili také videoprojekcemi. Jakými?
2: Máme tam videoprojekci, která ukazuje právě ty rychlé pohyby masožravek a celý popisuje, jak ta rostlinka chytá, tak to tam je doplněný. A zároveň tam máme ještě fotografie z naší cesty do Kambodže.
1: Říká Markéta Aubrechtová-Dlouhá, se kterou mluvil Vilém Pospíšil. Jenom doplním, že výstava masožravých rostlin ve sbírkových sklenicích v olomouckých smetanových sadech je otevřena do neděle 7. června.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A za chvíli už se vydáme na pařížské Roland Garo. Budeme fandit 20-letému proskyjovskému tenistovi Jakubu Menšíkovi, který zabojuje o postup do semifinále mužské dvouhry.

0: Když se postaví na kůrt v drtivé většině, je to proti staršímu soupeři. To se ale pro proskyjovského tenistu Jakuba Menšíka teď ve čtvrtfinále Roland Garros změní. Jeho soupeřem totiž bude ještě o rok mladší Brazilec Fonseca. O souboji dvou velkých talentů světového tenisu si povíme právě teď.
1: Poprvé se tak český tenista utká na letošním Roland Garros s mladším soupeřem. Fonsecovi je totiž pouze 19 let. Přesto už zvládl v Paříži vyřadit legendárního Novaka Djokoviče a naposledy dvojnásobného finalistu French Open Kaspera Ruda. Právě během nočního souboje mladého Brazilce s norským antukovým specialistou se konala tisková konference Jakuba Menšíka, který se ke svému čtvrtfinálovému zápasu vyjádřil takto.
2: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola, takže to už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo, vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji, samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
1: Vyprávěl dobře naladěný Jakub Menšík po tom, co si v Paříži už po třetí posunul své grandslamové maximum. O jeho výkonech na Roland Garros mluví bývalý tenista a někdejší šampion juniorky US Open Dušan Lojda.
3: Fantastické jako výkon, jo, to, co on tam předvádí, řekl bych i tenisově, ale hlavně mentálně, jak se s tím jako pere ve svém věku, jako to je 20letý frajer, prostě porazíš de minora z desítky, máš tam hned rubleva a tak dále, takže prostě za mě plný kredit, jak on to zvládá.
1: Říká tenisový trenér Dušan Lojda, který taky poukazuje na zajímavost, že Menšík si nové grandslamové maximum stanovil na antuce.
3: Upřímně bych nečekal, že uhraje takový obrovský výsledek zrovna na Roland Garros, ale vidět, jak se neskutečně připravil na ten grand slam, myslím si, že mu i paradoxně to vedro pomáhá, protože samozřejmě je to extrémně náročný fyzicky, ale zase ty balony letí, že on výborně serviruje, tak je i blíž liney aktivní, plus výborný return z backendu.
1: Souboj o semifinále Roland Garros mezi Menšíkem a Fonsecou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera po 8 hodině večer. A na radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy našich sousedů a nebo mapování událostí 20. století v příbězích lidí kolem nás, očima dětí ze základních škol. Děti nejenže zpracují příběh pamětníka v audio či videoformě, ale musí ho také veřejně prezentovat na slavnostním odpoledni. A jedno takové proběhlo minulý týden v Litovli, kde se představili týmy mladých historiků z Litovelska, Šumperska a Rýmařovska. Jeho spoluorganizátorkou byla i Hana Lucuková ze společnosti Bostbellum, které jsme se zeptali, jak byla spokojená s pracemi dětí.
1: Velká spokojenost. Měli jsme zase tady pestrou směsici různých témat, pamětníků, příběhů, takže si myslím, že bylo na co koukat.
2: Musím říct, že těch 7 pamětníků, každý byl trošku jiný, každý byl v něčem jiný. Ty jsi jich slyšela už spoustu, tak co tak člověka nejvíc jako překvapí a vůbec dá se ještě překvapit zkušené pracovníky Paměti národa a Bostbellum?
1: No určitě, jako mě překvapuje většinou to, že týmy se zaměří na něco úplně jiného, než bych se zaměřila sama. A v tom je to velká výzva právě pro koordinátory projektu, aby necpali své vlastní představy tomu týmu, jakým způsobem to má zpracovat, ale vlastně předali jenom takový lehoučký mustr a návod, čeho si všímat, jak postupovat. No a pak můžou vzniknout naprosto dokonalé věci, které by žádný koordinátor sám nevymyslel. Navíc v těch kreativních hlavičkách takhle mladých lidí prostě to musí vždycky dopadnout zákonitě dobře.
2: Už bylo několikrát řečeno, že zatím velmi často stojí pedagogové. Už s nimi pracujete dál, protože vím, že na nich to z velké části stojí.
1: Ano. My v podstatě tady po těch prezentacích vždycky už se nakontaktováme s těmi, co skončili. Zajímá nás, jestli chtějí pokračovat dál nebo ne. A vlastně paralelně tady s touhle naší aktivitou zase oslovujeme úplně nové učitele a snažíme se vlastně pořád oslovovat co nejvíc škol.
2: Jedni z účastníků, kteří představovali příběhy našich sousedů, byli také žáci základní školy v Dubicku.
3: Já jsem Eva.
4: Já jsem Julie.
5: Nikol.
6: Já jsem Amálie.
7: Já jsem Martin.
2: Proč jste si vybrali právě paní Suchou jako pamětníci?
7: Protože je to babička pana ředitele z naší školy, takže to byl docela lehký výběr.
2: Mně se moc líbilo, když ona vyprávěla o svém dětství vlastně na té holubici, což je samota nad Úsovem. Holky, dokázali byste si představit, že byste žili takhle někde na samotě, jezdili do školy na lyžích nebo na kolobrndě?
6: Asi ne.
5: Myslím, že by z toho bylo hodně zážitku.
6: Já se to nedokážu představit.
2: Jak složité bylo pracovat s paní Suchou? Vyprávěla sama nebo jste ji museli navádět?
6: Vyprávěla sama, byla tam její dcera, když občas něco vypadlo, ale jinak vyprávěla hodně sama, ale myslím, že v pohodě.
2: Pro vás je takováhle práce asi docela ojedinělá. Spíš jste zvyklí třeba pracovat učebnic nebo z nějakých učebních textů. Jaké to je vlastně pracovat, když to řeknu, s živým materiálem?
5: Je zajímavé, jak slyšíme ty příběhy, co se dělo a že to vlastně někdo prožil. Ví přesně, jak to bylo.
6: Myslím si, že definitivně vím mnohem víc, než kdybych seděla ve třídě a jenom poslouchala třeba paní učitelku a její výklad.
2: Paní učitelku Romanu Husákovou tady mám před sebou. Tak nezvažujete, že byste třeba zvali pamětníky častěji do výuky?
8: Už nás to napadlo, protože je to taková přece jenom živá historie pro ně a takhle si mnohem líp uvědomili ty děcka, že to není jenom učebnicová věc, jenom akademická záležitost, ale že to jsou opravdu jako věci, které někteří lidé zažili. Když se tam povídalo v druhé světové válce, o době komunismu, anebo i o takových obyčejných věcech, jako třeba zavedení elektřiny do domácnosti, nebo to, že vůbec děcka neměli hrač, nebo jak vypadali jich všední den, nebo jak museli doma pomáhat, tak to pro ně byly jako věci, které si nedovedly úplně do té doby představit.
2: Paní Věra Večerková je jednou z pamětnic, jejíž příběh jsme měli možnost tady na příbězích našich sousedů slyšet. Co říkáte na zpracování kusu vašeho života dětmi?
9: Myslím si, že se jim to opravdu podařilo. Ono to není jenom těch 5 minut, co se tady promítalo, ale oni natočili ještě další příběhy, tak ty jsou tak jako do zásoby a myslím si, že byli velmi šikovní, velmi vnímaví. Byla jsem mile překvapena, jak pracovali, jak jsme se setkali, jak to všechno zorganizovali. Opravdu klobouk dolů. Oni přišli nejprve se domluvit, tak já jsem jim řekla určité příběhy, které bych mohla vyprávět. No a oni si pak vybrali ten válečný, ten byl takový dramatický opravdu. Ono to bylo trošku totiž delší, ale dobrý. Oni vyhmátli to jádro toho příběhu a té doby. Myslím si, že se s nimi pracovalo velmi dobře a byla jsem spokojená.
2: Z Litovle Mirek Kobza, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den v kraji je ve svém finále. Zítra se v našem vysílání třeba vydáme do historie Dolní Lipové, navštívíme Bábovkový den v Dubicku, olomouckého kordisty Jakuba Jurky se zeptáme na recept na boj o medaile a v 10 dopoledne v hostu ve studiu přivítáme psychologa, pedagoga a kazatele Filipa Firsta, kterého vyhledávají vysokoškolští studentky z Olomouce, chtějí si s ním povídat a my se zeptáme proč. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: V tuhle chvíli už se blížíme k 18. hodině. Ještě 4,5 minuty a budou tady nové zprávy a pak už vyhrávání pro radost Lidovky a Dechovky. Tak nezapomeňte na své milé a pošlete jim kousek radosti v podobě pozdravu i pěkné písničky. Krásný podvečer s Českým rozhlasem Olomouc i dál přeje Zora Jižková.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: D1 u Přerova čeká záruční oprava. Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Olomoučané se můžou zapojit do plánování rozvoje města. Zítřejší počasí má být oblačné, s přeháňkami naměříme až 20 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Dělnice příští týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí to odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu příštího týdne. Opravy nesouvisí s příčinou hluku, na který se po otevření úseku stěžují lidé v okolních obcích, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
4: Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
6: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
7: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
6: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
8: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
6: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Budošová, Český rozhlas.
4: Olomoučané se do konce června můžou zapojit do anonymního průzkumu o kvalitě života a budoucím směřování města. Vyplnit anketu můžou online i v tištěné podobě.
9: Lidé se můžou vyjádřit k zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování města. Novinkou je větší důraz na témata spojená s budoucím rozvojem Olomouce, klimatickou odolností města, digitalizací a zapojením obyvatel do veřejného dění. Magistrát vyhodnotí průzkum do října. Další podrobnosti jsou na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Policie navrhla obžalovat 2 lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Jde o jednatelku a dalšího člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oběma hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů.
10: Sport.
4: České volejbalistky čeká 2. sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém skončili 11. z 18 účastníků. První turnaj letošní Ligy národů Češky odehrají v Číně. Od středy do neděle se postupně utkají s domácím týmem Polskem, Belgií a Thajskem.
10: Počasí.
4: Zítra čekáme velkou oblačnost, déště nebo přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Ostrava stojí dodávka s defektem, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: A z veselá a muziky hrajte. Hrajte pro radost, bylo 18 hodin, máme skoro 5 minut po 6. podvečerní, večerní, no ale ještě teplo a ještě skoro léto, teď v jarní termín 2.6. 5 minut po 18. Takže pojďte k nám a písničku vám zahrajeme na lince 221-555-444. A to třeba představte si Malgořatám Kateřinám, které jsou možné dohledat v některých kalendářích, ale ve většině najdeme Jarmila. A v letech 60. v polovině, tak v roce 64 a pak ještě třeba v roce 73-74 jsou jich prý urodilo v Olomouckém kraji, pravda, napočítali matrikáři tak 50 nositelů jména Jarmil, no ale komukoliv dalšímu rádi zahrajeme, zahrajte vy, pojďte k nám 221-555-444 a také SMS schránka 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Dechovky, ale i cymbálky, valčíky i polky. Už jsme vlastně zvládli taky klasiky jménem Hledám galánečku, i ty falešná frajárko, frajárky i galánečky a možná i posluchače, posluchačky, kteří doma nejsou. Teď potěšíme další klasikou, třeba s Joškou Černým a předpokládám, že na cestách, ano, nikoliv asi na základně, bude frajárečka Marta. Dobrý podvečer.
2: Bosku, já vás zdravím celý Olomouc, okolí Olomouce i Naháne, do Krnova, moje rodné města, všechny oslavence. Včera měli děti svatek, tak taky jim přeji, ať prostě jsou šťastné, spokojené, ať mají krásné vysvědčení a potom ať si užívají prostě s rodinou krásné prázdniny, které budou mít za měsíc. No, a ještě bych chtěla říct něco, lidičky, život nám strašně rychle utíká, všichni jsme zranitelní, takže važte si jeden druhého, jo, všímejte si jeden druhého, pobavte se jeden s druhým a vycházejte si navzájem vstříc. To je všechno, mějte se hezky, Bosku, ahoj, děkuji.
1: Tak dobře, děkujeme pěkně a další přání jsou k mání samozřejmě u nás ve studiovém provedení a pak i ve vysílání na lince 221 555 444. Tak se ozvěte, jestli jste se dlouho neozvali, ať dáte vědět. Teď ještě ti, kdo se ozvali také formou SMS, a tak to přání už míří jednak do práce pro Ladika, taky k jeho nedávným narozeninám ještě dodatečně přejeme a děkujeme za pozvání na skvělou grilovačku a oslavy moc zdraví druhý Ladia a taky Naděnka. Pozdravy vyřizujeme moc rádi i babičce Jaronce a dědovi Mirovi. Moc zdraví rodinka, zapsal Lukis, a ještě prosím pozdravujte všechny, kdo si krásně hrajou v Českém rozhlase Olomouc. No tak si můžou klidně zahrát a klidně se ozvěte kdokoliv, kdykoliv, neváhejte. Tak ještě to číslo SMS-kové třeba pro nově anebo po čase naladěné 723 70 33 51, ale můžete se ozvat napřímo.

0: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Krásně, podvečerně s cymbálem. No a teď ta další taky moc pěkná voňavá fialenka jarní. 18 hodin na skoro 23 minuty 2.6. To je čas, prostor u nás v Českém rozhlasu Olomouc pro paní posluchačku Hanku. Hani, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěla poslat písničku k nastávajícím narozeninám Zdeničce do Hrochova. Milá Zdeničko, k tvým krásným kulatým narozeninám, které máš 5., ti přeju všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu, ať se ti splní všechno, co si přeješ, a tvůj nejlepší koníček, co máš, volání do písniček, ať tě ještě baví a ať dlouho tě slyšíme. A pěkně si to v sobotu oslav a těš se. To ti všecko přeje Hanka z Předmostí. A ještě jednou hlavně zdravíčko. Pane Božku, děkuju a někdy naslyšenou.
0: Se vším souhlasíme, všechno podepisujeme, moc děkujeme za přání. A pozdravujeme taky další oslavenkyni, tetu Růženku, kterou zdravíme za celou rodinku z Čech, Moravy a taky ze zahraničí. Zdraví Alžběta a Jáchym a celá rodina. Pozdravení pošlete prosím všem, kterým bylo dneska horko, prý zítra zase bude trošku příjemněji, přívětivěji. Dneska to bylo na slunci zase až moc a moc nám tady nefoukalo. Moc pozdravujeme všechny, ať se opatrují i při následujících teplých a horkých jarních a letních dnech. Zdraví František a Milka.

0: sklásečka a voňavá fialenka se žadovějáky a vlídná slova teď od paní Zdeničky a taky s písničkou od Veselky. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, Bořečku, ještě jednou. A písničku pro radost a krásný sluníčkový podvečer posílám Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic, Julince do Přerova, Ladinkovi s Kanárkama do Tovačova, Jindřišce do Chropině a Helence Jadrničkové do Vsiska. Všem vám přeji hlavně zdravíčko a na co sáhnete, ať se vám daří. Bořečku, vám děkuji za vybrání písničky a ta písnička je i pro vás. Děkuji a někdy opět naslyšenou.
0: Ať se i vám všechno daří, nejenom na zahrádce, teda tam to teďka povyskakuje všechno a strašně rychle za sebou, tak vlídně na pěstitelky i paní Zdeničku, ať to stíhají pěkně na zahrádce a jinde. No a teď ještě míříme právě na zahrádku z okolností s další zprávou. Ta pozdravuje strejdu Jiříka, pěstitele, který je tam teď prý od rána do večera na svoji zahrádečce a ta doslova vzkvétá a krásně mu to všechno jde. Moc ho zdraví jeho rodinka a především miláčci Jiřinka a Anetka. Pozdravy rádi vyřizujeme také ještě do práce a zase jednou řidičům. Je tady pro jardu, šťastné kilometry a hlavně všechno nejlepší k nadcházejícímu životnímu jubileu. Přeji všichni ze sousedství, protože je to skvělý báječný kámoš a soused. Pěkně mu zahrajte. Pěkně mu hrajeme.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: to je s tím věčným mládím. Aspoň v písničce Z vesela s veselkou, když odchází mládí se jmenovala. Ale teď si poskočíme, muzika zahraje až zabřinka. No to bude to vínečko, vínečko, vínečko, veselé a trumpety potěší, doufám, paní Jindřišku, kterou pěkně vítáme, rádi vás slyšíme. Máte
1: dobrý
0: slovo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, hlavně všechny posluchače, kteří mě drželi palečky, a posílám písničku hlavně z Denice do Prostějova s kočičkou, z Denice do Horochova s tím krásným narozeninám. Zdeničko, já vám přeju hodně zdraví, hodně zdraví, hodně zdraví, protože jinší si nemůžeme přát, peníze jsou nám na nic. A ještě bych chtěla Marušce do Kroměříže, do Olomouce, Lidušce a všem a Marušce do Cerova, do pečovatelského domu a všem, co mě drželi palečky a vám, Bořečku, děkuju za výběr písničky a ta písnička je i pro vás a pro celý Český rozhlas Olomouc. Děkuju moc krát za výběr písničky. Ještě Láďovi do Sovačova, Ježíš Mariana, toho by zapomněla, že mě taky držel palečky. Takže děkuju moc.
0: Tak my moc taky děkujeme. Hodně, hodně, hodně zdravička. To byla paní Jindřiška. Dál pozdravujeme ještě další pracanty a tentokrát už na cestu z práce zdravíme Miloška, zdraví ho jeho dvě děvčata. Písnička zazní také teď krásně z vesela od Zdeničky z Pískova všem přátelům a známým a také té rozhlasové rodince pro potěšení a pro radost. V pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Pozdravení tedy z Pískova od Zdeničky. No a ještě posíláme též písničku s přáním zdravíčka, rodinné lásky, naděje do všech domovů, penzionů i sestřičkám i pečovatelům a ostatnímu personálu od Heli z Děvčaty. Pozdravujte prosím babičku Boženku, moc ji zdravíme, prý dneska poprvé zkoušíme napsat do Českého rozhlasu Olomouc. Babička ale pravidelně poslouchá, snad to tentokrát náhodně nemine. Všechno nejlepší přeje rodinka. A ještě máme moc pozdravovat taky všechny, kteří se o někoho starají, hodně sil, hodně zdravíčka, hodně trpělivosti přeje taky pečovatelka Jarka. A moc zdraví maminku Jitušku. My taky.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Zvesela s vínečkem a s vacenovějáky tentokrát a další podvečerní vyhrávání pro radost s titulem všeříkajícím Na zdravíčko přátelé, zdravíme přátelé doroštění. Dobrý podvečer, paní Janě.
1: Pěkný dobrý podvečer. Srdečně vás zdravím, pane Bořečku, a všechny rozhlasoví přátelé. A dnes posíláme přáníčko a tuto pěknou písničku paní Zdenice Šínové do Hrochova, která bude mít v pátek kulaté narozeniny. Milá paní Zdeničko, všechno nejlepší, co život může dát, hlavně hodně zdraví, náruč štěstí, život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská, ať vás všude ochraňuje. A Zdeničko, k přání se připojují i naše Klárka a Prokůpek. To vám posíláme z celého srdce a z lásky Jana a Jiří z Roštění. A pane Bořečku, vám děkuji za výběr písničky a všem posluchačům i vám přejeme krásný podvečer a hlavně všem hodně zdraví. Dobrou noc vám přeju všem.
0: Tak moc děkujeme za přání i krásného poslouchání. Si teď dopřejeme a pěkně zahrajeme a rádi pošleme písničku Matyáškovi, kterého zdraví maminka, teta a babi s dědou. A rádi zahrajeme k dnešním krásným narozeninám a to milé Erice Šoltésové z Bernartic. Takže do Bernartic hodně zdraví, hodně lásky, štěstí, pohody přejí Marka, Veronika, Zdenka, Vinca, Milka, Jarka a známí. Krásné narozeniny. Přidáváme se ke gratulantům, a že jich je. A písničkou samozřejmě potěšíme. To ovšem platí také pro přáníčko, pro babičku Mirečku, kterou prosím, prosím, pozdravujte, ať se taky brzy douzdravuje. Vypadá to, že je to na dobré cestě, tak ji celá rodinka chce podpořit a popřát jí právě hodně, hodně pevné zdravíčko. Tak nejenom činčin, nejenom ťuknutí, ale opravdu to přání toho zdravíčka. Tak na zdravíčko, přátelé.

Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahů ukazovat mladým lidem. Říká šťastný.

0: Kýlové palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
1: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandy Honoska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

strejdu Vašíka, malého Vaška, kterého zdraví teta a babička a strejdovi samozřejmě všechno nej k nadcházejícím narozeninám. A ještě krásně zahrajeme písničku pro Jožina a Alenku z městečka Trnávky, kteří nám grillují dobré masíčko s výbornou zeleninkou. Trošku závidíme, trošku nám kručí, ale voní to krásně i do všech dalších domácností a bude to určitě inspirace třeba na ta nejbližší víkendová odpoledne. To zase budeme hrát po 17. pro radost ve všední dny ještě do pátku mezi 18. a 19. A teď v 18.53 zamíříme třeba pro všechny s jednou směskou a pořádnou s takovým nášupem a nejenom pro všechny, kdo mají rádi koně, koníky, pořádná porce v této směsce.

Valaři, Valaši, ukažte mi cestu domů k nám. Tak budeme už pomalu mířit domů, ale hlavně ještě krásně zahrajeme, protože čteme, že máme pozdravovat

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 19 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouc má podle soudu vrátit na náměstí lampy, které navrhl architekt Šépka. Vodohospodáři začali splavňovat břehy Opavice v Heřmanovicích na Bruntálsku. Studenti olomoucké medicíny pomáhají lidem bez domova. Zítra čekáme oblačno, přehánky a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajský soud po 12 letech rozhodl ve sporu o výměně svítidel na Horním náměstí v Olomouci. Ty byly součástí architektonického návrhu. Zástupci města je ale nechali vyměnit za běžné lampy. Podle nepravomocného rozsudku má město povinnost uvést náměstí do původního stavu.
2: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
3: Říká jeden z autorů návrhu proměny Horního náměstí, včetně lamp, architekt Jan Šépka. Zástupci města odmítli rozsudek komentovat. Jan Šépka je spoluautorem podoby Horního náměstí z roku 2001, kdy se zrekonstruovalo dláždění, mobiliář i osvětlení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: V Heřmanovicích na Bruntálsku začala rozsáhlá oprava břehů řeky Opavice po loňských povodních. Lesy České republiky tam pomocí těžké techniky stabilizují koryto a zpevňují místa, která velká voda poškodila nejvíce.
4: Vodohospodáři při opravách využívají i speciální kráčející bagry a ukládají lomový kámen o hmotnosti až 1 tuny, aby zabránili dalšímu podemílání břehů. Současně připravují projektovou dokumentaci pro další úseky. Z Heřmanovic Andrá Brtníková, Český rozhlas.
1: Na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci funguje dobrovolnický spolek Medici na ulici. Studenti vyrážejí přímo do terénu za lidmi bez domova, pomáhají s ošetřením chronických ran a dalších zdravotních obtíží, říká člen olomouckého spolku Jan Krapčak.
5: Setkal jsem se s obrovským vděkem ze strany pacientů. Sám jsem měl vůči těmto lidem předsudky předtím, než jsem začal dělat právě tuto činnost, a překvapilo mě, jak umí být vděčný za to, když s nima dokáže někdo jednat jako se seberovným člověkem a neodsuzuje je předem, než je vůbec vyslechne.
1: Ministerstvo zahraničí chystá úpravy cestovatelského systému Drost, řekl to šéf rezortu Petr Macinka z motoristů. Češi by nově mohli mít v zahraničí například snadnější přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Iránem.
0: Sport.
1: Fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. Ještě podzimních domácích zápasů dnes schválil výkonný výbor fotbalové asociace.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumperskou u obce Bludov havaroval motocykl, projíždíte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Cymbál a husle.
7: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u hudebního magazínu Cymbál a husle, který pro vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc připravujeme každé úterý po 19. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Honza Žůrek. Které legendární hlasy z Valašska, Slovácka i Horňácka by bez obětavé práce jednoho muže odvál čas, dnes se vydáme do hudební historie, alespoň trošku, protože naším tématem je barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Tento znalec folkloru, redaktor a cymbalista patří k předním osobnostem 20. století. Celý svůj život pracoval v rozhlase, stál u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a objevoval významné talenty, jako například sourozence Ulrichovi, ale spoustu dalších solistů. Ohledneme se za vůbec prvním ročníkem hudební přehlídky na jeho počest z roku 2024, kterou sestavili Jiří Plocek, Břetislav Rychlík a Jaroslav Kneisel. Začneme s pražskou skupinou Milánoš, zaměřenou na tradiční vícehlasný slovanský folklor. Uslyšíte ukrajinskou píseň s využitím vokální, intenzivní a přitom prý nevysilující techniky zvané bílý zpěv.

Marian Friedl z Frenštátu pod Radhoštěm hraje od roku 2004 archaickou podobu tradiční hudby takzvaných hukvaldských beskyd. Její hudební instrumentář zahrnuje dnes už málo užívané nebo zcela zapomenuté hudební nástroje jako koncovka, fujarka, pastýřská píšťala, salašovka, ochlepky, gajdy nebo malý cymbál. Jednotlivé nástrojové sestavy, které Marianova hudební seskupení ve své produkci využívají, mají svoje předlohy v reálných podobách známých z minulosti nebo z dalších karpatských regionů a styly hry se pohybují mezi póly archaické rekonstrukce a dokonce až world music. Tentokrát vystupoval spolu s gajdošem Vlastimilem Bjačkem a kontrabasistou Martinem Kociánem pod společným názvem Mini Baroši.

pomyslnou kotvou programu Na pomezí žánrů v roce 2024 na rozhlasové přehlídce Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase bylo bezesporu vystoupení horňáckých muzikantů pod vedením cymbalisty Petra Pavlince. Ten sebou k mikrofonům přivedl samozřejmě primášskou legendu Martina Hrbáče a, jak v následující písni uslyšíme, také vynikající zpěvačku Jiřinu Mikloškovou.

A teď už k letošnímu ročníku barevného zpívajícího světa Jaromíra Nečase. Zahajovací koncert přehlídky přímo v prostorách Českého rozhlasu Brno otvírala v únoru folklorní skupina Čalamáda. Jde o mladé folklorní sdružení působící v Brně, které seskupuje zpěváky a tanečníky ze slovenských a moravských regionů a kteří se zaměřují na uchovávání lidových tradic, ovšem často k nim mají vlastní a originální přístup. Poslechněte si, jak zpívá Čalamáda za hudeckého doprovodu bratří Janštových a Martina Lesy.

Brko Ensemble je komorní hudební soubor mladých muzikantů z Brna, který propojuje folklorní tradici s klasickou hudbou v autorských aranžích. Zkrátka v názvu souboru Brko odkazuje na to, že se většinově dali dohromady během studií na brněnské konzervatoři a někteří členové tam samozřejmě stále ještě studují. Každý z nich má ale k folkloru vztah už od dětství a právě z toho celý ensemble čerpá. Staví na kořenech, které obohacují o zvukovou kulturu a interpretační preciznost hudby klasické. Solo v písni Červené jablčko má Pavlína Pulitzerová, o hudební úpravu se postaral Petr Gablas.

Na závěr jsem ze živého záznamu letošního koncertu Proměny lidové písně v rámci přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase vybral píseň s výletem na Balkán. Pražská kapela Holinky v rámci svého vystoupení nabídla folklor rusínský, romský, balkánský i židovský a přitom svoje nástroje prý dokážou vměstnat jen tak na stupínek v kavárně, stejně jako rozeznít obří šapito. Věřím, že jste si i vy vedení zvídavým duchem Jaromíra Nečase dnešní ohlédnutí za přehlídkou Barevný zpívající svět užili v celé pestrosti, kterou si lidová písnička stále uchovává a že vás možná bude i k něčemu inspirovat. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se s vámi loučí a naslyšenou zase za týden se těší Honza Žůrek.

0: cymbál a husle.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oromava Keren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupilo do jejich života, i když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velké rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že jsou odmítáni a že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: A daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: To byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi kudrnatý. Já už tak kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygieny nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, mám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyně Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let, když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první strojek, když se rozhodoval, že bude stříhat a to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. To znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Budošová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuli desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
8: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: Ano, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě jsi pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A, takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp. a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo jsi byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou a na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka, nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu Snídaní.
1: Přesně tak, já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech, a potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let, tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita a pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dá.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem, takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco
0: jo,
1: takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde, málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí a... Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad, skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba typ na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuje se v takové malinké prostě rodince, no a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně a základní školu s Sunny Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vidět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Christian zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Christiana byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže... to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Christian mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Christian někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku. A já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale... Když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tom letom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělé člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě.

0: Já možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy a děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že jsi přišla, užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravy radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček, 37-letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci, Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

0: rože. Tohle to nádem naříka, teď to dobře ví. Stáli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářská, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šranky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhar s Helenou Maršálkovou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 45 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

0: Tantry dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky potečou.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenů, kytarista Pepa Blažejovský. Společně s Helenou Maršálkovou, Džínovou lásku.

Hanka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského Pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejných.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: V zatuchlém domě sedí u klavíru.

probudíte štěstí, které dnes čeká někde opodál. Napište jednou místo overtury.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskoldované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologii, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak. To je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padlí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem, znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se, hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles!
8: Že by snad přece!
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Frícek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do nedošínského háje, jako jindy býval.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores. Tak. To je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit. Mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentům. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií.
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu kopyta buší.

0: ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to s

0: jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci čtyři.
0: Kolem se shromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene tři svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku, tak poté.
0: to mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovy hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovy vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
4: Od pumpu s nima!
6: Pitrové,
8: udavači!
1: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dafna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
3: Co ten poprask?
7: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
3: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
3: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny procestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
3: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
3: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
7: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
3: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
3: Bez všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
3: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník.

0: pozorovatel lidských osudů, pane.
1: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě mní výdělku. Básník, pane.
0: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
1: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
2: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
1: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
3: Winkle, Nathaniel Winkle.
1: Sportovec, pane.
3: Tak trochu, pane.
1: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
3: Teď právě ne.
1: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, cílí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajní má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
0: To je prav zvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
1: Mil rád, pane, mil rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
4: Tapman, Tracy Tapman.
1: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
5: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
1: Prima, děvče, pane.
4: Velice.
1: Anglické dívky ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
4: Byl jste ve Španělsku, pane?
1: Žil tam věčnost.
4: Mnoho úspěchů, pane?
1: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření, miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku, žaludeční pumpa, operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná, žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem, romantický příběh, strašně.
4: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
1: Mrtva, pane, mrtva.
4: Oh.
1: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
4: A její otec?
1: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
2: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
1: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
5: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
3: Zůstanete tady, pane.
1: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
5: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
0: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
1: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
5: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
0: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
2: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
3: A byl bych rád viděl

0: psa. Pan Tubman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
1: Na světě je odjakživa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žárlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
2: Jednou přišel Adam pozdě k večeři,

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. Linka zavináč rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste se přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, byť to nemůže být nic tak těžké, proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místa, abych zůstala na té stopce stádio, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bartové šéfce i autoškoly, já říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit autoškoly než vlastní. Jo. No a no, za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano. Za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkám, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic si z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. Mm-hmm. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak strapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila. A teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. Příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila, dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo. A už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat.
1: Zatím volám, nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35. To trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku. Rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Mm-hmm. Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře, to každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my tam měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mm-hmm. No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a no, bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesnělo skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Mm-hmm. Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když by byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat, no.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já, když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala, povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott? Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celý planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Marie z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi ji pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouc, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řidička, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufal řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já si vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli Olomouci nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí. No, možná, jo, to, jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, ale chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava Špirky.
1: Chtěl na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání a taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To setka si upočila, čteju. To je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píší poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme vybíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žberka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem se spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí. Je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No, tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No, možná, kdybyste měla chvilku no, na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, víte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sebe

0: Praze na vysoké škole.
1: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
0: No, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce se potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrínová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. Mm-hmm. A to se mi tedy podařilo. Já měla asilího naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů teda 501 centimetr a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Mm-hmm. Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 centimetrů a skoro celý závod jsem vedla a mě teda ještě šestým, třetím, pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí a prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, prostě no. Se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byly taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už jsem byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila. Ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný. A mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Pstruhy jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veroniko, to já si taky pamatuju. Dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám splnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano, s tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už máme

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes se v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900. Psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se. Dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef Vajse z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsem... jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Tomu jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. Mm-hmm. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti v 16. nezra být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyoutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích až Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo... To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo v sen a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má... užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji, přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Ďakujem. Tak, povídejte. Já vám chcem povedať, že tak, jak ten pán ze začátku, který volal, že chcel do Talianska, tak a já jsem mala strašnou túhu do Talianska ísť. A aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidět moře bylo to hlavní.
1: No víte co, já jsem tam potom už chodila, lebo já jsem robila na železnici a já jsem tam už potom chodila hoci kedy.
0: Do Itálie?
1: Áno. Ja som tam mala totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel ako po vojne hned a tam študoval za kňaza. A on tam potom bol ako ten kňaz, ale my sme tam nesmeli ísť. Ako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedine na devízový prísľub.
0: Rozumím.
1: Ale ten devizový prísľub nám nechceli dať, preto lebo on ako tam utekel, on tam ušiel.
0: Áno, rozumím.
1: No a tak potom po prevrate,
0: jak
1: sa prevrátilo, tak potom sme tam mohli chodiť. A v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku, a zajedno som nemala ani peniaze, ani teda akože sami tam nechcel, lebo ešte som nebola tak stará, aby som tam mohla sama ísť. No a sestra tam bola, tá tam ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co sa tých snů bolo všelijakých takých dost, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešel ode mňa muž, strašne sem túžil, aby sa vrátil na spátky, ale to sa mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to jsou ty těžké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brát tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odešel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odešel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešel. A on došel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a tata vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten tata nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, až potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem Kopřivnice, jsem blázník Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už končí pomaličku. No tak blázník jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, o Jetrandovi a Poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl jsem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo Rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov. Ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný, a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Velikou, nebo myslím, že jsem se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde to je soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstaly vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je ta jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, a já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitba, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kdybychom, prosím, mohli přejít k pointě.
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takovej čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem těch lázník, ještě maličkost, byl jsem na potlachu v sobotu, potlach to je setkání dramský osad a kamarádů Trumpu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, tramská osada zlomená podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti tady byli překvapení, co tam dělám. Takže jim řekli, že jsem tady kousek vlázník, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: My děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
2: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme to i přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tímu děkuju, no a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne, to právě je mým budoucím snem, to bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má to svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj, byla to nějaká rodinná tradice, chtěla jste si zavzpomínat, obdivovala jste ho od dětství, nebo co to pro vás znamenalo a co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuju i za tuto připomínku. Mějte se hezky, Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšeno zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá.
0: Neloví
1: žirafy. Ano, on pracuje ve dvoře králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: On šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je a můj nádhera, sen, krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuji, já taky děkuji a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvrné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul jsi pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhní.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílej akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká, proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tady hele, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hrmajster, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil 3x těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kde by ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš? A narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejbl bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí člověče kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, víš?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejbl už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Člobrdo, ten kroutí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, víš?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi byl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pata!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí, ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený. A proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín maminka přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.